0: Noc plná hvězd.
1: Neříkali mu vždycky tak, až po jisté příhodě, ale ta byla tak divná, že přišla i do novin. Vlastně se jmenoval pan Heribert a křestním jménem svým nějak zcela neobyčejně, jenže už nevím jak. Pan Heribert byl lékařem, totiž, abych pravdu mluvil, on byl skutečně promován na doktora medicíny, ale neléčil pranikoho a praničeho. Sám by se byl musel přiznat, že od doby, kdy co student navštěvoval kliniky, neměl ani jediného nemocného pod rukama. A byl by se snad i ochotně k tomu přiznal, jen kdyby byl vůbec s někým mluvil. Ale byl to člověk prazvláštní. Doktor Heribert byl synem doktora Heriberta, velmi oblíbeného to druhdy lékaře Malostranského. Matka umřela záhy, otec umřel krátce před synovou promocí a zůstavil mu na Oujezdě jednopatrový domek. Snad také něco peněz, ale ne mnoho. V tom domku doktor Heribert junior sídlil. Dva přízemní krámky na ulici, pronajatý byt v prvním patře kupředu, nesli mu něco činže. On sám bydlel v prvním patře ve dvoře a k němu vedli přímo ze dvora schody zvláštní dřevěnou mříží hned dole u dvora uzavřené, takto nekryté. Jak to u něho v bytu vypadalo, nevím, ale že žil velmi jednoduše, vím. Jeden z obou krámků byl totiž hokynářský. Hokynářka pana doktora obsluhovala a její syn Josífek

pomalé straně dosti přízně, kdyby byl chtěl. Po smrti otcově přenášeli churavý důvěru svou na něho, ale ať přišel chudý nebo bohatý, on nevyslyšel žádného a nešel nikam. Znenáhla tedy důvěra přestala, obyvatelé okolní začali ho považovat za něco takového, čemu se říká zkažený student, a později se i posmívali. Ha, doktor, ano, ani kočku bych mu nesvěřil. Doktora Heriberta podobalo se, přílišně se to netklo. Zdálo se, že vůbec o lidi nestojí. Nikoho nepozdravil, pozdraven nikomu neděkoval. Když šel po ulici, vypadalo to, jako když vichr svadlý list honí sem a tam. Byl postavy skoro malé. Podle nové míry měl jen asi tak půl druhého metru. A tu suchou postavičku svou kormidloval ulicí tak, aby byla od ostatních postav lidských vždy aspoň na dva kroky vzdálena. Odtud to zmítání. Modré jeho oko bylo jaksi plno ostychu, jako oko kopnutého psa. Tvář jeho byla světlohnědým vousem zarostlá. Zarostlá tvář, dle tehdejších náhledů, byla také něco zcela neslušného. V zimě, když měl na sobě šedivý mlynářský kalmuk, zapadala hlavička pod soukenou čepicí hluboko do límce z bavlněného astrachánu. A v letě, když měl šedivý, kostkovaný šat lehký, nebo ještě lehčí šat plátěný, kývala se nejistě, jakoby na slabé šťopce. V létě chodil již o 16:15 ranní do sadu na Mariánských hradbách a tu zasedl s knihou v ruce někam na nejodlehlejší lavici. Stalo se, že některý dobrosrdečný soused malostranský si k němu přisedl a mluviti začal. Ale doktor Heribert vstal, sklapnul knihu a šel, neodvětiv ani slova. Pak už ho nechali zcela. Ano, tak daleko to přivedl doktor Heribert, že vzdor tomu, že mu bylo teprve asi 40 let, nestarala se z malostranských panen o něho už ani jedna. Najednou se ale přihodilo něco, jak jsem řekl, až do novin to přišlo a o tom chci vypravovat. Byl překrásný den červnový, takový den, kdy se nám zdá, že úsměv nejvyšší spokojenosti rozkládá se po nebi, zemi i po tvářích všech lidí. A v den ten pohyboval se pozdě od půl dne nádherný pohřeb oujezdem k bráně. Pochovávali pana Šepelera, radu oučtárny zemské či stavovské, jak se tenkrát říkalo. Bůh nám to odpust, ale věru se zdálo, že i po tom pohřbu je rozestřen onen úsměv spokojený. Nejspokojenější byli asi praktikanti zemských úřadů, kteří pana radu na marách nesli. Nedali si to vzít. 2 dny byli v rozechvění a lítali z kanceláře do kanceláře. Teď šli hrdě a odměřeně pod nákladem svým, každý přesvědčen, že spočívají na něm zraky světa a že svět ten si šeptá, to jsou praktikanti stavovští. Spokojen byl dále dlouhý pan doktor Link, který po jen 8denní nemoci zesnulého pana Rady byl od jeho vdovy obdržel 20 dukátů honoráře. Celá malá strana o tom věděla. Šel teď s hlavou trochu sklopenou, jako by přemýšlel. Spokojen byl soused ostrohradský řemenář a nejbližší příbuzný páně Radův. Zaživa ho sice pan strýček zanedbával, ale teď už věděl ostrohradský, že v kšaftu je mu přiřknuto 5000 zlatých a několikrát již k Sládkovi, panu Kejříkovi, mezi průvodem se pronesl, předsměl dobré jádro.
Ostrohradský šel.

0: hned zarachlý a vedle něho obtloustlý, zdravotou svítící, pan Kejřík, nejlepší a nejdůvěrnější přítel Neboštíkův. Zrovna za těma dvěma šli pánové Kdojek, Mužík a Homan, vesměs radové zemské účtárny, ale co dohodnosti mladší než zesnulý Šepeler. Také ti byli patrně spokojeni. Ba musíme s bolestí říci, že ani paní Marie Šepelerová, sedící samotna v prvním fiagru, neubránila se všeobecné spokojenosti, že jí ale bohužel ta její spokojenost z červnové nálady přímo nevyplývala. Dobrá panička ta byla ovšem ženskou a být již třetí den předmětem vřelého soucitu tolika lidí, to lechtá. Pak také štíhlému jejímu vzrůstu slušely černé smuteční šaty zrovna roztomile a vždy trochu bledoučká její tvář výjímala se v rámci černého závoje zvláště pěkně. Jediný, kdo těžce nesl smrt páně Radovu a hluboce nepříjemného dojmu se nijak zbavit i nemohl, byl Sládek, pan Kejřík, posud mládenec a jak již praveno, nejlepší a nejdůvěrnější Neboštíkův přítel. Bylať mu mladá vdova již včera zřejmě vyjádřila své očekávání, že se jí teď patřičně odmění za to, že mu už za živobytí svého manžela byla tak věrná. Když k němu soused Ostrohradský poprvé dnes pronesl své předsměl dobré jádro, odvětil pan Kejřík smutně, ba neměl, sic by byl vydržel díl. A pak Ostrohradskému více už ani neodpovídal. Průvod pomalu došel oujezdské brány. Tenkrát ještě nebyla brána ta tak přefouknutí lehinka, jak je dnes. Vinula se těžkými hradbami, dva dlouhé, křivé a temné tunely stály za sebou, pravá předmluva k hrobům zábranským. Parádní pohřební vůz byl teď průvod předjel a zastavil u brány. Kněží se obrátili, mládenci spustili máry pomalu k zemi a začalo kropení. Pak kočové povytáhli pohyblivý podklad vozu a mládenci vyzdvihli rakev, aby jí dali na vůz. A teď se to stalo. Buď že byl na jedné straně nadbytek sil, nebo na obou stranách zcela stejná neobratnost, náhle rakev si jela uším koncem k zemi a víko s rachotem odskočilo. Mrtvola zůstala sice v rakvi, ale svezla se trochu do kolenou a pravá ruka se vymrštila přes rakev ven. Zděšení bylo všeobecné. Rázem nastalo ticho, že soused mohl slyšet tikot hodinek v sousedově kapse. Zraky všech se vpíjely v nehybnou tvář mrtvého Rady. A zrovna vedle rakve stál doktor Heribert. Byl se právě branou vracel z nějaké procházky, kormidloval mezi hromadou lidí sice sem a tam, ale náhle byl nucen zůstat stát zrovna za kněžími a teď byl šedivý jeho kabátek zrovna vedle černého rubáše Umrlcova. To trvalo okamžik. Jak si mimovolně chopil se Heribert svislé ruky, snad aby ji zase v rakvi umístil, ale podržel ji v rukou svých, prsty ho nepokojeně hrály a oči spočívaly pátravě na mrtvém obličeji před ním. Teď stáhl ruku a rozevřel víčko pravého Umrlcova oka.
1: No, tak co pak je to? Houkl v tom Ostrohradský. Proč pak se to nespraví? Máme tak zůstat stát?
0: Někteří mládenci vztahovali ruce.
1: Pozor!
0: Vzkříkl malý Heribert hlasem k neuvěření širokým a zvučným. Ten muž není mrtev.

0: Nesmysl. Vy jste blázen, hučel pan doktor Link. No kde pak je policie? Volal do toho Ostrohradský. Na všech tvářích byl nejvyšší zmatek. Jen Sládek Kejřík rychle přistoupil ke klidnému Herbertovi. A co se má stát? Tázal se dychtivě. Není? Opravdu není mrtev? Není. Je jen strnulý. Teď ho rychle doneste někam do domu, ať zkusíme pomoci. No kdo pak je to? Ptal se Ostrohradský. I prý doktor. Doktor Kazisvět! Policie, policie! Křičel řemenář, jimž byla náhle zalomcovala myšlenka na těch 5000. Doktor Kazisvět! Opakovali páni radové, kdo je kamužík. Ale již nesl obětovný přítel pan Kejřík s několika mládenci rakev pomalu do vedlejšího hostince u Vápenice. Po ulici nastal hluk a povyk zrovna bouřlivý. Pohřební vůz obracel, fiakři obraceli, pan Rada Kdojek zvolal, pojďme, vždyť se dovíme všechno, ale nikdo nevěděl, co má činit. Dobře, dobře, že jdete, pane komisaři, volal Ostrohradský na přicházejícího teď policejního úředníka. Děje se tu strašná, nedovolená komedie, prznění mrtvol za bílého dne před půl Prahou. A následoval komisaře dovnitř Vápenice. Doktor Link zmizel. Za chvilku už byl Ostrohradský zase venku. Za ním komisař. Rozejděte se, prosím, pravil k shromážením. Nikdo tam nesmí. Doktor Heribert tvrdí najisto, že přivede pana Radu k sobě. Paní Radová chtěla z kočáru ven, ale omdlela. No, radost může někdy i usmrtit. Teď vyšel chvatně pan Kejřík a přistoupil ke kočáru, kde se paničky s omdlelou paní Radovou obírali. Doveste jí pomalu domů, doma se vzkřísí, radil. Obrátil se, skočil do fiagru a odjel, kam ho doktor Heribert poslal. Vozy se rozjeli, truchlící rozešli. Ale oujezd byl u brány pořád pln lidí a policejní stráž musela před domem dbát pořádku. Vypravovali si v kupách nejdivnější věci. Hned jedni zlořečili doktoru Linkovi a vypravovali si o něm pomluvy, hned zas jiní posmívali se Heribertovi. Občas se objevil spěchající pan Kejřík a prohodil něco se zářícím obličejem. Máme nejlepší naději. Už jsem sám cítil puls. Ten doktor čaruje. No dýchá, volal posledně všecek u vytržení a vrhnul sebou do připraveného fiagru, aby radostnou zprávu dovezl paní Radové. Konečně pozdě na večer, již k 10. hodině, vynesli z Vápenice zakrytá nosítka. Po jedné straně šel doktor Heribert a pan Kejřík, po druhé straně komisař. Ale nebylo jediné malostranské hospody, kde by nebylo bývalo natlučeno až přes půlnoc. O ničem jiném se nemluvilo, než o vzkříšení pana Rady Šepelera a o doktoru Heribertovi. A mluvilo se zimnično. Ten umí víc, než co stojí v latinské kuchyni. No jak se člověk na něho podívá, tak to hned vidí. Už jeho otec byl výborný, výborný lékař. No to se dědí. No ale že nechce praktikovat. Když ten by si musel stát jako nějaký dvorní rada. No, má si peníze, to je to. No a proč mu říkají doktor Kazisvět?
1: Kazisvět? Já to neslyšel.
0: No, dnes jsem to slyšel aspoň 100krát. Po 2 měsících úřadoval pan Rada Šepeler zas jako dřív. Pánbu na nebi a doktor Heribert na zemi, říkal. A jindy zas Kejřík je diamant. Celé město mluvilo o doktoru Heribertovi. Noviny o něm psali nejspíš po celém světě. Malá strana byla pyšná, vypravovaly se věci podivné. Baroni, hrabata, knížata hleděli si prý získat doktora Heriberta za osobního lékaře, ba jistý vládnoucí král mu učinil návrh přímo neslýchaný. No vůbec co nejnaléhavěji ucházeli se o něho všichni takoví, z jejich smrti by bylo mnoho lidí mělo radost, ale doktor Heribert byl jako zabedněn. Ba, vypravovalo se, že paní Radová mu nesla plný pytlích dukátů a že se k němu nikdy nedostala a naposled prý polil z Pavlače vodou. Zas bylo vidět, že o lidi nestojí. Pozdravovali ho, on ale neděkoval nikdy. Jako dříve kormidloval ulicemi a průsvitná, suchá jeho hlavička potřásala se bojácně jako chmíří. Nemocného nepřijal nikdy. Ale přece mu teď říkalo všeobecně doktor Kazisvět. Spadlo to jako z nebe. Již jsem ho neviděl přes 10 let. Ani nevím, žije-li. Jeho malý domek na Oujezdě stojí posud netknut. Musím se jednou poptat.
2: Jednou večer mi do pokoje přiletěla papírová vlaštovka. Z toho, že v zimě větrám, tak se mi zved a dal jí do tepla záblají výškovka. Pak jsem si prohlíd její křídla jemně, proč asi přilétla a proč právě ke mně. Byla s ahoj na sobotu a byla na ní otištěná hitovka.

Jí k vám okna, něco, co by létat snad raději nemělo. Někdo si vzpomněl, říkáte si, někdo na mě myslí, nebo je to zas jenom špás. Tak či tak, když přiletí vlaštovka,

0: tak jsem pálil archív svých písniček. To se Roura styděla. A když mi zbyl poslední papír, hned jsem věděl, co s ním udělám. Roh na roh šlo to bez problémů, jen jestli poletí, z toho měl jsem trochu trém. To ví přece každý, že co letí, na tom se vydělám. Mával jsem rukou z okna a ta vlaštovka doopravdy letěla. I když bralo jí to na stranu a sítí, že jaro nedělá.
1: Hvězda.

0: noc s hvězdou.
1: My jsme lidé skromní a jenom skromnost nám nedovoluje říci, že celý pořad závisí na nás.
2: A proto já si tady sednu a do konce programu se z týhle židle nehnu.
1: Právně.
2: Mám totiž záruku, že dokud jsem tady, tak celý pořad bude kvalitní, takzvaně Mahlzeit, jak říkali staří Římané.
1: Kteří?
2: Kerry, ty první, co je odkojila vlčice, Salvátor a Dali.
3: Jako prosím tě, s těmahle dějepisnýma znalostma tady chceš sedět do konce pořadu. To
2: snad
3: já jdu pryč,
2: mi nebudeš tvrdit, že Salvátor a Dali neříkali Mahlzeit.
3: Možná říkali, ale neodkojila je vlčice.
2: Tak já ti říkám, že odkojila, protože Salvátor a Dali si potom tak zvykli na mlíko, že se z nich stali surrealisti a jedli jenom ementál.
3: Prosím tě, vlčice odkojila dva úplně jiný bratry.
2: Kerry asi, Kerry.
3: To ti řeknu, to byl ten Romulus a Rebus. Ano, tak se jmenovali.
2: A Rebus, tak to se ti směju. Já ti něco řeknu, tvýho Romula neznám, ani jeho brášku. Ale určitě to nebyl Rebus.
3: Prosím tě, byl to Rebus. To ví každý malý dítě, Romulus a Rebus, to je známý římský duo.
2: Tak já ti povím, že Rebus měl bratra Roháčka a odkojila je vlastní máma Křížovka.
3: A jejich táta byl Kvíz a když unes krásnou tajenku, tak vypukla trojská válka.
2: Ovšem Troju by nedobili, až teprve, když se Rébus v noci ukryl do koníčka, zavolal obušku z pytle ven a bylo rozhodnuto.
3: Prosím vás, neposlouchejte ho, ten je vám ochotnej vsugerovat, že Ameriku objevil Krištof Trolejbus.
2: Tak takovou hloupost může říct jedině ty, protože každý, jak tady jsme, ví, že trolejbus nebyl mořeplavec, ale vynálezce kladky.
3: A bydle ve vozovně, ano. Že jo? Prosím tě, Jirko, vrať se k tomuhle pořadu. Tady má být humor, tohle není dějepisnej program.
2: Já vím, že není, ale vždycky je dobrý pokázat znalosti. Hele, já jsem teďka určitě třeba stoup u diváků v ceně. Řekli si, kdo jsi na první pohled nic zvláštního a jaký má mozek.
3: Dobře, jseš výborný, ale dějepisu necháme, chlapče.
2: Ano, ale víš, co navrhuju?
3: No.
2: Víš, že bychom vždycky takhle v těchto pořadech zabrousili do vědy, aby diváci viděli můj široký obzor.
3: Ano, to můžeme, ale dějepisu necháme.
2: Klidně, příště bychom si mohli popovídat o matematice. Těšte se, přátelé, seznámím vás s příhodami Pythagorovy manželky Běty.
3: To plácáš, jaká manželka?
2: No Pythagorova Běta, to je známá matematická historka.
3: Prosím tě, tak dost. Já jsem to chtěl ututlat, zahrát do auta, ale vidím, že s tebou se musí jednat tvrdě. Žádnej dějepis, žádná matematika.
2: Slávku, ale my učenci máme svatou povinnost předávat své vědomosti.
3: Osobně si myslím, že k učencu máš dost daleko.
2: No. To ty jako laik nemůžeš posoudit.
3: Když už si myslíš, že musíš předávat své zkušenosti a vědomosti, tak dávej kondice.
2: No to je to, mě rodiče nechtějí svěřit žádný děti na doučování.
3: Protože jsi asi drahý učitel.
2: Ba ne, já doučuju zadarmo.
3: Úplně zadarmo?
2: No úplně ne, já těm dětem ještě platím, že mě poslouchají.
3: To se neděje, ale já bych pro tebe měl řešení.
2: Jo.
3: Šeptej svý znalosti do vrby.
2: Jo, doučovat stromy, to je pěkně
3: potřeba,
2: to radši platím dětem.
3: Ty mě nerozumíš, říká ti něco jméno Králávra.
2: Ten bych chtěl doučovat?
3: Ale ne, to je báseň, kdyby si ji četl, tak víš, že to, co pošeptáš do vrby, jo, tak vrba vyžvaní lidem.
2: Jo, nebudeš mi přece tvrdit, že vrba bude chodit od domu k domu a říkat lidem, že jsem jí šuškal o Pythagorově Bětě.
3: Lidi chodí za ní, když si dělají píšťaličku. Minimálně to řekne vodníkovi, až na ní bude věšet pentličky.
2: Mít jen dva žáky, to ještě vrbu a vodníka, s tím moc nadšený nejsem. Ne, musím své vědomosti říkat tady. Ku příkladu Packalův zákon.
3: Tak dobře. V tom případě já jdu pro režiséra, aby tě strestal řádně.
2: A to snad není zapotřebí.
3: A uznáváš tedy, že v tomto pořadu nemá tvé rádoby vědecké tlachání místo?
2: No, to nemůžu.
3: Jdu pro režiséra.
2: Ne, ne, nemá tady místo, ne.
3: A uznáváš, že tady mají místo povídky, písničky?
2: Ano, je to pořad zpěvu, hudby a legrací.
3: To jsem rád, že si dostal rozum.
2: Co dostal rozum? Já se, Slávku, ještě veřejně tady divákům omluvím, že jsem zdržoval spát pořadu.
3: To jsem ani nevěděl, jsem netušil, no můžeš.
2: No a kdyby se, láskově, zašel za závěs, víš, před tebou bych se styděl, ono je to...
3: Víš, to bude...

0: Chceš omlouvat? Můžu, prosím, já jsem stejně nevěřil, že režisér má u tebe takový respekt.
1: Vážení pánové, já se, a dámy samozřejmě, já se vám hluboce omlouvám, že jsem zdržoval tento pořad mezi náma, když jsme tady sami. Slibuju vám, že příště si řádně pošpitáme o spojeném nádobí.

do všech možných míst. Nemáš nejspíš zdání, ty ani ten sníh, to přání bude hlavinou.

Já jsem rád Blaška jak svojho synka, z jedného hrnka jsme kafe pili, vymetli jsme kina, takoví jsme byli, a žádnou srandu jsme neskazili. Žizeň jsme hasili v knajpě na nadráži, a jak byl v ráži, jak už ho měl, do jedné tlápy chytnul dva chlápy, a i do lochu bych místo něho šel. Loni se u nás povyšovalo na vyšší místa za vyšší plat. To se robí vždycky automaticky, jak který si chachar zdrhne na západ. Za ten den pluvnul by jsem si do ksichtu, bo jsem se zdržel u jedné ženy, a jak jsem po absenci přišel na šichtu, tak už byl Blažek povyšený. Tím pádem Blažek mi včel robí šéfa,

dejte se všetci přejeď rychlíkem, kozla zahradníkem jste zrobili a pytláka hajnem a zloděja tajnem, to jste se pěkně vybarvili. Teď je to gauner a svině zprosta, duševně silně zakřiknutý,

0: od jisté doby. Nemám rád Blažka, k svatku mu ruku nepodám. A jak na mopedu přes kaluž pojedu, schválně ho vždycky ochlustám.
1: Posloucháte Hvězdu.

Noc plná hvězd. Ve staré lázeňské knize se můžeme dočíst o mnoha vzácných hostech. Podívejme se tady například. 16. července 1839 herr Nikolaus von Gogol Beamte a začátkem června 1857 herr Johann von Gonscharow Kaiserlicher Russischer Staatsrat. Tak tedy Gogol. Gogol byl upozorněn na léčebné možnosti a síly mariánských lázní některým ze svých lékařů. Měli jich asi víc a na více místech. V Paříži, jak sám tvrdil, prý kapacity tvrdili, že má žaludek vzhůru nohama. K čemuž on laicky dodával, že v břiše, jak se zdá, mu sedí nějaký ďábel, který rozhodně všemu škodí. A protože pro pobyt v mariánských lázních opustil na čas svou velkou lásku Itálii, můžeme předpokládat, že to byl některý z lékařů italských, který ho do těchto lázní poslal. Jeho první dojmy, stejně jako později i první dojmy Gončarova, nejsou příliš dobré. Zdaje mi lépe nebo hůře, píše odtud Gogol svému příteli, ví jenom Bůh a ukáže to čas. Říkají, že účinek vod se může projevit jen později. Ještě po roce, když ve Vídni vzpomíná na svůj lázeňský pobyt, shrnuje své dojmy takto. Mám tak špatnou povahu, že už při pohledu na to množství lidí, kteří se sjeli ze všech stran se léčit, dělá se mi špatně. Příliš nudný svět. A skoro týmiž slovy líčí své první dojmy odtud Gončarov. I on píše dopis příteli a sděluje mu, že v lázních vládne nuda, že za půl hodiny je možno obejít celé městečko a že je stěží možno, i když je to místo bez pochyby velmi krásné, vydržet zde déle než několik dnů. Byl to jediný Gogolův pobyt v těchto lázních, ale s jejich vodou se ještě setkává o rok později ve Vídni. A píše odtud. Tentokrát mi pomohla podivuhodným způsobem. Začal jsem cítit nějakou lehkost mládí. A co hlavního, cítil jsem, že se mé nervy probouzejí a že v mé hlavě se pohybují myšlenky jak probuzený roj včel. Tak vydá. Dodatečné upřímné doznání, že všechny ty záporné pocity posledního léta se netýkaly jenom místa pobytu, že byly uvnitř a odtud zasahovali, že ďábel v břiše všemu škodící působil neblaze i v tomto směru. A stýskaje si odtud svému příteli na svůj mariánsko-lázeňský pobyt, přiznává přece jen, že hlavní bylo, jak píše, že mne navštívila inspirace. Vážený milý pane Gogole, chtěl bych vám za mnohé poděkovat, ale především za tu větu, kterou jste vepsal jako moto před svého revizora. Na zrcadlo se zlobí ten, kdo má křivou hubu. Občas, dovolte mi to, tu větu cituji a říkám, nedá se nic dělat, zrcadlo obráží, co je. Nemůže křivou hubu narovnat a nemůže, což zdůrazňuji, rovnou pokřivit. Na to, vážený pane Gogole, odpovídají mi obyčejně majitelé hub rovných, ale humor nastavuje zrcadlo pokřivené. A na to já odpovídám majitelům rovný hub. A co na tom? Jste-li si jist svou rovnou hubou a jste-li na ní dokonce hrdí, proč byste se na chvilku nepobavil svou pokřivenou podobou? Věřte, pánové, že nastavuje-li humor zrcadlo pokřivené, činí tak vždycky s dobrou vůlí, ba s vůlí nejlepším.

0: jste na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: Klima-alarmisté přišli o další argument, který nás po několik let strašili, tedy že kvůli oteplování snad prý všichni zemřeme. Jak totiž vyplývá z nové studie maďarských univerzit, je to právě naopak. Pro lidské zdraví je výrazně větším rizikem období zimy. Autoři totiž analyzovali na 115 000 případů náhlé zástavy srdce během posledních 5 let. Každý případ porovnali s meteorologickými údaji daného dne a výsledky hovoří jasně. V zimě připadalo na každý den v průměru o 18% infarktů více než během léta. Tento rozdíl potvrdili pak i další výpočty a kontroly. Konkrétně nejvíce případů připadalo na chladné a bezvětrné dny, kdy počet zástav převyšoval běžný průměr asi o třetinu. Vítr tedy způsoboval naopak spíše ochranu, patrně proto, že znečištěné ovzduší rozptyloval. Co z toho plyne? Jelikož Maďarsko leží ve stejném klimatickém pásmu jako Česká republika, lze závěr jednoduše vztáhnout i na naše poměry. Studie navíc zapadá do řady starších výzkumů, podle nichž také chlad skutečně každoročně zabíjí více lidí než horko. A my můžeme teď už jen čekat. Na co? Na to, co si ve světle těchto nových důkazů zelení teroristé na podporu své klimatické lži zase vymyslí.
1: Jo, pořád se něco děje.

vidět sval. Stejně nežije jen v úvahách a sebe sám si zapřahá a doposledka táhne.

0: Noc s hvězdou.
1: V prozatímním divadle seděli těsně před začátkem představení tři slavní komikové, Ferdinand Schamberg, Jindřich Mošna a Josef Frankovský, a rozhlíželi se marně po vlásenkáři. Hrála se nějaká salonní veselohra a páni čekali, až jim ruka dovedného Figara nakadeří vlasy. Ale kde nic, tu nic. V poslední chvíli někdo ostýchavě zaklepal. Vešel nepatrný človíček s pokornou omluvou. Prosím, pánové, můj bratr vlásenkář stůně a posílá mě, aby ho dnes v práci zastal. A tak si pospěšte, křičí Frankovský. Mám první výstup, dejte se do mne. Mužišek se blíží k herci s rozhaveným želízkem a pálí, opravdu pálí, až se z vlasů kouří jako z cihelny. Frankovský co chvíli bolestně zakvílel. Konečně byl hotov, hlavu neměl příliš obrostlou a odkvačil. Na řadu přišel Mošna. Táž procedura. Vlásenkář pálí, Mošna nadává. Posléze i na něm pomocník dokonal dílo zkázy a došlo na Schamberga. Ten v přetuše zlých věcí upozorňuje kadeřníka. Človíčku, prosím vás, dejte si pozor, já jsem na hlavu trochu choulostivý. Vlásenkář pracuje, ale pojednou Schamberg zaúpí a vyskočí. Co to děláte? Vždyť jste mi spálil ucho, osle! To dopálilo frizéra, náramně praštil želízkem o zem, postavil se do bojovné pózy a zvolal. A teď toho mám dost, já dělám, co mohu, ale nadávat si nenechám. Vždyť já ještě, co jsem živ, nikoho nepálil, já jsem zedník. Tu Schamberg vytřeštil oči a povídá. Oni, že jsou zedník? No podejď, potvrzuje uražený pracovník. Když hned, jak jsem přišel, jsem řekl, že jdu zastat nemocného bratra. A tu se Schamberg zase klidně sedl do křesla a zahuhlal dobrácky. Jo, to je jiná, Milánku, tak to pojďte dál. Víte, že to na zedníka děláte ještě moc dobře.

jsem totiž Bůh i ďábel. Dej pryč svou Bibli i kříž, vyklid dům, záleď klíč, ke mně pojď jen blíž, tělo je víc než plíž a srdce není jen sval, tak mě chvál. Já jsem totiž Bůh i ďábel.

zpěv, tak jako když utne. A rázem cítím, čím zem vlastně voní. Nevnímám dál ty dvě oči smutné, které se s účastí nade mnou kloní.

Kam poděl se strach a kam odhodlání, proč tíha dojmů se pojednou ztrácí. Nedopovím už poslední přání těm, co se tentokrát zázrakem vrací.

Kde skončil můj den a dým se dál zvedá, ve větvích hvízdá to, co vítr není. Ten, kdo mě znal a ten, kdo mě hledal, snad v kapli nejde.

0: Noc plná hvězd.
1: Sedím již 4 měsíce ve vyšetřovací vazbě a ještě jsem se nepřiznal, co jsem udělal se svým malým synovcem 4letým Mílou. Obávám se, že kdybych řekl, kde jsem ho zanechal, že bych se ho už, až by ho našli, nezbavil. Vím, že první jeho slova by byla: proč tady sedíš? To nešťastný jeho proč. Před více než 4 měsíci slíbili Mílovi jeho rodiče, že s ním jeho strýček, totiž já, půjde na procházku. Chtěj, nechtěj, musel jsem s ním jít. Slíbit nešťastným rodičům, že toho chytrého chlapečka přivedu zase v pořádku nazpátek. Tak jsem mu hned, jakmile jsme vyšli z domu, řekl: drž se mě za ruku, aby se ti nic nestalo.
2: A proč se mě nemá nic stát?
1: S touto otázkou překvapilo mě hned to chytrý dítě. Víš, Miloušku, mohli by tě přejet.
2: A proč by zrovna mě přejeli? Proč pak nepřejedou tebe?
1: Ty jsi ještě malinký.
2: A proč pak jsem malinký?
1: No, poněvadž jsou teprve 4 roky.
2: A proč nejsou teprve 4 roky?
1: No, poněvadž není 5.
2: A co kdyby mě bylo 5?
1: No, pak bys byl o rok starší.
2: A co je to starší?
1: No, vidíš, támhle ta slečna je už starší.
2: Proč říkáš, strýčku, támhle ta?
1: Poněvadž, miláčku, není to tahle, co jde naproti.
2: Jak to tahle?
1: No, víš, Miloušku, mlč hezky.
2: A proč mám mlčet hezky?
1: Dal jsem mu pohlavek. Kluk se dal do pláče a já mu řekl: tak už nebreč. Utřel si rukávem oči a otázal se mě nevinně.
2: A proč nemám breče?
1: Poněvadž jsi muž.
2: A proč jsem muž?
1: No, poněvadž nejsi holčička.

0: A proč nejsem holčička?
1: Poněvadž, milé dítě, nosíš kalhotky. Ostatně se to dovíš, až budeš starší.
0: Ty nosíš taky kalhotky, strejčku?
1: No, vždyť to vidíš, miloučku.
0: A proč nejseš, strejčku, taky chlapeček jako já?
1: Poněvadž jsem už z toho vyrost.
0: Vyrostu já taky, tak.
1: Taky vyrosteš. A teď už drž hubu.
0: A proč mám držet hubu?
1: No, poněvadž bych tě hodil do řeky.
0: Je, to bych byl rád, strejčku.
1: Není bylo na mě, abych se ho optal já. A proč bys byl rád, miloušku?
0: Poněvadž bych dělal párniček.
1: A jak bys dělal párniček?
0: No, já bych si odfukoval, strejčku, pak by po mně lezli lidi a zvonili by. A já bych dělal párničem chuchle a vyplivoval bych oheň.
1: Náhle obrátil svou pozornost na muže, který kropil ulici.
0: Proč pak ten pán kropí ulici?
1: No, poněvadž víc z plachu je prach.
0: A proč nás nepostříká?
1: No, poněvadž nesmí.
0: A proč nesmí?
1: No, poněvadž by nám zkazil šaty.
0: A proč by nám zkazil šaty?
1: Vodou, synáčku.
0: A proč vodou?
1: No, poněvadž nekropí pivem.
0: A proč nekropí pivem?
1: No, poněvadž by se opil.
0: A proč by se opil? Ty se taky opíš, strejčku, říká maminka. Strejčku, a proč si prase?
1: Tomu ty nerozumíš, miloušku, ale teď už mlč, nebo tě praštím.
0: A proč mě praštíš?
1: No, poněvadž mě nadáváš.
0: Proč bych ti nenadával? Doma ti taky nadávají.
1: A to není od nich hezký.
0: A od tebe to taky není hezký, strejčku.
1: Tak jsem mu dal nový pohlavek. Ani nemrkl a řekl.
0: Víš, že nesmím plakat. Ty taky nepláčeš, když tě teta praští. A proč tě praští?
1: Dal jsem mu buchtu dozad. Zamlčel se a pak, jako by se nechumelo zvolal.
0: Proč tyhle domy nemají vzadu dveře? Proč je mají právě tadyhle?
1: No, poněvadž by se tam nikdo nemohl dostat.
0: No a proč by se tam měl dostat?
1: No, poněvadž tam bydlí.
0: A proč tam bydlí?
1: No, poněvadž musí.
0: A proč musí?
1: No, poněvadž nechce spát na ulici.
0: A proč nechce spát na ulici?
1: No, poněvadž je pořádný člověk. Zamlčil se a řekl.
0: Ale ty tady, strýčku, nebydlíš.
1: Na to následovala celá řada otázek.
0: Proč bublina praskne? Proč se říká stromu strom? Proč ten strom má větve nahoru? Proč, strýčku, nepraskneš jako bublina?
1: Když jsme uviděli psa, hned se ptal.
0: Proč to není kočka?
1: Tak jsem mu dal zase po hlavě.
0: Proč, strýčku, nedělají z anděla strážného koblihy? Proč jsem spocenej? Proč, když je ti horko, nevyplazuješ, strejčku, jazyk jako pes? Proč nejsi pes a jsi slon? Proč máš, strejčku, rypák?
1: Šli jsme kolem nádraží, řekl jsem mu zoufale, nejel bys rád do Uher?
0: Proč bych jel rád do Uher, strejčku?
1: Poněvadž ti koupím lístek a pojedeme hezky spolu, víš, po mašině. Zatleskal ručičkama a zvolal.
0: Já budu funět.
1: No tak jen fuň, chlapečku.
0: Já budu pouštět páru.
1: Dělej, co chceš, miloušku. A koupil jsem dva lístky na Pusta Maďarát směrem k Fízeš Džarmátu na poslední stanici uprostřed nesmírné pusty. Podotýkám, že to chytrý dítě se ptalo pořád.
0: Kdy už budem na místě? Kdy mě už odložíš, strejčku?
1: No, konečně se toho dočkalo. Šli jsme ze stanice Pusta Maďará do pusty přes půl druhýho dne a tam uprostřed jsem řekl Mílovi, aby na mě čekal.
0: A proč mám čekat, strejčku?
1: Poněvadž si takový rozoumek. A rychle jsem se vzdálil. Jenom za sebou jsem slyšel jeho nevinný hlásek.
0: Proč utíkáš, strejčku?
1: A za chvíli na to.
0: Strejčku, proč mě tady štýpají brabenečkové.
1: A to je moje...

čeli, houčel splav smrti na pozdrav. Kámen na řece,

0: noc s hvězdou.
1: Tak, pojďme raději jinam, třeba kápneme na neodborníka a bude to kratší.
2: To je dnes krásně, Toníčku.
3: No.
2: Tak pojď, co se tak vlečeš. Sedneme si tady třeba. Ano? Tady pod tím šípkem je chládeček.
3: No, ale a proč si chceš porád sednout?
2: Bolí mě nohy, Toníčku. Sedni si, jo. Naši už stejně vědí, že spolu chodíme.
3: Ježišmarja, Majko, co oni na to?
2: No, tatínek se mě směje a maminka se zlobí.
3: Ježiš, já to vidím, že my se budeme muset rozejít.
2: Prosím tě, maminka se nezlobí, že spolu chodíme, ale že spolu chodíme jenom tak, rozumíš, jako jo a ne.
3: Co to je, jako jo a ne?
2: Uznej, Antonine, už spolu chodíme 3 roky a ty jsi mě ještě nedala ani pusu. No co já si mám o tom myslet?
3: Ano, teď mě znáš, já jsem takovej ostýchavej, víš. A stejně tě mám jinak děsně to.
2: No, děsně to, ale nikde to není vidět. Hej, jinej na tvým místě by...
3: Co by jinej?
2: No!
3: Majko, hele, že ty ještě jednoho máš kromě mě?
2: A kdyby?
3: Já bych s ním.
2: Podívej se na sebe.
3: No co?
2: Jsme tu sami. Sami, no.
3: No.
2: Ty tu stojíš jako Napoleon před Moskvou.
3: No jo, však on si taky na ní vylámal zuby.
2: Teď se to musí rozhodnout. Nebo si vemu Jardu Svačinovic. To je náhodou kluk jako hrom a ještě k tomu má skutra.
3: To je toho, já si šetřím na 63. A nebo na kejvačku.
2: To ti schvaluju, víš, ale rozkejvat se musíš teďka, nebo jdu domů.
3: Tak jo, pojď.
2: Sedni si, jo, nebo jdu domů na věky.
3: Hele, Majko, co ty vlastně ode mě chceš?
2: Co můžu já, slušně vychovaná dívka, chtít? To musí mužkej vědět, co chce.
3: Hele, a nemohla bys mě tak trochu poradit, víš? Mě stačí ťuknout.
2: Okej, víš co?
3: No.
2: Víš co? Zkusíme to tady podle tohohle románu, jo?
3: Ty máš knížku, to je fajn. Ukáž. Co to je? Dvě srdce v rákosí. Tak to ne, do rákosí mě nedostaneš. Já mám polobotky a regma.
2: Buď to sem, já to přednesu sama, protože to se musí s citem, víš? No. Byla vlahá, tichá noc.
3: No.
2: Sešli se v rákosí pod starou sosnou.
3: To je blbina, v rákosí nerostou sosny.
2: Usedli a hleděli do nebe plného zářivých hvězd. Pohledla na něho dlouhým sladkým pohledem. Opětovali jej. Zatoužil po nestřeženém okamžiku, aby jí schvátil do náruče a zlíbal její orosené oči.
3: Ale ona brečela?
2: No to víš, to ono jí to dojalo. A počkej, teďka to bude. Náhle vzdychla a přivinula se k němu celou svoji bytost. Jú, to krásný, víš?
3: No, jde to.
2: Takže bychom to zkusili, ne?
3: No tak jo. No jo, ale když jsem už to ze začátku zapomněl.
2: Ne, víš co? Tak pojď po malinkých kousičkách od začátku, jo? No, tak. Byla vlahá, tichá noc, to nic není, to je lepší.
3: Je 3:30 odpoledne.
2: Jako, rozumíš?
3: Jo. Hele, straka pout. Pojď sem.
2: Koukaj, noh ty straka pout, já dívej se mě do očí. Zatoužil po nestřeženém okamžiku, aby ji schvátil do náruče a zlíbal její orosené oči.
3: No jo, ale jak já poznám ten nestřežený okamžik?
2: Víš co, počkej chvilku, já ti řeknu, abys to nezbabral, až to bude, jo? No. Už! Co to děláš?
3: Schvacuju tě!
2: Těsně lechcáš.
3: No a kde máš orosený oči?
2: Na to vedro to je až šáš.
3: Co je fakt?
2: Tak mě zlíbej zatím nevorosený.
3: Co?
2: Víčka.
3: Ukáž. No a tak dál, jak to je dál? No.
2: Já už to nevydržím.
3: Co?
4: Ježíš, počkej, Majko, počkej, ty to mě dětě udusíš.
5: Halo, generáli, co to dejte, nemůžeme jít? Ježíš na Maria, otečinko, udělal vám něco?
2: Právě, že nic.
5: Joj.
2: Když on byl takovej nesmělej. No.
5: Takový jsou nejhorší. Podáte jim prst a máte rodinu.

0: Vidíte hvězdu.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Pokud vás také zajímá starověké římské období, tak vězte, že před 1570 lety prohrál galský aristokrat Paurius Avitus bitvu u Piecen a čekal ho trest, který do té doby žádného panovníka nepotkal. A to západní části Římské říše nevládl ani půl roku, od července 455 do října 456. Potom se stal duchovním a zanechal nám spoustu zajímavého. Máme o tom celý článek, který sepsal Milan Kramberger.
0: Na stránkách akademie
1: ztráty a nálezy.info
0: ztráty a nálezy.info

0: Noc s hvězdou.
1: Tady máme pedagogický, zajímavý pedagogický dotaz z Jihlavy od učitelky, která se ptá, zda je možno dohoniti bycha. Já nevím, jestli je možno bycha dohoniti, ale úsloví praví pozdě bycha honiti, čímž dává člověku určitou takovou naději, že možná, že je sice pozdě, ale ještě, že by se snad mohl bych dohonit. Ale neznám případ, že by někdo dohonil bycha. Neznám, taky co s ním potom, že jo, ale... Já mám o bychovi představy, já si bycha představuju. Takže já mám představu, že bych vypadá tak trošku jako já. Jo? Tedy pro mě, pro každýho samozřejmě zase jako on, ale bych je já, tedy bych jsem já, ne, bych je já, správně, bych je já, který něco udělal, co neměl, nebo neudělal něco, co měl, a teď utíká, jo? A já za ním, jo? Abych to dohonil nějakým způsobem. Ale nestalo se mi nikdy. A taky jsem si všiml, že léty bychů přibývá. Přede mnou už se ženou stáda bychů. Celý stáda bychů a já za nima marně supím a některý už jsem nechal být. Tohle bycha už jsem odepsal, to ne. Ale mě to připomíná jinou historku. Já jsem jednou zaskakoval v melodramatu. Jmenovalo se to Námluvy Pelopovi a já jsem tam zaskakoval hlasatele. To jako jsou ty, co hlásí sport, třeba tak, tady je hlasatel, který vyleze na takový hradby a říká těm antickým fanouškům, jak dopadly závody v těch trígách, že jo. Ohlašuje to prostě. Takový branky body vteřiny té doby. A já jsem to zaskakoval za Karla Pecha. Já jsem netušil, co to je. Já jsem v životě neúčinkoval v melodramatu. A tak oni mi přitáhli například ke klavíru, to bylo beze zkoušky jsem to dělal. A u klavíru mi nějaký pán zahrál.

hrál, jak prej ta hudba asi bude vypadat. No ale ono v klavíru to zní úplně jinak, než potom, když je tam Kutálka, že jo? A tak mě to přehrál a říkal, hejte, tady je takový motiv tento, že jo? Pak se to stiší, vy vyjdete ven, tady to hraje tiše a i napověda, i dirigent vám dají znamení, kdy máte mluvit, takže se nemůže nic stát, ta hudba během té vaší řeči hraje tiše, až zase, když dokončíte, tak je tam forte a na to forte vy odcházíte, tak to tam klidně vylez. Jenže oni mě oblíkli do takhle krátkých sukinek, takový, já to musím ukázat, já musím vstát, protože to se nedá. Takhle krátké, takový minisukně, antický minisukně mi dali. Naštěstí já mám krásné nohy. Vážně. Já mám skutečně krásné. To kdybyste viděli, tak si vyžádáte hovory v šortkách, ale... Já mám tak krásné nohy, mě teď odlejvali nohy do sádry, takový odlej, tak mi dělali. A posílali to do Florencie, budou podle mě předělávat toho Davida. Protože on nemá úplně klasický nohy, prý, tak to dělají podle mě. A mě tedy oblíkli do téhle minisukně a tam mě vyštvali na takový štafle a řekli, hele, tady je sloup antický, ten je zevnitř dutej, tam jsem stál a až prý takhle mávnem zelenou baterkou, tak vyjdete ven, tam uvidíte dole napovědu dirigenta, to už jen to byla stavba, já byl ve výšce 4 metry nebo 5, a teď jsem vylezl v těch minisukních před operní sbor, který v té chvíli se tak anticky zhroutil, tak když mě viděli, tak takovej žalostný pohyb udělali, zhroutil se. A teď oni mi říkali, že uvidím napovědu i dirigenta. No viděl jsem. V nedozírnu jsem viděl takhle maličkýho napovědu. A asi o 3 kilometry dál vidí dirigenta, takhle úplně maličkýho. A jenom jsem viděl, že na mě dělají nějaký gesta, tak jsem spustil. Tak jsem zařval, ovšem svým hlasem, takže, jak říká Verich, vy nemáte hlasivky, vy máte 2 rybí šupiny, který jste spol. Převozník, abych se nedovolal přes řeku. Tak tímhle burácivým hlasem jsem spustil to antický hlášení. No ty operáky to oddělalo úplně, protože mě nebylo slyšet ani dolů. A to už pak do hlediště. Jo. A já řval tedy, kdo ten závod vyhrál, že jo? Nádherně jsem to všechno odříkal. Tam byla kapela propocená, dirigent jenom mával. Ale proč já to vlastně vypravuju? A jo, já už vím. Já jsem chtěl říct tedy ještě tý paní učitelce z Jihlavy, že nejen Bicha, ale i Fibicha je pozdě honiti. Tak, ano, to byl melodram od Fibicha. No jo. Fibich ujel, já už ho nikdy nedohonil. Nikdy.

0: Já mám totiž hrozně rozmařilou babičku.
1: Posloucháte Hvězdu.

0: Noc plná hvězd.
1: Já nebudu jmenovat, začáteční písmenko je Mařenka Vášová. Tak ta jela jednou z Dobříše a jak jsou tadyhle za voznicí ty lesy, andělský schody, tak tam prostě vylez chlap na silnici a zamával rukama nějaký stopař. No a ona poněvadž je hodná a ochotná, tak zastavila a otevřela ty dveře a on jí poznal okamžitě a říkal, milost paní, víte, mně se stal takový maler, já bych jinak neobtěžoval, já potřebuji být večer v Praze a ujel mě poslední autobus a Mařenka říkala, ale jenci, pojďte, posaďte se a pojedeme. A tak se nalodil, vyjeli a on byl samá řeč a samej vtip a teď, jak viděl tu jízdu, jak viděl, jak se míhají okolo ty telegrafní štangle, ty hromady toho štěrku, tak začal v té řeči jako zadrhávat a pak už si vydal kapesník a tupě zarytě koukal pod sebe a občas si otřel pot. No a přijeli do Prahy, jak viděl první elektriku červenou, tak vožil a říkal, děkuju, tady už to já už dojedu tramvají. A ona říkala, ne, vy jste říkal, že bydlíte na Žižkově, já bydlím na Vinohradech, to já vás vemu až tam. A on říkal, ne, opravdu vám děkuju, tak ona zastavila, on vylez a když cítil tu pevnou půdu, strčil tu hlavu do toho auta a no, s paní, víte, já vám to řeknu na rovinu, já jsem bývalý automobilový závodník, já jsem měl 3x v životě Targa Floriu, ale takovej nervák jako dneska s váma to jsem ještě nezažil.

0: Noc s hvězdou.
1: Když už vám vpadám tedy
2: znovu,
1: no, do řeči, tak já si vzpomínám, že jeden velmi, velmi schopný a talentovaný a jeden z našich nejlepších filmových režisérů, já ho mám velice rád. Ano. V době svého mládí byl velice temperamentní a vyžadoval opravdu jaksi maximum z lidí a režíroval něco z folkloristického, řekl jsem to...
2: Skoro dobře, no. Ale my vám rozumíme.
1: Vy jste to pochopil.
2: Ano.
1: Prostě ze Slovácka.
2: Ano.
1: A protože byl důkladný, tak si skutečně přivez tam odsud 150 lidí v těch pravých krojích, jenže oni nebyli zvyklí na tu práci v ateliérech a nevěděli, že jak si to trvá strašně dlouho, než se to zasvítí. A, takže v situaci, kdy už došlo k tomu natáčení vlastnímu, že, kdy je několikrát jaksi znovu a znovu, jak si po nich chtěli ten výkon, tak oni už byli utahaný k smrti. A on dal takový, tak pojedem na ostro, byl tam takový verbuňk, že to na playback, tak říkal kamera a říkal, prosím vás, vesele, playback. A tak verbuňk, a oni ty ruce takhle, ale zvadlí úplně tak. Stop! A byl už jaksi nervózní a říkal jsem vesele, kamera. Že oni zase jaksi...
2: Já to vidím.
1: Prosím, já nevím, jak bych vám to řekl. Vesele. Kamera. Playback. Tak on už to nestopoval.
2: Říkám vesele! Vesele! Uškrtil šohajem.

0: říkejte neštěstí a osud, že vás tak tvrdě potkali. Však neříkejte, že jste jimi posud, rozumnější se nestali. Vidím horu nad jiné zvýšenou, hora ta dobře známa vám. Bujnými sady kolem obtočenou a na té hoře boží chrám. Však do chrámu branou chodí trojí a trojí vycházejí zas. Slyšte a vězte, toto psáno stojí, do srdce vložte věštby hlas. Darmo nadějí chojíte se planou, dnes budete svých psot a být. Dokavat jednou chodívati branou, nebude tvrdý český lid. Kdo z uši dostal, abys jima slyšel, proč si je palcem zacpáváš? A komu rozum z výšky přišel, proč po něm nohou šlapáváš? Tisíc let ušlo, co své milé syny svornosti učil svatopluk. Však neproniknul dosud do hodiny moudrého slova zlatý zvuk.
1: Hvězda.

se zlobí a deštník sténá. Ulice prázdná je opuštěná. Deštivý čas dnes místo vás přišel na mou schůzku. Pokrá okna slzí, chodníky pláčí. Černá mračna schůzují na pavlači. Deštivý čas dnes místo vás přišel na mou schůzku. Však náhle na konci uličky se ozvaly dva střevíčky. Běží, běží mi vstříc. V té malé smutné ulici i teď vyšlo slunko zářící, ač prší čím dál víc. To z černých mraků štěstí nám padá. Přišla i v tom dešti, tak má mě ráda. Dnes mokrý čas

Však náhle na konci uličky se ozvaly dva střevíčky. Běží, běží mi vstříc. V té malé smutné ulici teď vyšlo slunko zářící, ač prší čím dál víc. To z černých mraků štěstí nám padá. Přišla i v tom dešti, tak má mě ráda. Dnes mokrý čas

0: je 5. ráno.
1: Slyšte, slyšte, slyšte.
0: Stanice Hvězda.
1: Stanice Hvězda. Hvězda hraje všem, všem, všem.

0: Noci hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Bruselská věrchuška si stále jen stěžuje a navíc si hraje na něco, co vůbec není. Důkazem je poslední projev soudružky Leyenové, která si hrála na takzvané Spojené státy evropské, když přednesla svůj projev o stavu Unie. Brusel ale sklízí co zasel. Země ztrácejí průmysl, energie je drahá a byrokracie řádí o 106. Naopak Čína vítězí, ale lidé v Evropě to vidí a bouří se. Leyenová má k tomu zázračné řešení, že prý více kontroly, více šmírování, cenzura a totalita pod různými vznešenými názvy všem pomůže. A kdo se k tomu přidá? Přidají se k tomu i čeští poslanci? O tom všem máme nový článek a také o tom, co chystá orwellovská bruselská ideopolicie. Není od věci si ho přečíst. Připravil nám jej Milan Kramberger.
1: Na stránkách protiprout.info

a pro mne objevil tichý lesní Jakubov. Lesní Jakubov.

0: noc s hvězdou.
1: Ha, klaune, já vás znám.
2: Já vás taky znám.
1: My jsme spolu někde dělali.
2: Ale kde, kde?
1: Kde? V Londýně? Wintergarten?
2: Ne.
1: V Paříži?
2: Ampír?
1: Berlíně? Kabaret der Komik?
2: Ne.
1: A už vím.
2: No.
1: Sušici, hotel Fialka.
2: Ne, já už vím. Přece arrivederci.
1: Rom,
2: vy jste papus.
1: Vy jste bulva. Já 2000 let. 2000 let vás scháním a hledám a převtěluju se. Co jste dělal?
2: Ach, já toho prožil. Za to víte 2000 let.
1: Já už ani nevím, co jsem všechno.
2: Já taky ne, ale jedno vím, jedno si pamatuju. Mně vám se za tu dobu nikdy nepovedlo narodit se z bohatých rodičů. Vždycky chudej.
1: No ale to je báječné.
2: No jo, teď.
1: To je pravda. No ale já vám povím, nikdy jste se nenarodil bohatej?
2: Jednou za celou tu dobu. To bylo 24. srpna 1572.
1: 1572? To jsem byl svišť.
2: Svišť?
1: Svišť.
2: Co to je?
1: V Tatrách. Ta...
2: Ach tak!
1: To zvířátko, jak píská.
2: Ano,
1: má taky
2: ano.
1: Ty pacičky.
2: V Tatrách? No, já v Paříži.
1: Vy v Paříži.
2: Já v Paříži.
1: Já v Tatrách. Maminka nás vrhla v noře.
2: Ach, v noře.
1: Ano.
2: Já jsem se narodil, mě položili na hedvábí.
1: Ano. Tatínek jenom to udupal.
2: Váš tatínek.
1: Náš tatínek. Náš tatínek pak byl vyspaný.
2: Ale...
1: No, a slušelo mu to. Ano. Pod něj dali takovou ořechovou destičku a měl tam jméno. Svišť. Dlouho byl v kabinetu.
2: Ano, můj tatínek nebyl vyspaný, ne, můj tatínek, no, končí, ale... já jsem se narodil,
1: ano.
2: Mě položili na hedvábí, já byl sám.
1: Vy jste, nás bylo sedm.
2: Sedm,
1: ano, jsme se narodili.
2: Yeah.
1: Mýho bratříčka a moji sestřičku sežral vorel.
2: Ale.
1: On to byl sokol, ale my jsme to tenkrát nesměli říkat.
2: A proč?
1: Já nevím, u nás u svišťů každou chvíli něco nesmíme říkat, proto my děláme...
2: To je lepší, ano. Tedy já jsem se narodil, mě položili na hedvábí.
1: Ano.
2: Ach, já vám si ležím, to víte, na hedvábí. Koukám, slunce zapadá.
1: No, všem v Paříži, co má dělat.
2: Taky, ano, pravda. Na stěnách se nám blýská zlatý nádobí.
1: Ano, a paní matka rodila v kuchyni.
2: Ano. Vaše paní matka? V noře.
1: V noře, my jsme neměli kuchyň.
2: No, my jsme neměli noru.
1: No, to bylo ještě před Ibsenem.
2: Ano, dávno. No tak je zlatý nádobí se blejska, já si tak v duchu počítám, jak draho to prodám, až to zdědím. A najednou vám vejde noc.
1: Noc?
2: Noc, ano.
1: Scéna na konci, noc?
2: Ano, scéna, noc tedy, Tomášo, noc. Já se po ní kouknu.
1: Takhle jste se kouk?
2: Jo, takhle. Tak.
1: To jste si hezky kouk.
2: Ano. A povídám si, a hele noc.
1: To jste si řek?
2: Jo.
1: Vy jste si řek, hele noc?
2: Ano, hele noc.
1: No. Teda na nemluvně, to je projev.
2: No, projev.
1: No to by se dalo vysílat.
2: No, snad. Povídám si tedy a hele noc.
1: A to jste si řekl francouzsky?
2: No pochopitelně, když v Paříži, tedy francouzsky. No,
1: že se ptám. A jak je francouzsky hele noc?
2: A ili nos.
1: Ano, ovšem. Ano, Francouzi H nevyslovují.
2: Ne.
1: Ale víte, že pohodně přijdou?
2: Jo, to jo. Například... Jak můžou hodnotit?
1: Ano, nebo ovniva. No co to je za brouka? Ovniva.
2: Tedy povídám si, a ili nos. A ještě jsem si tak pro sebe dodal, a krásná, vlaa, tedy vlaha.
1: Já rozumím francouzsky, můžete mluvit.
2: Vlaa. A ještě si povídám, inu letní. Ach, pravda, iny. už zapomínám. Tedy prosím, všecko pravda, přišla noc, krásná, vlaha, letní, jenže na neštěstí bartolomějská.
1: Ajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj
3: Huguenot.
1: Huguenot, no. Mon Dieu, quel malheur. Un petit bébé justement né et tout à coup assassiné, non, né? To už jste jistě se nechtěl narodit jako člověk.
2: Ne, zanevřel jsem na svět a dlouho mě sem jako člověka nedostali, dlouho ne.
1: Tedy já vám povím, já jsem byl na světě během těch 2000 let moc krát. Ale já na tom netrvám vždycky být jako člověk.
2: Já taky ne.
1: Já na tom nelpím.
2: Já taky
1: mně
2: ne.
1: Jde o to bejt.
2: Bejt! Cokoliv.
1: Nebejt je nuda, nebejt je zápor, to já nechci. Bejt, já byl věcí. Já byl balvan.
2: Ale?
1: Dlouho. Já byl balvan, pak se mě udělali patník, pak jsem byl pes, abych se pomstil. Pak jsem byl kapradina. Já byla kapradina.
2: Aha.
1: Kapradina, já byla tajnosnubná, já byla samec.
2: Ajajaj.
1: A pak jsem byla kráva.
2: Ne.
1: Ano, já byla kráva.
2: Kráva?
1: A udojil mě k smrti. Zlý kulak.
2: Ale
1: já jsem ho vypekla. Já s posledním litrem ve vemeni jsem přeběhla k JZD. Ale nejlíp jsem se měl, když jsem byl mouch.
2: Jak to, mouch?
1: Mouch, já jsem byl vždycky samec.
2: Ach tak, mouch. Ano.
1: Ale já jsem nebyla ta moucha taková, co se dá venku na všechno.
2: No jo, to chápu.
1: Já byla ta malá, černá, pěkná, čistá, kuchyňská, apetitlich, ta civilizovaná, kulturně zapojená moucha.
2: Jak to prosím, kulturně zapojená moucha?
1: Ano, já jsem dělal na obraze.
2: Jo, to jo.
1: Když jsem nějaký obraz nelíbil, pár dobře volených puntíků a zmocná, že byla selka.
2: Puntíky, to znamená, že vlastně byste byl náš první impresionista.
1: Ano, ovšem. A co to je?
2: No, impresionismus, směr malířský, umělecký. Pak přišel expresionismus, dneska tedy socialistický realismus, to jsou umělecké směry.
1: Ano, jenže já se v tom tak nevyznám.
2: To přece není žádná věda. Impresionista maluje, jak to vidí, kdežto expresionista maluje, jak to cítí.
1: A socialistický?

0: zkušenosti, a totiž k té, že z ničeho se nemá dělat věda. Ani ze života ne. Když už člověk jednou je, tak má koukat, aby byl. A když kouká, aby byl a je, tak má být to, co je, a nemá být to, co není, jak tomu v mnoha případech je. Což se děje obyčejně podle pravidla: ševče, pusť se kopita
1: a drž se koryta.
0: Ano.
1: Ano, velmi správně jste tady slova nakladl.
0: Ano, já býval slepice svého času též.
1: Ach tak, proto to kladení. Ve smysl ten, že nezáleží na tom být to, nebo tím, nebo... Víte, že jsou pošetilci, že se trápějí přemítáním, jestli mají být tím, nebo tím. A víte, že jsou dokonce tací pošetilci, že se ptají, jestli bejt, anebo nebejt.
0: No to je ovšem hloupá otázka.
1: Ano, ano.
0: To je velice hloupá otázka. Bejt nebo nebejt. Bejt nebo nebejt. Jak jste to říkal? Bejt nebo nebejt?
1: No, ano, jestli bejt nebo nebejt.
0: Bejt nebo nebejt, to mi něco říká. Bejt nebo nebejt, bejt nebo nebejt. Přeci na to téma je napsaná hra.
1: Ne.
0: No všem, být či nebýt, na to téma je napsaná celá hra.
1: Hra?
0: Hra.
1: Hra jako divadlo?
0: No všem, vy jste myslel hokej, ne, no,
1: ne
0: divadlo. Jak se to jmenuje, takový krátký jméno to má, no. Můj ty bože, podtitul je tragédie muže, který se neuměl rozhodnout.
1: No to je typ kolísavý, tedy něco současného?
0: Ale ne, to je dobrá hra, co já o ní mluvím, to je dobrá hra, musíte to znát. Hned v prvním jednáním to začíná.
1: Jo.
0: Tam přiběhnou k němu: mladý pane, honem na šance, straší vám tam tatínek.
1: Ajajajajaj.
0: A on tam jde,
1: jo.
0: A tam ten jeho otec dělá hu. A tam mu ten duch toho otce řekne,
1: jo.
0: Jak umřel, že ho zavraždil jeho bratr.
1: Bratr tedy toho doho...
0: No toho, co dělal hu.
1: Jo, toho, ano.
0: A že zavraždil tak, že on, když spal, tak mu nalil do ucha med.
1: Med.
0: Nebo jed? Teď nevím, já jsem to čet v originále. No, ale znáte to určitě. Je to, on chodí s takovou blondýnou, ona je mešugé.
1: Ale...
0: A potom oni ho pošlou někam do Anglie, tam nedojede, přepadnou ho piráti, ona se mezi tím utopí.
1: Ach,
0: takhle plave. A teďka, on se vrací a chce si nadejít přes hřbitov.
1: Jo.
0: A tam vidí funus, on neví, že to je její funus.
1: To on neví?
0: Ne, to neví.
1: Ajajaj.
0: On se ještě řekne, říká se ještě, počkáš, to je funus,
1: jo.
0: A on neví, že to je ta, co on miluje. No to je tragédie.
1: To je tragédie.
0: Ve verších.
1: Aha.
0: No to je strašný, publikum ví, že to je její pohřeb, a ten herec to neví.
1: Ale.
0: Teďka jak mu to říct, aby
1: ano,
0: se nezhroutil?
1: Aby dohrál vůbec.
0: Aby dohrál.
1: Ano.
0: No to jsou nádherné věci, pak je tam ten hrobník, on si s ním povídá, jak tam najde tu hlavu od toho komika, toho Jorika.
1: Hlavu od komika?
0: Ano.
1: On byl sťatej komik?
0: Ne, ten hrobník je sťatej.
1: No ten musí být. To je...
0: No všem, když tuhle práci dělá, ale ano. Počkejte, jak je to dál, pak je tam ta scéna, ta slavná scéna s tou jeho matkou.
1: S hrobníkovou.
0: Ne.
1: S tou, aha, já
0: z toho,
1: vím,
0: co
1: já
0: nevím,
1: vím,
0: jak se jmenuje.
1: Ach, tak.
0: Ona ho musela mít za mlada, protože ona tedy je ještě kus.
1: Aha.
0: A ona také sedí doma,
1: ano.
0: Tedy na posteli, jen tak, no je doma, co by měla na sobě, moc toho nemá. Je teplo,
1: ano.
0: Já to viděl v srpnu. Takhle ještě si říká, co bude, protože ten muž tam není.
1: Ano.
0: Ona to a neví, má si číst, nebo má štrikovat, nebo tak. A najednou přichází ten syn, ona neví. Říká, kdo jde, on říká já, ona říká, to jsi ty. On říká, mami, co je, a ona povídá nic. A to je ve verších.
1: A tak,
0: on si takhle sedne a za ní je taková záclona a tam koukají takový nohy špičatý.
1: Ale.
0: Jo. A tam je ten otec od ty, co plavala, jak se utopila.
1: Aha.
0: Ten tam připoslouchává, jako co bude.
1: Jo.
0: A on to vidí, ten syn, a povídá, matko, krysu tu máš.
1: Mm-hmm.
0: A ona ještě se takhle koukne, tedy za košilku, a povídá, ale ne.
1: Jo,
0: a ono to je nedorozumění.
1: No to chápu.
0: Ale, a on vytáhne takovou zbraň, on má takovou zbraň, takovou delší, tedy od, je to kovové, a...
1: Tasí.
0: On tasí tu věc, tedy...
1: Ano,
0: tu,
1: ano. Špikovátko.
0: No, špička prostě, taková, kovová špička.
1: Hrot.
0: A píchne tam a vypadne vám ven ten starý palec. A dal to nevím, až mě vyvedli, poněvadž prý to nebyla veselohra. Ale zajímavá věc. Film z toho udělali.
1: Ne, film
0: ano.
1: Taky.
0: No, ten herec to hrál. Na takový blond vlasy, tak na všechny strany, jako kdyby měl ofinu. Aha. Ženský to po něm nosej.
1: Jo, jo,
0: vypadají,
1: jo, jo.
0: Jako kdyby se zrovna vynořili ze sudu s olejem.
1: Už vím, už vím.
0: No,

rozhodnout, tož se dal probodnout. Být nebo nebýt, anebo žít nebo nežít, otázkou není pro mne. Rád se budu prát, abych mohl být několikrát, byť bylo bytí skromné.

0: nebo nebýt, a nebo žít, nebo nežít.
1: To prosím pro mě otázkou nikdy nebylo. To když jsem ještě žil, co kvítek je tele, najednou vidím, ke mně jde tele. Než jsem řekl roso, zebho, je boso, zhltlo mě to tele, tma jak v kostele.
0: Když já byl kvítkem je tele, šíhal jsem bděle na tele. A při tom bdění do omrzení jsem zvadl za dvě neděle.
1: Na duchu i na těle, čímkoliv jsem byl, čímkoliv kdy mě bylo být. Vším jsem byl rád, vším jsem byl rád, vším jsem rád.
0: Býti nebo nebýti, nebo žíti nebo nežíti, otázkou pro mne taky nikdy nebude.
1: Aber was sagen Sie?
0: Chtěl bych žít v kůži kritika, co všecko zná a všem tyká.
1: Jenže v té kůži necítíš růži, růže se hrocha netýká.

vyštván, to si piš ojojoj, Ištván byl vyštván. Do města beze hvězd, kde jenom vlaky duní, do noci bez nevěst, proč

0: noc s hvězdou.
1: Máme jistou možnost jít přes most, dáme jí přednost, dámě. I když je to jen pontón, tak nám velí bontón a na břehu pak nabídnou tý rámě. Vzhledem k tomu, že tato část písně je základní pro pochopení části další a vzhledem k nestejnému inteligenčnímu kvocientu posluchačů je naprosto nezbytné jí opakovat. Vyspělejší posluchači si mohou zatím něco sníst. Máme jistou možnost jít

nepustě vy. Pochodem je povodeň, je povodeň. Proč je tak hloupá a svět zas nevděčný? A voda stoupá, však most je bezpečný. Ať klidně stoupá, vždyť bezpečný je most. Šabadadadada, třeba že potom, však potom velí dost. Následující instrumentální mezihře, která je harmonicky zcela totožná s refrénem, jak se ostatně sami můžete přesvědčit. D mol, G zvětšený C dur, G zvětšený C dur, G zvětšený C dur, H dur, B dur, A7, D7, G7 a zase E mol.

vůbec nevšimli, že se přitom nedívám na ruce. C-dur, G zvětšený, jsou v tom letadřiny. G a tak dále. Ale pojďme dál. Tedy v této instrumentální mezihře si zopakujeme něco písmen z jazzové abecedy. Tak například scat.

často užívaným kořením v jazzu je takzvaný stop time, česky zastaveníčko, slovensky stop time, německy die Maulhaltzeit. Pozor, také převedeme. Teď. Raz, dva, tři, čtyři. Důležité je během Maulhaltzeitu nestratit nic. Aspoň někdo. Jestliže někdo z hrající skupiny solově improvizuje, povzbuzují ho ostatní členové skupiny povzbudivými výkřiky, jako například jeď a podobně. Předvedeme.

proč je tak hloupá a svět zas nevděčný. A voda stoupá, však most je bezpečný. Ať klidně stoupá, vždyť bezpečný je most. Šabadada, tada, třeba že potom.

0: je 6.
1: Hlásí se hvězda.
0: Stanice Hvězda.
1: A hrajeme dál.

0: jste na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: Dovolme si jednu citaci. Evropští pokrytci rozumějí jen hrubé síle. Takto se po vítězných volbách vyjádřil Dmitrij Medveděv a navrhl, aby si Rusko připomnělo možnost zabavovat na svém území zahraniční podniky, jak tomu bylo například během éry Sovětského svazu. Citujme dále z jeho telegramového příspěvku. Neustále se divím drzosti evropských zmetků. Zaváděli přísné sankce proti našim firmám a zasáhli zájmy miliony ruských občanů. Proti Rusku vedou válku, zásobují našeho protivníka vším, čím mohou, od raket a zpravodajských dat až po přímé finanční prostředky na podporu bandorovského režimu. Konec citace. Medveděv mimo jiné také evropským rusofobním pomatencům připomněl, že pokud se Západ pokusí zmocnit ruských aktiv uložených na Západě, může Rusko zcela recipročně zabavit jakýkoliv majetek západních firem nejen v Rusku, ale také v zemích třetího světa. Zároveň také nezapomněl poukázat na inovovanou ruskou jadernou doktrínu, která nyní umožňuje použití jaderných zbraní již v situaci ohrožení suverenity a celistvosti Ruska. Ve světle jednoznačných výsledků víkendových parlamentních voleb a při rekordní účasti je tedy jasné, že zde Dmitrij Medveděv jako předseda vítězné ruské strany nemluví zdaleka pouze sám za sebe. Vůdce zkorumpované kyjevské chunty Volodymyr Zelenský se už zřejmě dočista zbláznil. Vždyť ve svém posledním tažení se totiž dost často vyjadřuje více méně mimo realitu. Že by však byl jen opilý, je na snadě. Spíše má někde poblíž stále své vysáté lajny. Začátkem měsíce například v rozhovoru před televizními kamerami pronesl v Pravdě historickou větu, že prý Ukrajinci a Američané by se měli spojit v jeden národ. Vymyslet už zřejmě stačí jen název, jak by si tito noví lidé říkali, třeba banderamíci. Zda o chystaném národě ví ve Washingtonu, zatím netušíme. Nemoc slučování, integrace a vytváření nových zemí se už ostatně nějakou dobu šíří jako epidemie. Například německá vůdkyně Leyenová se minulý týden v projevu před takzvaným Evropským parlamentem také zasnila v jakési přidružené členství Kanady s Bruselskou unií. Že nic takového aktuálně zakládající smlouvy Evropské unie neznají, vůbec neřeší. Zákony se zřejmě změní až dodatečně. Hlavní je přeci co nejdříve už rozdrtit německé vazaly v nové federaci a definitivně nechat národní státy rozplynout pod diktátem nevolených. Ano, zdá se to neuskutečnitelné, ale mají-li stále dostatek kokainu, nezdá se těmto evropským pomatencům neskutečné zholanic. Donald Trump jako zapřísáhlý abstinent tomu moc nerozumí a nad těmito ukrajinskými i bruselskými výroky se dlouhodobě ušklíbá, jenže asi ještě netuší, čeho všeho jsou tito spití a kokainem vygumovaní mocipáni schopni. Naopak my už s tím historicky zkušenosti máme a rozhodně se nesmějeme. Klima alarmisté přišli o další argument, který nás po několik let strašili, tedy že kvůli oteplování snad prý všichni zemřeme. Jak totiž vyplývá z nové studie maďarských univerzit, je to právě naopak. Pro lidské zdraví je výrazně větším rizikem období zimy. Autoři totiž analyzovali na 115 000 případů náhlé zástavy srdce během posledních 5 let. Každý případ porovnali s meteorologickými údaji daného dne a výsledky hovoří jasně. V zimě připadalo na každý den v průměru o 18% infarktů více než během léta. Tento rozdíl potvrdili pak i další výpočty a kontroly. Konkrétně nejvíce případů připadalo na chladné a bezvětrné dny, kdy počet zástav převyšoval běžný průměr asi o třetinu. Vítr tedy způsoboval naopak spíše ochranu, patrně proto, že znečištěné ovzduší rozptyloval. co z toho plyne? Jelikož Maďarsko leží ve stejném klimatickém pásmu jako Česká republika, lze závěr jednoduše vztáhnout i na naše poměry. Studie navíc zapadá do řady starších výzkumů, podle nichž také chlad skutečně každoročně zabíjí více lidí než horko. A my můžeme teď už jen čekat. Na co? Na to, co si ve světle těchto nových důkazů zelení teroristé na podporu své klimatické lži zase vymyslí.
1: Jo, pořád se něco děje.

Zapni si kšandy, pozdravuj vlaštovky a muzikoty hraj. Pohostil mě slivovici, představil mě mářce, posadil mě na lavici z dubového pražce, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vlaštovky a muzikoty hraj. Provedl mě domem, nikde kousek z diva, všude samej pražec, jen Máňa byla živá, to je to jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vlaštovky a muzikoty hraj.

Plakáty nás informují, připracovat dráze, pakliže ti vyhovují. Rychlost, šmír a saze, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vlaštovky a muziku ty hraj. A jestliže si labužník a přes kapsu se práštějš, upečeš jí krávu na železničních pražcích, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vlaštovky a muziku ty hraj. A naučíš se skákat, tak jak to umí vrabec, když na nohu si pustíš železniční pražec, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muziko ty hraj. A když má děvče střebové rádo svého chlapce, posílá mu na vojnu železniční pražce, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muziko ty hraj. A když děti zlobí, tak hned je doma mázec, děda mráz si nepřinese ani jeden pražec, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vlaštovky a muziko ty hraj.

0: před děvčaty Střebové, chlubil jsem se silou, posvedl jsem pražec na čežor, vezli mě s kýlou, vždyť je jaro, zapni si kšandy, pozdravuj vlaštovky a muziko ty haj. Pamatuji pouze ještě operační sál, pak praštili mě pražcem a já jsem tvrdě spal a bylo jaro. Zapni si kšandy, vítali vlaštovky a zelenal se haj.
1: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
2: Povídá jeden čeče, já ti musel být včera zulákaný. Říká, jak to, co bylo? Ale si představ, já si vzpomínám, že mě včera v noci někdo šoup do trolejbusu, kde mě asi za půl hodiny probudilo takový hlasitý zpívání. No a já chtěl dál pokračovat ve spánku, víš, a najednou ti koukám, já jsem to zpíval sám.
1: Bezpečí stanice Hvězda.
3: Promiňte prosím, že se vás tak ptám, však právě si říkám, odkud já vás znám. Máte-li chvilku, aspoň chvilku čas,

promiňte prosím, že se vás tak ptám. Však právě si říkám, odkud já vás znám. Máte-li chvilku, no, aspoň chvilku čas,

seznámení. Měl jsem užít slov chytřejších, promiňte slečno, nesmí chybí vtip. Však po druhé, až vás potkám,

Cadillacu s mlhou v očích probdělých dní a s povzdechem hraních vlaků.

jsme kondelíci, my máme vždy co říci, to pivečko je boží dar. Ta naše pravda pivní, každého včas uklidní,

se pěnu piva od mnoha lidí bývá veleben a ctěn. Světlivý se mu snadný a ani trochu vadný, vždy mývá důvod pádný, býti spokojen. Vždyť s pivem jde vše lehce, ať člověk chce či nechce, to pěna se nám v hlavě usadí. To se to pak holedbá a na nic už se nedbá. My jsme muži s pivem a nám to nevadí. Vždyť my jsme kondelíci, my máme vždy co říci. To pivečko je boží dar. Ta naše pravda pivní každého včas uklidní.

0: vysílá hvězda.
1: Nakoukněme do 60. let.

0: vlně bezpečí.
1: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do Kořán.
0: Dnes od 6. večer.

0: Slyšíte hvězdu.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Pokud vás také zajímá starověké římské období, tak vězte, že před 1570 lety prohrál galský aristokrat Paurius Avitus bitvu u Piecen a čekal ho trest, který do té doby žádného panovníka nepotkal. A to západní části Římské říše nevládl ani půl roku, od července 455 do října 456. Potom se stal duchovním a zanechal nám spoustu zajímavého. Máme o tom celý článek, který sepsal Milan Kramberger.
0: Na stránkách akademie
3: ztráty a nálezy.info.
0: Ztráty a nálezy.info.

0: Hvězda.
1: Na Šiškově v malém baru dozněl akord na kytaru, tančila jen pro mě Mario. Větší byla jen o hlavu,

zaplatil jsem hodinkami, těšil se, že budem sami hvězdy nad Žižkovem počítat. Nejkrásnější pro ní snesu, pak odjela v Mercedesu a já zůstal na refíži stát. Kde jsi, Mario? Vím, že milion občanů tu bydlí v městě, obejdu jich denně 200, najdu si tě, ať mě bací hrom.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Já když jsem kdysi viděl Rašilova ze života hmyzu, jsem, že on tam hrál chrobáka, tak strašně krásně to dělal. A teprve, když jsem tady po letech přišel do divadla, tak jsem se dověděl, jak on tu roli přijal tenkrát. Jemu se to, když to Karel Čapek přinesl, že jo, tak jemu ta role prostě v těch souvislostech se nezdála právě nejlepší a největší, a jak si tedy napsal ostentativně na ten part, že na tu knihu, napsal: jsem mezi vámi král a herec prvních kvalit. Rok jsem tu hovno hrál a teď ho budu valit.
2: To je krásný.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

si kauboj zateskný. Věnec pustů jen k jedné s kým je zbývá, což je poměr, dá se říci, groteskní.

stále živou. Ještě než ten rudej oheň dohoří, tak jsem na valbušty i s tou tvrdou skývou. A když ne, tak naše kolty hovoří.

se hustů, když chtěl zůstat živý. Dal se totiž Margot falešnicí svést. Ztratil busty, ztratil pohled Margot lživý, jež to podešla s tou bandou busty pét.

0: Haló? Máme pro vás vzkaz.
1: Největším výrobcem tvářecích strojů v Československé socialistické republice jsou Šmeralovy závody, národní podnik Brno. V době příprav třetího mezinárodního veletrhu oslavují Šmeralovy závody stoleté trvání závodů. Z malé slévárny, založené v roce 1861, vyrostl specializovaný strojírenský závod velkého významu. Výrobky Šmeralových závodů se vyvážejí do 40 států celého světa a podílejí se na pokrokové strojírenské výrobě, která lidem usnadňuje a zpříjemňuje život a zvyšuje životní i kulturní úroveň. Obraťte se i vy se svými požadavky na Šmeralovy závody, národní podnik Brno.
2: Uměli to, že? I my to umíme.
3: I my to umíme.
4: Chcete prodávat a současně podpořit hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

0: vysílá Hvězda.
1: Nakoukněme do 50. let.
2: Slavní mudrci, vzácní chemici, slovutní mistři, páni magistři, astrologové, geometři, agronomové, psychiatři, páni docenti, geologie, psychologie, teologie. Nemocí zhoubných, nemocí zjevných,

0: Zkrátka inteligence. Tady je tesař, klempíř, zedník, a ten, co otesává kameny, je kameník. A tady služka, poráč, kamnář, ten, když se umeje, je k nepoznání kominík. Ten dláždí ulice, ten kove podkovy, ta krmí slepice, ta peče cukroví, ten umí to a ta zas tohle. A všichni dohromady udělají moc. A tu je platnéř, kočí, havíř.
1: Já svarám dolů, do dolů a dolů jurudu.
0: A tady rybář, kejklíř, dudák.
2: Já mám rád každou písničku na dudy za dudu.
3: Já louhuju kůže,
4: já z nich šiju boty.
5: Já pěstuju růže,
6: já látám kalhoty.
0: Ten umí to a ta zas tohle.
7: A všichni

0: My všichni budem na tom lépe, když dáte rady nám a my vám dáme své rady, když všichni všechněm všechno dáme, tak budou všichni lidi všechno mít dohromady.
1: I širší ulice a tvrdší podkovy,
2: kuřata, slepice, pečivo, cukroví.
0: Když ten dá to a ta zas tohle, tak všichni dohromady budeme mít dost. Továrny na kůže, peníze.

0: O 5. odpolední otevřeme 50. dveře do Kořán.
1: Na stanici Hvězda.
2: Napsal jsem si píseň, je to píseň tato. Melodie nic moc, ani slova žádné zlato. Napsal jsem ji jen tak, z radosti a štěstí, že už zase mohu, nikdo nehrozí mi pěstí. Píšu, co chci, co se mi chce, co mé srdce žádá. A pan kritik, hudební znalec, z toho strádá. Já ho chápu, já mu rozumím, já jinak písně skládat neumím. Možná, že umím, ale nechci. Možná jsem propadl v poslední lekci, propadl po zlátku peněz a slávy. Jenže co s tím, když mě to tak baví? Milý pane, promiňte, že hraju,

bavím se jak malý Jarda, hraju co chci, co se mi chce, co mé srdce žádá. A pan kritik, hudební znalec, z toho strádá. Pro něj jsem šejdíř, pro něj jsem kujon, pro něj jsem prošlý slepičí bujon, pro něj jsem bluma spadlá z višně, děvkař a frajer tvářící se pyšně, zhouba národa, špatný vzor, krycí jméno Nevermore. Promiňte všichni, že ještě hraju, já se kaju. Promiňte všichni domácí i cíli.

0: začala osmá raní.
1: Stanice Hvězda. Bezpečně za normálním světem.

0: hosté na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: O víkendu proběhly v Ruské federaci parlamentní volby a přinesly hned několik vítězství. Alespoň to tak vypadá podle předběžných výsledků, kdy jednotné Rusko Dmitrije Medveděva získalo více než polovinu hlasů a čtyři další strany si udržely své zastoupení v ruském parlamentu. Tím nejzajímavějším výsledkem je však jistě volební účast. Ta dosahovala 56,6% a to je rekordní účast v historii. Navzdory vnějšímu tlaku zkrátka Rusové přišli volit a ukázali, že jim záleží na budoucnosti své země. Snaha Kyjeva a Západu zmařit volby ztroskotala a Rusy útoky dronů a trolů naopak semkli. Co to bude znamenat pro nás a co se to bezprostředně děje? O tom máme celý článek, který píše Oleg Isajčenko.
1: Na stránkách protiproud.info

0: Aurová. A zkrátka, jo, dobře, je to braková literatura.
1: Ne, to
0: no, prosím, to, prosím.
1: Tím to mělo končit. Ano. Jo. A Zdeňčka Baldová, když to zkoušeli, říkali, to není žádný akčnus. Tady já bych jim měla něco říct, no. No já jí zítra něco řeknu.
2: To jsme si těši, říkáme, ona extempore, jo.
0: A paní Krombaurová to jako vymínula, že je můj akčnus, Zdeňčko, no, že jo?
1: Ano, to poenta je tahle, ta no. Právě, že jo. Tak teďko došlo k této scéně a ta říká Krombaurová, ano, je to bulvární literatura. Načež ta pospíchá, než spadne opona a říká, ano, a měla by se hodit do hovně. Krombaurová zařvala, říká, tak to byl tvůj akčnus.
0: To si nevěděl. To je fakt, ale to nejsou vymýšlený.
3: Bezpečí stanice Hvězda.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Poslouchejte, vy to asi budete pamatovat, hrali jste nějakou Wernerovu veselohru a tam prej v druhém jednání byl akčlus, který říkala paní Kromba.

bychom se neměli po pohřebním veselí. Diga diga do, diga do, do. Diga diga do, diga do. Sardinky a

že turisti nemají zbraně, až jednou procitnou, počíhají si někde na ně. Výpravě v Doubravě malý grizzly ukáže se, turisté zajisté rozutíkají se po lese.

sytnou, počíhají si někde na ně. Výpravě v Doubravě malý grizzly ukáže se, turisté zajisté rozutíkají se po lese.

Vejce, ovoce a šťáv. Nebuď líný jísti vitamíny, dlouho, dlouho budeš zdrav. Pak náhle přede mnou schová svá ústa jahodová. Tak jak mám její nápad vážně chápat,

0: Ale mě stází, tobě schází více ovoce a šťáv. Tak nebuď líný, jísti vitamíny. Dlouho, dlouho budeš zdrav. Tak náhle přede mnou schová svá ústa jahodová. No tak jak mám její nápad vážně chápat, když právě jahody mám rád.
1: Na vlně bezpečí.
2: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do kořán.
1: Dnes od 6. večer.

Stanice Hvězda. Bezpečně za radostí.

0: jste na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: Dovolme si jednu citaci. Evropští pokrytci rozumějí jen hrubé síle. Takto se po vítězných volbách vyjádřil Dmitrij Medveděv a navrhl, aby si Rusko připomnělo možnost zabavovat na svém území zahraniční podniky, jak tomu bylo například během éry Sovětského svazu. Citujme dále z jeho telegramového příspěvku. Neustále se divím drzosti evropských zmetků. Zaváděli přísné sankce proti našim firmám a zasáhli zájmy miliony ruských občanů. Proti Rusku vedou válku, zásobují našeho protivníka vším, čím mohou, od raket a zpravodajských dat až po přímé finanční prostředky na podporu bandorovského režimu. Konec citace. Medveděv mimo jiné také evropským rusofobním pomatencům připomněl, že pokud se Západ pokusí zmocnit ruských aktiv uložených na Západě, může Rusko zcela recipročně zabavit jakýkoliv majetek západních firem nejen v Rusku, ale také v zemích třetího světa. Zároveň také nezapomněl poukázat na inovovanou ruskou jadernou doktrínu, která nyní umožňuje použití jaderných zbraní již v situaci ohrožení suverenity a celistvosti Ruska. Ve světle jednoznačných výsledků víkendových parlamentních voleb a při rekordní účasti je tedy jasné, že zde Dmitrij Medveděv jako předseda vítězné ruské strany nemluví zdaleka pouze sám za sebe.
1: Jo, pořád se něco děje.

0: Hvězda.
1: Musím to všechno dohnat a špatné předstihnout. Cestu mám uloženou,

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: To se vypravovalo přeci na Vinohrady, když jsme tam byli, jak Kandrt jezdil s tou starou pravovkou, co měla ještě ten takový vítěznou sošku. A oni jezdili s manželkou Kandrtovi. A mě říkal, Kandrt říkal, a my mě máme s maminkou rozdělený funkce. My přijedeme třeba k železničnímu přejezdu, já se zeptám, je to dobrý, maminko? Ona říká, je to dobrý, tatínku, a pak jedem. No a jeli jsme takhle tadyhle, jak se jede do Unhoště, tak před Jenčí jsou šraňky. No a jedeme, já jsem přibrzdil a povídám, je to dobrý, maminko? A ona říkala, je to dobrý, tatínku, já tam vjel. A najednou jsme měli, já měl jenom volant v rukou a ten předek nám vzala lokomotivu.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

srdce. Jsem do žáru skal, psa by si nevyhnal, a tím spíš žádný jezdce. Ptáci ani píp, i čtvernohej můj džíp, trávu nechce žrát, než bych tu usnul.

0: Haló? Máme pro vás vzkaz.
1: Na dovolenou do ciziny, na kupy ubíhajících mráčků i na monumentální záběr Karlštejn a já nezapomeňte vzít sebou Expozimet.
2: Co vám dá fotografování? V létě vás udiví krásy zimní Prahy, po letech radosti dětí. Aparát se bude s vámi dívat z vlaku, z věže na rozprostřené město. A rybář, kterému neberou, se může vzhlížet v obrázku loňského úlovku.
3: Uměli to, že? I my to umíme.
4: I my to umíme.
5: Chcete prodávat a současně podpořit hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

už je hodně dávno. Vrazili mi tohle veslo. Předtím jsem byl jenom král. Teď jsem sám s touhle bárkou na moři. A ty dálky, tak ty už mě vůbec, no prostě vůbec nelákají.

tam dojdu se svým klukem, už po stolíčku zpívají. Co naučil se chodit, tak 9 hodin ráno každou neděli. Vařinu mi krade a skáče po mé posteli.

jako schodek mi vždycky strhne. Šatlá přitom ty své nesmysly. Prý v kosteličku zvoní, tak aby jsme o nic nepřišli.

hlava se mu třepe v obilí. Ztratí se mi v poli a spěch se ho už absolutně netýká. Když potká Ferdu mravence nebo kouka pitlíka. Leze po té zemi a vůbec ani neví, že je kulatá. Jo, ona není špatná,

0: Z dnešního dne čas ukrojil už 10. hodinu.
1: Posloucháte Hvězdu.
2: Hovoří hvězda.
1: Bezpečně za starým dobrým světem.

0: Hvězdo.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Pokud vás také zajímá starověké římské období, tak vězte, že před 1570 lety prohrál galský aristokrat Paurius Avitus bitvu u Piecen a čekal ho trest, který do té doby žádného panovníka nepotkal. A to západní části Římské říše nevládl ani půl roku, od července 455 do října 456. Potom se stal duchovním a zanechal nám spoustu zajímavého. Máme o tom celý článek, který sepsal Milan Kramberger.
0: Na stránkách akademie
3: ztráty a nálezy.info
0: ztráty a nálezy.info.

0: Halo, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Posíš, co pijete takhle s manželkou večer při televizi? On říká, no tak my pijeme hlavně vždycky čaj ze slivovicí. Ta říká, čaj ze slivovicí a je to dobrý? On říká, no je to výborný, no. Manželka pije ten čaj a já piju tu slivovici.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

svět. Všech, co mi houfně, chodí připíjet. Gramofon v rohu začal odbíjet. Popěvek lepkavý, jak čerstvý med. Popěvek lepkavý, jak čerstvý med.

mávnu rukou a nemuletou. Krávy života se nepletou, ne, krávy života se nepletou.

0: Na vlně bezpečí.
1: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do Kořán.
0: Dnes od 6. večer.

0: jak tě mám rád. To jako kdybys modrý z nebe chtěla stočit do ruličky a do kapsy dát. Někde uvnitř, co si zvoní, začne hrát. Stačí sponka, hřeben či vlas. Vůně svetru, co jsi mi dala, všechno snad, čeho rukou tvou dotk se čas. Zeptej se mě na cokoliv, jen ne na to, co je ve mně, jak tě mám rád. Proč růže voní, vždyť to je div, pár lístků stonek, ty si těhle růží sad. Někde uvnitř, co si zvoní, začne hrát, stačí sponka, hřeben, vlas. Vůně svetru, co jsi mi dala, všechno snad, čeho rukou tvou dotk se čas. Zeptej se mě na cokoliv, jestli chceš, tak vymyslím si několik vět. O lásce se povídat dá, ale co to je, to marně hledá léta svět. Někde uvnitř, co si zvoní, začne hrát, stačí zvonka, hřeben, vlas. Vůně svetru, co jsi mi dala, všechno snad, čeho rukou tvou dotk se čas.
1: Za hodinu bude poledne.
2: Posloucháte stanici Hvězda.

0: Jste na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Bruselská věrchuška si stále jen stěžuje a navíc si hraje na něco, co vůbec není. Důkazem je poslední projev soudružky Leyenové, která si hrála na takzvané Spojené státy evropské, když přednesla svůj projev o stavu Unie. Brusel ale sklízí, co zasel. Země ztrácejí průmysl, energie je drahá a byrokracie řádí o 106. Naopak Čína vítězí, ale lidé v Evropě to vidí a bouří se. Leyenová má k tomu zázračné řešení, že prý více kontroly, více šmírování, cenzura a totalita pod různými vznešenými názvy všem pomůže. A kdo se k tomu přidá? Přidají se k tomu i čeští poslanci? O tom všem máme nový článek a také o tom, co chystá orwellovská bruselská ideopolicie. Není od věci si ho přečíst. Připravil nám jej Milan Kramberger.
1: Na stránkách protiprout.info

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Šla teta na snímkování. Šla teta na snímkování, měla pěkné tetování. A pan doktor se jí ptal, kdo vás teta tetoval? Nechte prosím slušnou ženu, já jsem tu jen u rentgenu. Sama já se tetuji, drátuji a letuji.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

vůbec vřejkalná voda teče, lidským řečem neuteče, je to hnus. Na zábradlí sedí supy, kolem nich se zvolna kupí jejich trus. Od náměstí průvod lásky, pravdu mají za opasky, kdo neuhne, bude smeten, je čas lásky, měsíc květen, blues. Napsal Orten, věděl, život trvá jen pár neděl a pak šup. Vzduchem znějí tóny trubek, noha z vejce už se klube, další sup. Anděl spásí čistě z nudy, pálí dolů zmračen sudy, no a čerti ve stodole pokřikují vole, vole na YouTube. Vysí na www.dnešek.com. Paní, co neplodná byla, zabouchla se do tebe.

0: bim-bam-bom. Zpívat měl bych jako lyrik, ale z kytarové díry leze vir. Každý s každým se tu fotí, vydali se ho tento ti na špacír. Netopíři s hlavou dolů, jako 12 apoštolů, no a Ježíš bulá školu, svět je laděn do ámolu, řekni sír. Řekni sír.
1: Sír. Hvězda.

0: srdce.
1: Haló? Máme pro vás vzkaz.
2: Letos už po čtvrté pořádají prodejny knih Jednota záslužnou akci Čeští spisovatelé podepisují vesnickým čtenářům své knihy. V předešlých třech letech měla tato akce velký ohlas u našich čtenářů, neboť desítky našich spisovatelů v čele s Marií Majerovou, Jarmilou Glazarovou, Jaroslavem Seifertem, Františkem Hrubínem a Karlem Novým podepsalo tisíce vašich knih. Mnohým z vás podepsali knihy i Petr Bezruč, Vítězslav Nezval, Marie Pujmanová.
0: Informujte se o akci Čeští spisovatelé podepisují knihy vesnickým čtenářům v prodejnách knih Jednota.
3: Uměli to, že? I my to umíme.
4: I my to umíme.
1: Chcete prodávat a současně podpořit Hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.
5: Snad jsem si zmýlil.

zahrajte na fagot. Je, pane kaplane, kaplane Petře. A děvčata, umíte to? Už je to naposled?

představte si, co jsem měl dnes k obědu. Představte si, co jsem měl dnes k obědu. Knedlíky se zelím kyselým, pak jsem jet u stolu, kdo ví, co v rosolu. To koukáte, to jsem měl dnes k obědu. Představte si, co jsem měl dnes k obědu. Představte si, co jsem měl dnes k obědu. Knedlíky se zelím kyselým, pak jsem jet u stolu, kdo ví, co v rosolu. Kapustu uvařenou, jedli jsme ji smaženou. To koukáte, to jsem měl dnes k obědu. Čtvrtá sloka. Představte si, co jsem měl dnes k obědu. Představte si, co jsem měl dnes k obědu. Knedlíky se zelím kyselým, pak jsem jet u stolu, kdo ví, co v rosolu. Kapustu vařenou, jedli jsme ji smařenou.

0: vysílá Hvězda.
1: Nakoukněme do 50. let.
2: Lidi na lidi jsou jako saně, člověk na člověka jako kat. Podívejte se na ně, musíte naříkat. Obrdobití mužíka mydlí, domnívá se, že vyhraje. Klidně seďme na židli, čtěme Bibli, tam to všechno je. Samuelova kniha nám povídá, jak na žida přišla veliká bída, jak ti bídní filištíni válku vez nebyli líní, až potkali Davida. David šel do války, volky nevolky, z velké dálky nesl bratrům homolky, v pochodu se cvičil, v hodu dal si prostě.

0: David se otočí, frakem zatočí. Když začínáš, no tak tu máš, byl si velký, já měl kuráž, a jakej byl Goliáš.
1: No, v celku to, co jsme teď slyšeli, není nic nového, to je stará příhoda.
2: Ale zajímavá věc, ono to má pokračování.
0: Jestli masy nebudou dost masivní a zůstanou ještě pár let pasivní, stanou se pak tyto masy asi už na věčné časy radioaktivní. Víte, co je zapotřebí nápadů? Jak se zbavit nukleárních odpadů? Víte-li, co zla natropí bez kontroly?

0: ošosy, ale okrk a označné obnosy. A proto by měli masy říct své slovo všemi hlasy dřív, než nás smrt pokosí.
1: O páté odpolední otevřeme padesátkám dveře do Kořán.
2: Na stanici Hvězda.

0: Hvězdo.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Pokud vás také zajímá starověké římské období, tak vězte, že před 1570 lety prohrál galský aristokrat Paurius Avitus bitvu u Piecen a čekal ho trest, který do té doby žádného panovníka nepotkal. A to západní části Římské říše nevládl ani půl roku, od července 455 do října 456. Potom se stal duchovním a zanechal nám spoustu zajímavého. Máme o tom celý článek, který se psal Milan Kramberger.
0: Na stránkách akademie
3: ztráty a nálezy.info
0: ztráty a nálezy.info

Chtěl bych být v němž ticho bydlí, chtěl bych být na chvilku sám, chtěl bych snít v houpací židli

kolejí. Neposedné chvíle klapem míjejí. Ať jdou vzhůru nebo vrátky podle zdí, stejně žádné vlaky zpátky nejezdí.

nepřehlednou křižovatkou, dráhou nebezpečně vratkou, kudy žádné vlaky zpátky nejezdí. Nepřehlednou křižovatkou, dráhou nebezpečně vratkou,

0: Přehlednou křižovatkou, dráhou nebezpečně vratkou, kudy žádné vlaky zpátky nejezdí. Na té trase bez mílníků stojí špalír otazníků, ale žádné vlaky zpáteční. Na té trase bez mílníků stojí špalír otazníků, ale žádné vlaky zpáteční. Na té trase bez mílníků stojí špalír otazníků, ale žádné vlaky zpáteční. Na té trase bez mílníků...
1: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
2: On nechtěl hrát určitou roli, jo? Byla mu malá...
3: Rašilov,
2: jo? A teďko, tam má takovou větu, slyšel jsem, že? A on vždycky řekl, slyšel jsem, že? Pane kolego, slyšel jsem, že? Já vím. Slyšel jsem, že? Slyšel jsem, že? No ano. Slyšel jsem, že? Já vám tu roli musím vzít. To byste mě přece neudělal.
1: Bezpečí stanice Hvězda.

0: na vlně bezpečí.
1: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do Kořán.
0: Dnes od 6. večer.

0: je 1 odpoledne.
1: Posloucháte Hvězdu.
2: Stanice Hvězda.
1: Bezpečnost.

0: jste na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: Vůdce zkorumpované kyjevské chunty Volodymyr Zelenský se už zřejmě dočista zbláznil. Vždyť ve svém posledním tažení se totiž dost často vyjadřuje více méně mimo realitu. Že by však byl jen opilý, je na snadě. Spíše má někde poblíž stále své vysáté lajny. Začátkem měsíce například v rozhovoru před televizními kamerami pronesl v Pravdě historickou větu, že prý Ukrajinci a Američané by se měli spojit v jeden národ. Vymyslet už zřejmě stačí jen název, jak by si tito noví lidé říkali, třeba banderamíci. Zda o chystaném národě ví ve Washingtonu, zatím netušíme. Nemoc slučování, integrace a vytváření nových zemí se už ostatně nějakou dobu šíří jako epidemie. Například německá vůdkyně Leyenová se minulý týden v projevu před takzvaným Evropským parlamentem také zasnila v jakési přidružené členství Kanady s Bruselskou unií. Že nic takového aktuálně zakládající smlouvy Evropské unie neznají, vůbec neřeší. Zákony se zřejmě změní až dodatečně. Hlavní je přeci co nejdříve už rozdrtit německé vazaly v nové federaci a definitivně nechat národní státy rozplynout pod diktátem nevolených. Ano, zdá se to neuskutečnitelné, ale mají-li stále dostatek kokainu, nezdá se těmto evropským pomatencům neskutečné zholanic. Donald Trump jako zapřísáhlý abstinent tomu moc nerozumí a nad těmito ukrajinskými i bruselskými výroky se dlouhodobě ušklíbá, jenže asi ještě netuší, čeho všeho jsou tito spití a kokainem vygumovaní mocipáni schopni. Naopak my už s tím historicky zkušenosti máme a rozhodně se nesmějeme.
1: Jo, pořád se něco děje.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Existují věci mezi nebem a zemí, které je třeba osvětlit. Ku příkladu lustra. Nebo událost, jež se mi přihodila počátkem zimy. Ničeho netuše, vkročil jsem do svého příbytku, když jsem ustrnul. U stolu jakoby se nechumelilo, ačkoliv venku padal sníh, seděl špatně živený kostlivec. Přestože jsem svou odvahou široko proslulý, roztřásla se mi kolena a vypravil jsem ze sebe. Duchu, čeho žádáš? Kostlivec odtušil. Neblbni, kafe máš v troubě. Jsem tvá žena Olga. Nedostala jsem koupit jinou žárovku než rentgenovou.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

Vlaky jedou a škvíry mezi kolejemi připomínají rytmem synkopy.

ani nevím, co je to ta estetika. Nač si kazit zdraví otravou. Vždyť pražský orloj zatím ještě tiká. A voda teče Vltavou. Vždyť pražský orloj zatím ještě tiká. A voda teče

připadám si často jako cizí. Včera odjel další a nic se neděje. Je nás o jednoho míň a Vexlák stejně dobře prodal Marku. A další kilo heroinu

aby aspoň z toho piva někdo sundal čepice. A jen od Jakuba zvony zvoní a nikdo neslyší.

poslouchat zvony, nevnímat synkopy. Jsem jeden z lidí v hluchoněmé zemi.

města dusí věčný stín. Těsno je, až mrazí asfalt místo kopretin. Není slyšet sedmihláska podél šedých cest. Jaký div,

však vím, že jsou tam místa zaslíbený kout, kde si můžem z jasna čista volně vydechnout, kde tě nic nebolí a kde není svár,

věky, bude pět bílých hvězd na vlajce plát. Každý z nich s odvahou stvrdil to přísahou, když psal se rok 4.

0: na věky, těch pár hvězd, které každý v srdci měl.
1: Haló, máme pro vás vzkaz.
2: Sázejte si v lotince, kouzlete si život jako v bavlnce. Jedním tahem vzdušné zámky a hrady, Semiramidiny rajské zahrady. Jen to jisté číslo třeba uhádnout, jenom směle ruku stačí.

zahoď brašnu, pohleď k nebi školáčku. Štěstí letí na mráčku. Chytej, volej, pust se ze mě ve spánku. Jen to číslo a máš zlatou studánku. Číslo láká, číslo volá, to je on.

milionek stačí, když ne milion. Kousek slonka, když ne celý zlatý slon. Slunko, sluník, slunečnici, aspoň to. Kousek štěstí, trochu lásky, stačí to. Na to nemusíš mít losy, synáčku. Štěstí přece nechodí jen ve frázi.

0: to je štěstí, los je cestí, broušku můj, jaká čísla, jen ta jistá sobě snují. Dobrá práce po zahálce v oplátku, bez sázek má štěstí plnou zahrádku.
1: Uměli to, že? I my to umíme.
2: I my to umíme.
3: Chcete prodávat a současně podpořit Hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

se, tak povídám i no, ale no, tak kde se, no. Když seš v novým kabátě, byl fešák, ježiš.

chudým. Nad hlavou měl jsem palem stín, však nejlepší v celé Napoli byla Tina Marie. Vím, jak špagety chutnají, hepty anti byl jsem potají, však nejlepší v celé Napoli je Marie. Tina, Tina, Tina, Tina, aha.

hip, já slyšel kytary hrát. Hip, hip, když rybáři kránu šli spát, však nejlepší v celé na poli byla Tina Marie. Hip, hip, já toužím se vrátit zas tam. Hip, hip, už nechci být dál bez ní sám.

já slyšel kytary hrát. Hip, hip. Když rybáři kránu šli spát, však nejlepší v celé na poli byla Tina Marie. Hip, hip. Já toužím se vrátit zas tam, hip, hip. Už nechci být dál bez ní

0: jsou 2 hodiny odpoledne.
1: Slyšte, slyšte, slyšte.
0: Stanice Hvězda.
1: Stanice Hvězda. Hvězda hraje všem, všem, všem.

0: jste hvězdo.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Pokud vás také zajímá starověké římské období, tak vězte, že před 1570 lety prohrál galský aristokrat Paurius Avitus bitvu u Piecen a čekal ho trest, který do té doby žádného panovníka nepotkal. A to západní části Římské říše nevládl ani půl roku, od července 455 do října 456. Potom se stal duchovním a zanechal nám spoustu zajímavého. Máme o tom celý článek, který sepsal Milan Kramberger.
0: Na stránkách akademie
3: ztráty a nálezy.info
0: ztráty a nálezy.info

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Přijde Pepa k flekům a vidí tam Tondu smutně sedět u stolu a říká: ale Toníku, co se ti stalo, že tady tak smutně sedíš? Tonda říká: ale hochu, vždycky mám takovou žízeň a nemám peníze žádný. Dneska mám zase peněz dost, zase nemám žádnou žízeň.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

toulaný pes, nevzal si ani kůrku chleba, kterou jsem mu dal. Lásku moji, kníže Igor si bere nad sklenkou vodky.

nad obzorem letí ptáci slepí v září červánku. Moje duše, široširá stepy máš na kahánku. Mému žalu na světě není rovno, vy jste tím vina, naděždo Ivánovno, vy jste tím vina, až mě zítra najde.

0: vlně bezpečí.
1: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do Kořán.
0: Dnes od 6. večer.

0: přestal čistit boty
1: a žije si jako ty. Už vyšel z mody podrývača.
0: Národy to nejsou ovce.
1: Svět už není dětská káča.
0: Ča, ča, ča, ča.
1: Co točí se, jak kdo chce.

0: kam jsi to zašel? Místo na kupě si v louži,
1: což v dubnu je okašel. Tak ať se ti v ní dobře hačá,
0: svět se dávno po svém točí.
1: Či, či, či.

0: odbyla třetí odpolední. V tuto hodinu 3. dubna zemřel na kříži Ježíš Kristus.
1: 22. září má svátek svatý Mořic a jeho druhové z Thébské legie, mučedníci. Latinské Mauricius, u nás zdomácněle jako Mořic, znamená Maur, tedy muž tmavé pleti, a právě odtud vede přímá cesta k jeho pozdějšímu zobrazení v evropském umění. Podle toho, co víme, velel Mořic vojenskému oddílu, který byl naverbován v okolí egyptských Théb, a podle nich nesl své jméno. Šlo o legii složenou z křesťanů, kterou císař Maximián povolal do Galie proti vzbouřencům. Ve 3. století zde totiž pustošili zemi tlupy Bagaudů, zbídačelých povstalců. Postavení křesťanů v římské armádě té doby bylo ovšem nesnadné. Před bitvou se od vojska žádala oběť bohům, která měla zajistit vítězství. Když k tomu došlo poblíž Ženevského jezera, Thébští to odmítli a stáhli se do Agauna, dnešního Saint-Maurice ve švýcarském kantonu Valais. Nevzbouřili se však, podle vyprávění zůstali i nadále poslušní rozkazů a odepřeli jen to, co jim svědomí nedovolovalo, obětovat modlám a obrátit zbraně proti souvěrcům. Maximián dal za trest popravit každého 10. muže. A když ani to nepomohlo, nechal takzvané decimování opakovat. Vojáci povzbuzování svým velitelem neuposlechli ani potom. A tak byl nakonec vydán rozkaz k pobití celé legie. Tradice hovoří o více než 6000 mužů a klade událost přibližně do roku 287. Vedle Mořice uvádějí nejstarší zprávy jménem i jeho důstojníky Exupéria a Candida a veterána Viktora, který prý na bojiště zabloudil a raději se dal zabít s nimi, než aby se jich zřekl. O celé věci víme z jediného starobylého pramene, z listu, který kolem let 434 až 450 napsal lyonský biskup Eucherius svému spolubratru Salviovi. Eucherius sám odkazoval na svědectví biskupa Teodora ze Sionu a Izáka Ženevského a byl to právě Teodor, doložený na koncilu v Aquileji roku 381, kdo v Agaunu nalezl těla mučedníků a postavil na tomto místě baziliku. Poctivost velí dodat, že od dob reformace je historicita celé události předmětem sporů. Zejména po rozboru Denise van Berchema se řada badatelů kloní k názoru, že jde o legendu vzniklou později. Zatímco jiní mají za to, že jádro příběhu, poprava skupiny východních vojáků v Alpách pro odepření poslušnosti z náboženských důvodů, je pravdivé. Ať už tomu bylo jakkoliv, úcta k agaunským mučedníkům se stala jednou z nejtrvalějších v Evropě. Roku 515 rozhodl burgundský král Zikmund, aby u chrámu mučedníků vznikl klášter, proslulý pak nepřetržitým chórovým zpěvem zvaným Laus Perennis. Opatství v Saint-Maurice d'Agaune trvá dodnes a je nejstarším nepřetržitě obývaným klášterem na západě. Papežské potvrzení kultu přišlo roku 962 z podnětu císaře Oty a Mořic se stal svědcem říšky.

římským. Jeho jménem se označovalo kopí mezi říšskými korunovačními klenoty a jeho meč sloužil při korunovacích. V Magdeburku, jehož katedrála je mu zasvěcena, vznikla kolem roku 1240 socha, která ho poprvé v evropském umění spodobnila jako černocha s africkými rysy. Odtud vede stopa i k nám. Rameno a meč svatého Mořice přivezl z Milána do svatovického chrámu král Vladislav II. A olomoucký biskup Bruno ze Schauenburku, který byl dříve proboštem právě u magdeburského svatého Mořice, zavedl jeho kult na Moravě. Zasvěceny jsou mu chrámy v Olomouci a v Kroměříži, oba založené ve 13. století, a připomíná ho i šumavský vrch Mouženec nad Anínem. Bývá zobrazován v rytířské zbroji s praporcem či štítem s rudým křížem na bílém koni. Je patronem vojáků, mečířů, barvířů a tkalců. V horských krajích, kde je jeho úcta nejsilnější, patří k ochráncům horských jednotek a lidí pracujících ve výškách. Lidová zbožnost ho vzývala také proti dně a při posedlosti. Můžeme se k němu obracet i ve chvíli, kdy se povinnost k úřadu, zaměstnavateli či státu střetne s tím, co člověk nesmí učinit, aniž by zradil sám sebe. Například při nátlaku, abychom podepsali či odsouhlasili něco nepravdivého. Každopádně stojí v naší paměti jako obraz muže, který uposlechl všeho, co po něm mohla císařská moc žádat, právem, a odepřel jedině to, co žádat nesměla. Všemohoucí věčný Bože, ty jsi dal svatým mučedníkům Tchébské legie sílu, aby statečně snášeli utrpení pro Krista a víru v něho potvrdili mučednickou smrtí. Dej i nám slabým svou božskou pomoc, abychom tě statečně vyznávali svým životem. Prosíme o to skrze tvého syna Ježíše Krista, našeho pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen.

Kdo pověsil buben na kliku? Nevídáno. Dragou netroubí.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: A je to o Rašilovovi přece, že? Jak se hrála, ta nová taková původní česká hra. O 27 obrazech to bylo, že jo?
2: To byla po generálce taková diskuze, že jo? Ono to nebylo moc dobrý, ta hra, že jo? A
3: hlavně dlouhý to.
2: Dlouhý.
4: A špatný.
2: Ten Rašilov, jako se mluvilo zprava, zleva, a Rašilov povídá, víte, pane autore, ono by to chtělo, ono to není tak špatný, jak říkají, ale ono by to chtělo jednu věc, chtělo by to škrtnout jeden obraz.
4: Mistře, který? Který mistře?
2: No, on na to odpověděl, to je jedno, který si vybere.
4: Kterýkoliv.
5: Váma tvrdí, že říkal, hlavně ten můj.
0: V bezpečí stanice Hvězda.

0: Haló? Máme pro vás vzkaz.
1: Těšíte se na Spartakiádu a chystáte se vyrobit velkou spoustu obrázků přímo z vystoupení cvičenců?
2: Pak vám poslouží fotoaparát Kyjev 4.
3: Speciální uzávěrka totiž dovoluje nastavit čas na jednu polovinu až jednu 1250 vteřiny.
2: Kyjev 4 je na kinofilm, má vestavěný elektrický osvitoměr. Mechanismus závěrky vylučuje dvojí expozici.
1: Kvalitní obrázky vám zajistí svitkové nebo perfofilmy FOMA.
2: Pro fotografování venku použijete filmu o citlivosti 17 dinů. Za zhoršených světelných podmínek a při použití blesku zakládáme do aparátu film o citlivosti 21 dinů.
3: Svitkový film má tu výhodu proti kinofilmu, že negativy můžete sami kopírovat bez zvětšování.
4: Uměli to, že? I my to umíme.
5: I my to umíme.
6: Chcete prodávat a současně podpořit Hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

jednou z lesa domů se nesa moudrý Ezop. Potká brabce, který brabence málem sezop. Brabenec se chechtá, Ezop se ho hned ptá, čemu že se na trávě v lese právě přechtá. Já, povídá brabenec, se taky rád hlasitě chechtám, chechtám, když pupenec kyselinou leptám. Vím, totiž ten brabenec, brabenečník, že se mě neptá.

ponravou, kdyby měla plakat, že je ptačí potravou. Ty, ač nejsi brabenec, se taky rád hlasitě chechtej, chechtej, a na svou bídu si nezareptej.

0: Jsou 4 odpoledne.
1: Hlásí se hvězda.
0: Stanice Hvězda.
1: A hrajeme dál.

0: jste na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: 16. září přednesla předsedkyně Evropské komise a přední politička německé CDU Ursula v Bruselu svůj projev o takzvaném stavu Evropské unie, který šokoval svou nabubřelou arogancí, naprostou absencí reflexe reality nebo přiznání si jakékoliv elementární odpovědnosti za ztrátu ekonomické výkonnosti politického významu EU v mezinárodních záležitostech. Merz je prostě v pasti a zemské volby byly pro jeho stranu CDU katastrofou. No a iracionální nenávist vůči AfD se vymkla kontrole. Alternativa totiž mohutní. Lidé dostávají rozum a volí nepodvoleně, a to na celostátní německé úrovni. Co se to vlastně u našeho západního souseda děje? O tom nám píše Jiří Weigl.
1: Na stránkách protiproud.info.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Se Sašou to jsem přišel do Prahy jako kandrdas a on mě to vzal, že mě teda svez autem tam někam, jel na Zbraslav, někam na Smíchov. A jel v té svojí natře staré, jeli jsme tady přes Perštyň, přes křižovatku a on jenom říká, chceš něco vidět? Nic víc neřekl. Vyjel na tu křižovatku, zatarasil cestu tam i tam, stály tramvaje, hotovo. Teď vyběhl ten policista a říká, mistře, prosím vás, nezdruhujte provoz, jeďte. A ten Saša říká, já bych jel, já nevím kudy.
2: A kam jedete, kam jedete?
1: No, na Zbraslav.
2: No, tak kolem Národního potom, doleva, to se tam zahýbalo ještě tehdy.
1: No, tak k Národnímu už jste mi to vysvětlil. Ale jak dá? My tam stáli snad 10 minut. On ho ten plakal, až si klek před toho zakru. A mě ujel z těch křižovatek.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

zase bude líp. Pomalu šel rok,

další připomínky řešil soud. A tehdy po třetí si řekl, nevadí, zase bude líp.

0: zase bude líp.
1: Hraje hvězda.
2: Stanice Hvězda.
1: Na vlně bez

0: Na vlně bezpečí.
1: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do kořán.
0: Dnes od 6. večer.

a tak to k nám všem promluvil. Šlo o to nedělat zmatek, převahu nervových gest. Jakmile z faxu mi vypadla tahle Tajobova zvěst, vystavit arabským hřebcům letenky na cestu ven, dříve než vypukne.

směrem po sport a Dardanely. V rozbřesku nad Perským zálivem zůstal jsem docela sám. Už tady někomu

a dům. Na patře hotelu Hilton vyprávěl kuvajský šejk o tom, jak proběhla invaze, takzvaný útočný

0: Tahle města leží, vím však, že to tam krásný je.
1: Volá hvězda. Vybíráme z 50. let. Grada.

hvězdy jsou jak sedmi krásky nad Brnem. Dobrou noc, má milá dobrou noc. V ulicích jak na paloučku stříbrné. Dobrou noc, má milá, chci ti dát. Ten večer byl tak zamlklý a přece krásný byl. Jakub odbíjí a já bych tě rád políbil a všechny hvězdy, jak ty sedmi krásky nad Brnem. Má milá, chtěl klůž

0: sedmi krásky nad Brnem. Dobrou noc, má milá dobrou noc. V ulicích jak na paloučku stříbrném, dobrou noc, má milá, chci ti dát. Ten večer byl tak zamlklý a přece krásný byl. Jakub odbíjí a já bych tě rád políbil a všechny hvězdy, jak ty sedmi krásky nad Brnem. Má milá, chtěl klůžku bych ti dát.
1: Volá hvězda. Vybíráme z 50. let.

0: Hrajeme si léta 50.
1: Začalo to včera. My jsme mysleli původně, že to je ze slaný vody, tak jsem lít do studny. Už mě ráno bylo lít. A jsem vylezvena, tam něco čochtalo, tak jsem se tam dívala. Vy jste se koupala, já jsem se díval. Jsem neměl, víte. Najednou mě to tadyhle luplo, tadyhle mě to sevřelo. Polilo mě horko, bylo mě takový vedro a jako husí kůžno. A najednou mě to tadyhle vzalo, teď mě to tadyhle ujmulo, píchlo, ne že by to bolelo, ale tak bolno. Tak jsem vlít do studny, že tam je chladno.
2: A jak je vám teď?
1: Stydno.
2: Nevolno?
1: Nevolno. Tak ušmrncnu to, jestli víte, co myslím.
2: Já už vím, co myslíte. Sladko, ale hořko.
1: Jo, ousko, ale široko.
2: Není žádný parno, je tak vlaho okolo.
1: Ale na polo jenom.
2: Na polo?
1: Na polo, já jsem ještě částečně bytost nadpřirozená.
2: A hlava se vám točí.
1: Jo, a hvězdíček má plný oči.
2: A jeden ani dobře neví, co?
1: Ne, jeden neví a dva by věděli a přitom jako kdyby.
2: Něco jako tento.
1: Jo. Něco jako tento. Vlastně ne. Spíš jako když, jako na jazyku už jsem měl to, jak když kočka honí myš. Jako když pěsi, na šosi se věsí, to zatměvá.

0: jako když, přece to znáte,
1: jako když se hladí bliž.
0: Je mi tak sladko,
1: hedvábno hladko a připo nádherně.

a kdo bylo řečí, jeden jim nebrečí a pak se přesvědčí, že přezbytečno. Bohem.

0: šedesátky o šesté.
1: Na stanici Hvězda.
0: Léta šedesátá. Na stanici Hvězda.

školní mládeži budou chtít ukázat ten stůl, u něhož básník verše psal, projedou marně města půl. Staví se v každý hospodě, kde unaveným poutníkům nalejvají obyčejnej rum, protože básník bohužel

a někde v pajzlu za větrem, kam nikdo z vás nechodí rád. Tam v koutě bude sedět sám ten, co ho viděl umírat. Až budou k hrobu básníka s kytkama chodit výpravy, ať se tam jedna zastaví, ten muž tam sedí, pije rum a nic neříká. Básník byl totiž v den svojí smrti až příliš, příliš mlád. Kolikrát se mu přísám Bůh, nechtělo pít a chtělo spát. Na jeho hrobě podláčí.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Izidor se oblíká na ples a manželka mu říká: Izidore, takhle jít nemůžeš. Buď to si vytáhneš límeček ještě kousek nahoru, anebo si umyješ krk ještě kousek dolů.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

0: Posloucháte Stanici Hvězda. Bylo, nebylo.
1: Byl jednou jeden ovčák jménem Honzík a ten pásl lakomému sedlákovi ovce. Za službu dostával jen málo jídla, stál jen černý chléb a starý tvrdý sýr. Rozhodl se proto, že půjde do světa, aby si vydělal peníze na lepší živobytí. Svázal si nejnutnější věci do uzlíku a vydal se na cestu. K večeru přišel k chaloupce, kde bydlel stařeček, který měl políčko a stádo ovcí. Honzík si mu postěžoval na svou bídu. Stařeček poznal Honzíkovi dobrého člověka a proto se rozhodl, že mu pomůže. Nabídl mu, aby u něj zůstal a pásl ovečky, že se mu dobře za službu odmění. Když uplynul rok, přišel stařeček a povídá: byl jsem, Honzíku, s tvou prací velmi spokojen. Za odměnu si vyber ze stáda beránka s černou hlavou a až budeš potřebovat peníze, jen poruč, beránku otřes se a z beránka budou padat dukáty. Honzík poděkoval, uvázal beránka na provaz a šel domů. K večeru došel k hospodě. Protože měl hlad, zasedl ke stolu a poručil si večeři. Hospodský se však na Honzíka obořil, že otrhancům, kteří nemají peníze, nic nedává. Honzík se však nedal, jenom rozkázal beránku otřes se a z beránka se hned sypali dukáty. Honzík se dobře najedl, pohostil také celou hospodu a chtěl jít spát. Hostinský ho ochotně zavedl do nejlepšího pokoje a slíbil, že mu beránka dobře ohlídá. Když se ráno Honzík probudil, nevěděl, kde je. Pak si však vzpomněl na beránka, oblékl se, vešel do šenkovny a poručil si dobrou snídaní. Hostinský mu přivedl beránka a chtěl hned peníze. Honzík křikl na beránka: beránku, otřes se. Ale beránek nic. A protože Honzík nemohl zaplatit, Hostinský ho z hospody vyhnal. Honzík nevěděl, že Hostinský jeho beránka v noci vyměnil za jiného. Pospíchal zpátky ke stařečkovi, aby si postěžoval, že z beránka dukáty nepadají. Stařeček se usmál a povídá: nic si z toho, Honzíku, nedělej. Tady máš kouzelný ubrousek. A až budeš mít hlad, poruč, ubrousku prostři se a uvidíš. Honzík to zkusil a jak dořekl ubrousku prostři se, už tu bylo plno dobrot. Honzík stařečkovi poděkoval a vypravil se na cestu. Večer se zase zastavil hostinci a když mu hostinský nechtěl nic dát k večeři, poručil ubrousku prostři se a hned byl plný stůl pití a dobrých jídel. Hostinský se jen divil a když se Honzík najedl, odvedl ho ochotně do pokoje, uložil do prachových peřin a slíbil, že ubrousek dobře uschová v komoře. Ráno Hostinský vrátil Honzovi vyměněný ubrousek. Honza zasedl ke stolu a poručil: ubrousku prostři se, ale ubrousek ležel a nic nedával. Honzík znovu rozkázal, ale pořád nic. Nakonec ho hospodský opět vyhnal z hospody. Honzík se zase vrátil ke stařečkovi a postěžoval si, že ho ubrousek neposlouchá. Honzíku, nechal ses už dvakrát od nepoctivého hospodského ošidit, řekl stařeček. On ti beránka i ubrousek v noci vyměnil. Naposledy ti ještě pomohu, ale dávej dobrý pozor, co ti řeknu. Tady máš zázračný pytel a v něm obušek. Řekneš-li obušku z pytle ven, vyskočí z pytle a bude kolem sebe tlouct hlava nehlava. Řekneš-li obušku dost, přestane a vrátí se zpět do pytle. Zastav se v té hospodě a obušek ti pomůže, abys dostal od hospodského zpět beránka i ubrousek. Honzík poděkoval, rozloučil se se stařečkem a vydal se na cestu. Když dorazil do hospody, kde přišel o kouzelného beránka a ubrousek, posadil se ke stolu a pytel s obuškem dal vedle sebe na lavici. Hostinský Honzu hned poznal a vyptával se, co to má za pytel. Ale za službu jsem dostal od stařečka kouzelný pytel, který splní každé mé přání, povídá Honzík. Hostinský byl zvědavý na to, co pytel dovede, a požádal Honzíka, aby mu to předvedl. Opět ho chtěl o kouzelný pytel v noci obrat. Honza ochotně slíbil, že kouzlo předvede, a nařídil: obušku z pytle ven, a ukázal přitom na Hostinského. Obušek z pytle vyskočil a začal tlouct Hostinského hlava nehlava. Ten se svíjel bolestí, křičel a prosil Honzíka, aby už obušek přestal. Honzík slíbil, ale jen pod podmínkou, že mu Hostinský vrátí zpět kouzelného beránka i ubrousek. Hostinský slíbil vše vrátit a Honzík zvolal: obušku dost. Obušek přestal tlouct a vrátil se do pytle. Honza dostal zpět beránka i ubrousek a spěchal domů. Doma vyprávěl, co dostal za službu od stařička a jak nepoctivého Hostinského vyplatil. Od té doby se měl dobře. Ubrousek poslouchal a na stole bylo stále plno nejlepších pochoutek. Také beránek se stále otřásal, až z něho padaly zlaté dukáty. Ty pak dobrý Honza štědře rozdával chudým lidem.

0: jste na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: Klimaalarmisté přišli o další argument, který nás po několik let strašili, tedy že kvůli oteplování snad prý všichni zemřeme. Jak totiž vyplývá z nové studie maďarských univerzit, je to právě naopak. Pro lidské zdraví je výrazně větším rizikem období zimy. Autoři totiž analyzovali na 115 000 případů náhlé zástavy srdce během posledních 5 let. Každý případ porovnali s meteorologickými údaji daného dne a výsledky hovoří jasně. V zimě připadalo na každý den v průměru o 18% infarktů více než během léta. Tento rozdíl potvrdili pak i další výpočty a kontroly. Konkrétně nejvíce případů připadalo na chladné a bezvětrné dny, kdy počet zástav převyšoval běžný průměr asi o třetinu. Vítr tedy způsoboval naopak spíše ochranu, patrně proto, že znečištěné ovzduší rozptyloval. Co z toho plyne? Jelikož Maďarsko leží ve stejném klimatickém pásmu jako Česká republika, lze závěr jednoduše vztáhnout i na naše poměry. Studie navíc zapadá do řady starších výzkumů, podle nichž také chlad skutečně každoročně zabíjí více lidí než horko. A my můžeme teď už jen čekat. Na co? Na to, co si ve světle těchto nových důkazů zelení teroristé na podporu své klimatické lži zase vymyslí.
1: Jo, pořád se něco děje.

kdy jak chlapec jsem si hrál. Jen vlaku rychle spěchej, tam u nás všechno znám. Domů se tryskem blížím, tím vlakem jedu k nám. Rychlík zvolna staví a světla nádraží, mě svým leskem zdraví, až mě to zaraží.

Duha jsou na obloze nekoneční mraky, uchvalce mlhy v údolí. Touha je čekání a v dálce noční vlaky, špinavej v okora lejzní.

0: uslyšíte na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: 16. září přednesla předsedkyně Evropské komise a přední politička německé CDU Ursula v Bruselu svůj projev o takzvaném stavu Evropské unie, který šokoval svou nabubřelou arogancí, naprostou absencí reflexe reality nebo přiznání si jakékoliv elementární odpovědnosti za ztrátu ekonomické výkonnosti politického významu EU v mezinárodních záležitostech. Merz je prostě v pasti a zem volby byly pro jeho stranu CDU katastrofou. No a iracionální nenávist vůči AfD se vymkla kontrole. Alternativa totiž mohutní. Lidé dostávají rozum a volí nepodvoleně, a to na celostátní německé úrovni. Co se to vlastně u našeho západního sousada děje? O tom nám píše Jiří Weigl.
1: Na stránkách protiprout.info

šepot jako lehký dech. Krev, pot a slzy za úsměv.

adresy a bez dechu. Bydlí v něm, nechci říkat víla, ale co na tom, i kdyby byla, před lidmi se trošku skryla a víme o ní hlavně z doslechu.

Doutáhneme rance na zádech a ta pouť ubíjí. Horko mění pánve v ohýbací plech.

včera někdo střílel u kojotích hor a pak pes tklivě věl. Kulkou vraha skonal Charlie Prospector od někud

jeden 49er. Všechno vyzvonil, přísahal na svou čest, že vedl stovky mužů podél řeky Chill k nagetům jako pěst.

0: Vzpomínáte? Nalijme si čerstvého do číše. A teď už jen poslouchejme tiše.
1: Kapitola 5. Světlo v noci.

Josela začala opět nabývat sebevlády, rozhodně a s očividným záměrem odvrátit myšlenky od toho, co jsme nechali za sebou, se mě otázala, kam jedeme? Nejprve do Clerkenwellu, řekl jsem. Potom se poohlédneme po nějakých šatech pro vás, můžete si je třeba vybrat v Bond Street, ale nejdřív musíme do Clerkenwellu. Ale proč zrovna do Clerkenwellu? Pro boha! Měla k tomu výkřiku dobrý důvod. Zahnuli jsme za roh a spatřili, že ulice je nějakých 70 metrů před námi zaplavena lidmi. Klopítavě s rukama nataženýma před sebou se rychle přibližovali. Jejich výkřiky a ustrašený jekot doléhali až k nám. V okamžiku, kdy se dostali do našeho zorného pole, upadla právě jedna žena v čele. Další oni zakopli a v zápětí zmizela pod kopající, zápasící hromadou těl. Za zády davu jsme zahlédli příčinu toho všeho. Tři dlouhé stonky s temnými listy, divoce máchající nad vyděšenými hlavami. Přidal jsem rychlost a prudce jsem strhl vůz do postranní ulice. Josela ke mně obrátila hrůzou staženou tvář. Viděl jste to, viděl jste to? Oni je hnali jako dobytek. Ano, řekl jsem. A proto jedeme do Clerkenwellu. Je tam továrna, kde se vyrábějí nejlepší trifidí pušky a masky na světě. O několik ulic dál jsme se vrátili na původní trasu, ale cesta nebyla tak volná, jak jsem doufal. V okolí nádraží King's Cross bylo na ulicích daleko víc lidí než jinde. Dokonce i s rukou na houkačce bylo stále obtížnější proniknout dál. Před nádražím to již bylo zcela nemožné. Nevím, proč se právě tady shromáždili obyvatelé z celé čtvrti. Projet se tudy nedalo a jediný pohled dozadu nás ujistil, že pokus o návrat by byl stejně beznadějný. Dav, kterým jsme projeli, se za námi uzavřel jako neprodyšná hradba. Vylezte rychle, řekl jsem. Myslím, že jdou po nás. Ale začala Josela. Tak honem, řekl jsem úsečně. Naposledy jsem ještě zatroubil a vyklouzl z vozu za ní, nechávaje motor běžet. Měli jsme náskok sotva několik vteřin. Jakýsi muž nahmatal kliku zadních dveří, trhnutím je otevřel a hrábl rukou dovnitř. Ostatní, kteří se cpali k autu, nás div nepovalili. Pak někdo otevřel přední dveře a když našel i přední sedadla prázdná, zlostně zařval. Mezitím jsme už byli pevně zaklíněni do davu. Muže, který otevřel zadní dveře, popadli okamžitě dva další v domnění, že právě vystoupil. Zmatek stále vzrůstal. Uchopil jsem Joselu pevně za ruku a začali jsme se co nejnenápadněji vymotávat z davu. Když jsme byli konečně volní, šli jsme ještě chvíli pěšky a rozhlíželi se po vhodném autě. Asi po kilometru jsme ho našli. Prostorný station, mnohem šikovnější pro plán, který se mi začínal matně rýsovat v mysli, než obyčejný sedan. V Clerkenwellu se vyráběly po dvě nebo tři století vynikající přesné nástroje. Továrnička, s níž jsem občas jednával služebně, dokázala přizpůsobovat tradiční dovednost novým potřebám. Našel jsem ji poměrně snadno a nebylo ani příliš těžké dostat se dovnitř. Na zpáteční cestu jsme se vydali s příjemným pocitem zabezpečení, vyplývajícím z několika skvělých trifidích pušek, pár tisíc malých ocelových bumerangů používaných jako střelivo a několika kukel z drátěného pletiva, které jsme uložili v nákladním prostoru. Co teď? Šaty? Naznačila Josela, když jsme nastartovali. Slyšte, provizorní plán, otevřený kritice, jakož i všem obměnám, řekl jsem. Nejprve cosi, co by se dalo nazvat pied-à-terre, to jest dát se někde trochu do pořádku a všechno v klidu prodebatovat. Do žádného baru ale nejdu, zaprotestovala. Pro dnešek mám baru až. Já taky, přestože moji přátelé by to asi shledali nepravděpodobným, zvlášť když je všechno zadarmo, souhlasil jsem. Měl jsem na mysli nějaký prázdný byt, nemělo by být těžké nějaký najít. Tam bychom si chvíli odpočinuli a smluvili přibližný plán dalšího tažení. Hodil by se nám i na přespání. Jestliže však pouta vašich konvencí stále těmto výjimečným okolnostem vzdorují, můžeme si najít byty dva. Myslím, že budu šťastnější, když budu vědět, že je někdo na blízku.
Tak dobrá, přikývil jsem. Operací číslo 2 bude opatření dámské a pánské výbavy. To bychom snad mohli zvládnout každý zvlášť. Musíme si dát ovšem pozor, abychom nezapomněli, pro který byt jsme se rozhodli. A, ano, řekla, ale poněkud nepřesvědčivě. Nebojte se, nic se vám nestane, ujišťoval jsem ji. Zásadně na nikoho nemluvte a nikdo nepozná, že vidíte. Do toho maléru jste se dostala stejně jen proto, že jste s něčím takovým vůbec nepočítala. V zemi slepých jednooký králem. Ach, ano, to je z té Wellesovy povídky, vidíte. Ale tam se nakonec ukázalo, že to není pravda. To záleží na tom, jak si vyložíte slovo země. Patria v originále, řekl jsem. Caecorum in patria luscus rex imperat omnis. Jak to poprvé pronesl klasický mudřec jménem Fulonius. Víc o něm, jak se zdá, nikdo neví. Ale tohle není žádná organizovaná patria, stát. Je to jen chaos. Wells měl na mysli lidi, kteří slepotě přivykli. A moc pochybuju, že se něco takového stane i v tomto případě, alespoň si to nedovedu představit. Co tedy myslíte, že se stane? Moje dohady nemůžou být o nic chytřejší než vaše. Konečně brzy už budeme vědět víc. Vraťme se raději k tomu, co nás pálí teď. Kde jsme přestali? U výběru šatstva. Ano, už vím, nejde o nic jiného, než vklouznout do krámu, vzít si tam pár věciček a zase vyklouznout ven. V centru Londýna Trifidy nepotkáme. Alespoň zatím. Mluvíte o tom braní věcí tak samozřejmě, poznamenala. Tak samozřejmě mi to zas nepřipadá, přiznal jsem, ale nejsem si jistý, zda to mám považovat za ctnost. Nejspíš to bude jen pouhý zvyk. Tvrdošíný odpor pohlédnout skutečnosti do tváře nic nespraví, natož aby nám pomohl. Myslím, že bychom se neměli cítit jako zloději, ale spíš jako... jako nedobrovolní dědici toho všeho. Ano, asi máte pravdu. Přisvědčila poněkud neurčitě. Po nějakou dobu seděla mlčky. Když opět promluvila, navázala na svou předchozí otázku. A co potom, až si opatříme šaty? Operace číslo 3, řekl jsem. A tou bude s definitivní platností... večeře. Zbytem, jak jsem očekával, žádné velké potíže nebyly. Zamkli jsme auto, nechali jsme je stát před zámožně vyhlížejícím blokem budov a vyšplhali jsme se do třetího poschodí nejbližšího domu. Nevím, proč jsme se rozhodli právě pro třetí poschodí, snad proto, že nám připadalo tak trochu z cesty. Výběr bytu probíhal zcela prostě. Zaklepali jsme, anebo zazvonili, a když nám někdo odpověděl, šli jsme dál. Asi při čtvrtém pokusu jsme narazili na dveře, za nimiž se nikdo neozýval. Západku patentního zámku vylomila jedna pořádná herda ramenem a byli jsme uvnitř. Nikdy jsem nepatřil k lidem, kteří stonají pobydlení za 2000 liber ročního nájmu, ale teď jsem přišel na řadu věcí jednoznačně mluvících ve prospěch takové marnotratnosti. Hádal jsem, že bytoví výtvarníci byli samí mladí elegantní muži, obdaření geniální schopností prospojení vyspělého vkusu s prvotřídní kvalitou, která je taky patřičně drahá. Ústředním motivem celého bytu byla všudy přítomnost módy. Tu a tam byla vidět nepochybná dernier cri, některá z nich očividně navrhovaná jako senzace zítřka, kdyby se ovšem svět ubíral předpokládaným směrem. Jiná, alespoň podle mého mínění, odsouzená k zapomenutí od chvíle, kdy se k ním zrodil nápad. Celek, poznamenaný netečností k lidským slabůstkám, působil jako dokonalá výstavní expozice. Jediná kniha, ponechaná několik centimetrů od svého místa, nebo nesprávná barva její obálky, by celou tu pečlivě vyváženou rovnováhu a harmonii rázem zbortily. Stejně jako nepozorný návštěvník, který by v šatech nevhodné barvy usedl do nevhodného křesla nebo pohovky. Obrátil jsem se k Josele, zírající na to s vytřeštěnýma očima.
Bude nám tenhle pelech stačit, nebo raději půjdeme dál?

abych asi připadl na lepší způsob, jak odvést její myšlenky od posledních událostí. Naši prohlídku provázela řada bezděčných výkřiků, v nichž se mísil obdiv, závist, radost, opovržení a musím přiznat, že i trocha škodolibosti. Na prahu ložnice se Josela zastavila a zaujala typicky ženský bojovný postoj. Já budu spát tady, prohlásila. Pane bože, vydechl jsem. Inu, každý podle svého gusta. Nebuďte hned protivný. Sotva budu mít ještě někdy příležitost okusit, jak chutná dekadence. Mimochodem, copak nevíte, že každá dívka má v sobě něco z té nejhloupější filmové hvězdičky? Ať se tedy ta diva ve mně naposledy vydovádí. Budiš vám to přáno, řekl jsem, ale doufám, že se tu najde něco střízlivějšího. Nedej bože, abych musel spát v posteli s tolika zrcadly na stropě. Nad vanou je také jedno, řekla, když nahlédla do sousední místnosti. Tak si nejsem jistý, jestli to bude vrchol anebo samotné dno dekadence, poznamenal jsem, ale stejně se nevykoupeme. Neteče teplá voda. Na to jsem dočista zapomněla. To je ale škoda, zvolala zklamaně. Prohlédli jsme si ještě zbývající místnosti, ale ty nám už tak senzační nepřipadaly. Potom si Josela odešla obstarat šaty. Přesvědčil jsem se o stavu zásob a rozhodl, co budeme ještě potřebovat, a pak jsem se také vydal z domu. Když jsem vkročil do chodby, na jejím opačném konci se právě otevřely dveře. Zastavil jsem se a zůstal nehybně stát. Ze dveří vyšel mladý muž, vedoucí za ruku světlovlasou dívku. Za prahem dívku pustil. Počkej tady okamžik, drahoušku, řekl. Udělal 3 nebo 4 kroky po koberci tlumícím každý zvuk. Napřaženýma rukama nahmatal okno uzavírající chodbu. Sáhl přímo na kličku a otevřel je. Zahlédl jsem kousek požárního žebříku. Co děláš, Jimmy? Jenom se přesvědčuju, jestli jdeme dobře, řekl a rychle se k ní vrátil. Nahmatal opět její ruku. Pojď, drahoušku. Vzpouzela se. Jimmy, mně se odtud nechce. Tady přinejmenším víme, že jsme ve svém bytě. Jak se budeme venku živit? Jak budeme žít? V bytě, drahoušku, se neuživíme vůbec a bez jídla bychom dlouho nežili. Jen pojď, drahá, neboj se. Ale já mám strach, Jimmy, já mám strach. Přivinula se k němu a on ji objal jednou paží kolem ramen. Všechno bude zase v pořádku, drahoušku, pojď. Ale Jimmy, jdeme špatně. Popletla jsi to, drahá, jdeme správně. Jimmy, já mám takový strach, pojď, vrátíme se. Už je moc pozdě, drahoušku. U okna se zastavil. Volnou rukou pozorně ohledal, kde stojí. Pak si ji přitáhl k sobě a pevně ji objal. Snad to bylo až příliš krásné, aby to mohlo trvat dlouho, řekl tiše. Miluji tě, má drahá. Strašně tě miluji. Nastavila mu ústa k poli.

0: mohlo trvat dlouho, řekl tiše. Miluji tě, má drahá. Strašně tě miluji. Nastavila mu ústa k polibku. Zdvihl ji, obrátil se a vystoupil z okna. Musíš se obrnit hroší kůží, řekl jsem si.
1: Musíš.
0: A nebo nevycházet z opilosti. Takovéhle věci se určitě odehrávají všude kolem a budou se odehrávat dál. Nemůžeš jim zabránit, dejme tomu, že bys jim dal najíst a udržel je ještě několik dalších dní naživu, ale co potom? Musíš si zvyknout a brát to, jak to je. Nic jiného ti nezbývá, když se nechceš upít k smrti. Nebudeš-li navzdory tomu všemu bojovat o vlastní život, nepřežije nakonec nikdo. Jedině ti, kdo se zatvrdí a nepodlehnou soucitu, budou žít dál.
2: Jste na stanici Hvězda.
0: Sehnat všechno, co jsem chtěl, mi trvalo mnohem déle, než jsem počítal. Uběhly dobré 2 hodiny, než jsem se dostal zpátky. Při potyčce s dveřmi mi z náručí vypadl 1 nebo 2 balíčky. V zápětí se z onoho přeněžného pokoje ozval Joselyn hlas, rozechvělý jistou nervozitou. To jsem jenom já, ujistil jsem ji z předsíně. Schodil jsem svůj náklad v kuchyni a vrátil jsem se pro věci, které jsem upustil. Před jejími dveřmi jsem se zastavil. Dovnitř teď nemůžete, řekla. To jsem ani nechtěl, bránil jsem se. Chci se jen zeptat, jestli umíte vařit. Nejlíp ovládám vejce na tvrdo, odpověděl tlumený hlas. To jsem si mohl myslet. Budeme se muset učit spoustě věcí. Vrátil jsem se do kuchyně. Postavil jsem na zbytečný elektrický sporák petrolejový vařič, který jsem přinesl, a pustil jsem se do práce. Když jsem pak na malý stolek v obývacím pokoji rozložil talíře, připadal mi výsledek docela slušný. Abych své dílo korunoval, přinesl jsem ještě pár svíček a svícnů. Po Josele nebylo stále ani vidu, ani slechu, přestože jsem před krátkou chvílí zaslechl šplouchání tekoucí vody. Zavolal jsem na ní. Už jdu, odpověděla. Přistoupil jsem k oknu a vyhlédl ven. Zcela vědomně jsem se počal se vším loučit. Slunce stálo nízko nad obzorem. Věže, výšky a fasády z portlandského vápence byly proti tmavějící obloze bílé a růžové. Tu a tam bylo vidět další požáry. Dým stoupal vzhůru v mohutných černých sloupech a u jejich úpatí vyrážely chvílemi rudé jazyky plamenů. Po zítřku již patrně nikdy nespatřím některé z těch důvěrně známých budov, říkal jsem si. Jednou snad přijde čas, kdy se budeme moct vrátit, ale to už nebude totéž město. Požáry a počasí na něm vykonají své dílo. Bude na pohled mrtvé a opuštěné. Ale teď z dálky si dosud podržovalo škrabošku živoucího města. Otec mi kdysi vyprávěl, jak za války proti Hitlerovi chodíval po Londýně s očima otevřenějšíma než kdy předtím a všímal si krás, o kterých do té doby nevěděl, a loučil se s tím vším, a já měl nyní podobný pocit, snad ještě horší. Tu válku přetrvalo daleko víc, než kdo vůbec doufal, ale toto byl nepřítel, před nímž nebylo úniku. Tentokrát městu nehrozilo zborcení či pohlcení v plamenné výhni, jenom dlouhý, pozvolný, nevyhnutelný proces rozkladu a zkázy. Jak jsem tam tak stál a hleděl na město, mé srdce stále odmítalo uvěřit, co mi říkal rozum. Stále jsem měl dojem, že je to příliš rozsáhla, příliš nepřirozená rána, aby mohla být skutečná. A přitom jsem věděl, že to rozhodně není poprvé, co se něco takového stalo. V pouštích a porostech asijských džunglí jsou pohřbeny mrtvoly jiných velkých měst. Některá z nich zemřela tak dávno, že spolu s nimi zanikla i jejich jména. A jejich obyvatelům jistě nepřipadal rozklad těchto měst o nic pravděpodobnější či možnější, než připadalo odumírání moderního velkoměsta mně. Víra, že tady se nic takového stát nemůže, musela být jednou z nejtužších a nejkonejšivějších halucinací lidstva, uvažoval jsem. Víra, že náš omezený čas a místo pobytu jsou mimo každou pohromu. A teď k ní došlo. Neměl-li se stát nějaký zázrak, Hleděl jsem na počátek konce Londýna.

0: Bylo velice pravděpodobné, že v této chvíli jiní muži, v mnohem mně podobní, přihlížejí počátku konce New Yorku, Paříže, San Francisca, Buenos Aires, Bombaje a všech ostatních měst světa, jež byla předurčena, aby se ubírala stejnou cestou jako ta předešlá, utopená v nepropustných džunglích. Dosud jsem hleděl ven, když za mými zády něco šustlo. Otočil jsem se a spatřil, že do pokoje vstoupila Josela. Byla oblečena v dlouhé večerní toaletě z toho nejblankitnějšího žoržetu a přes ní měla přehozen krátký kabátek z bílé kožešiny. Kolem krku měla prostý řetízek, z jehož přívěsku blízkalo několik démantů. Další kameny, sice menší, ale stejně nádherné barvy, se třpitily na jejich klipsech. Vlasy a tvář měla upraveny, jako by právě vystoupila ze salonu krásy. S datlým ťukotem stříbrných střevíčků a měňavými záblesky punčoch utkaných z babího léta přešla pokojem. Zíral jsem na ní neschopen slova a nepatrný úsměv na jejich rtech zvolna pohasínal. Nelíbím se vám? Zeptala se v jakémsi dětském polosklamání. Vypadáte ohromně. Jste rozkošná, vykoktal jsem. Já, víte, já prostě nic takového nečekal. Chtělo to daleko víc. Bylo mi zřejmé, že tato okázalost má jen velice málo, pokud vůbec něco společného se mnou. Loučíte se? Řekl jsem. Pohled jejich očí se změnil. Tak vy mi rozumíte. Doufala jsem, že to pochopíte. Myslím, že chápu. Jsem rád, že jste se takhle oblékla. Jednou to bude krásná vzpomínka, řekl jsem. Podal jsem jí ruku a zavedl ji k oknu. Já jsem se také loučil. S tímhle. Co se odehrávalo v její mysli, zatímco jsme tam tak stáli bok po boku, zůstane provždy jejím tajemstvím. V té mé se jako v kaleidoskopu přesypávaly střípky života a světa, co už pominuli, ale snad bych to měl přirovnat spíše k listování obrovským albem fotografií, komentovaných jediným všezahrnujícím slovem vzpomínáš? Dlouho jsme se dívali ztraceni v myšlenkách. Pak si Josela povzdechla, pohlédla na své šaty a přejela prsty po jemném hedvábí. Je to hloupé, když hoří Řím? Řekla s trochu provinilým úsměvem. Ne, je to rozkošné, řekl jsem. Děkuji vám, že jste to udělala. Je to gesto i připomínka, že tu přes všechny chyby bylo tolik krásy. Nemohla jste udělat nic lepšího a vypadat půvabněji. Její úsměv přestal být provinilý. Děkuji vám, Bile. Zmlkla. Po chvilce dodala, už jsem vám vůbec za něco poděkovala? Myslím, že ještě ne. A kdybyste mi nepomohl, když... Ale nebýt vás, namítl jsem. Ležel bych teď pravděpodobně opilý a sentimentální jak stará bába v nějakém baru. Já vám také vděčím za mnohé. V téhle době rozhodně není dobré být samotný. A potom, abych převedl řeč na jiné téma, jsem připojil. A když tak mluvím o pití, našel jsem tu výborné amontiládo a ještě hromadu dalšího skvělého pitiva, které může následovat. Zvolili jsme si velice vybraný byt. Nalil jsem sherry a pozdvihli jsme sklenky. Na zdraví, sílu a štěstí, řekl jsem. Přikývla. Napili jsme se. Co kdyby se majitel toho všeho z ničeho nic vrátil? Zeptala se Josela, když jsme se pustili do draze chutnající paštičky. V tom případě bychom mu a nebo jí všechno vysvětlili a on nebo ona by byli jen rádi, že je tu někdo, kdo jim může říct, co je v té které láhvi a tak dále. Ale nemyslím, že se to stane. Ne, přikývla zamyšleně. Asi ne. Je to dost nepravděpodobné. Zajímalo by mě, Rozhlédla se pokojem. Pak se její oči zastavily na bílém žlábkovaném piedestalu. Rádio jste už jistě zkoušel, vidíte. Předpokládám aspoň, že tahle věc je rádio nebo ne.
1: Je to taky televizor, řekl jsem, ale není k ničemu. Nejde proud.
0: Ovšem, zapomněla jsem. Počítám, že na takovéhle věci budeme ještě dlouho zapomínat. Ale zkusil jsem to, když jsem byl venku, řekl jsem, s bateriovým přijímačem. Nic jsem neslyšel, všechna pásma mlčí jako hrob.
1: Znamená to, že takhle to vypadá všude?
0: Mám strach, že ano.
1: Kolem 42 metrů, co si slabě pípalo, jinak nic, ani nosné vlny. Rád bych věděl, odkud se ten chudák ozýval a kdo to byl.
0: Čekají nás asi perné chvíle, co byle?
1: Víte, ne. Nemíním si kazit večeři, řekl jsem. Nejdřív to příjemné a potom teprve práce. A budoucnost znamená jen a jen práci.
0: Bavme se raději o něčem zajímavém, třeba o tom, kolik jste měla lásek a proč si vás už dávno nikdo nevzal. Nebo vzal? Vidíte, jak málo toho o vás vím. Povězte mi své kurikulum.
1: Proč ne? Řekla.
0: Narodila jsem se 5 kilometrů odsud. Moje matka z toho velkou radost tenkrát neměla.
1: Zdvihl jsem obočí.
0: Víte, usmyslela si, že bych se měla narodit co by Američanka. Ale než přijelo auto, které ji mělo odvést na letiště, bylo už příliš pozdě. Byla to velmi impulzivní žena. Myslím, že jsem zdědila něco z její povahy. Žvatlala dál, na jejím mládí sice nic mimořádně pozoruhodného nebylo, ale mám dojem, že jí dělalo dobře, když o něm mohla vyprávět a na chvíli zapomenout, kde jsme. S radostí jsem naslouchal jejímu klábosení o těch známých a milých věcech, které ze světa venku nenávratně zmizely. Hravě jsme se přenesli přes dobu dětství, školní dny i uvedení do společnosti. Když mi bylo 19, málem jsem se provdala, přiznala. Ale dneska jsem ráda, že k tomu nedošlo. Tenkrát jsem si to ovšem nemyslela. Strašně jsem se s tatínkem pohádala, když nám to zatrhl, protože on samozřejmě hned poznal, že Lionel je flágolo a...
1: Cože?
0: Přerušil jsem ji. Flágolo. Napůl flákač, napůl gigolo. Takový ten barový typ. A tak jsem tenkrát přerušila s rodinou všechny styky a žila jsem s jednou kamarádkou, která měla vlastní byt. Rodina mi zas na oplátku přestala vyplácet měsíční kapesné, což od nich bylo dost hloupé, protože to mohlo mít docela opačný výsledek, než jaký si slibovali. Náhodou se to nestalo, poněvadž jsem měla dojem, že všechna děvčata, která jsem znala a s kterými to tak dopadlo, vedou strašně vyčerpávající život. Skoro

žádná legrace. Navíc spousty žárlivých výstupů a tolik, tolik plánování. Nikdy byste nevěřil, co to dá vymýšlení udržet jedno nebo dvě další želízka v ohni. Nebo bych snad měla říct dvě až tři rezervní želízka, zamyslela se. To je jedno, řekl jsem. V zásadě mi to došlo. Nechtěla jste prostě žádná želízka. Vidím, že jste intuitivní povaha, ale tak jako tak na své přítelkyni, které patřil byt, jsem cizopasit nemohla. Potřebovala jsem nutně peníze a tak jsem napsala knihu. Měl jsem dojem, že jsem se přeslechl. Opsala jste knihu? Chtěl jsem vědět. Napsala jsem knihu. Pohlédla na mě a usmála se. Musím asi vypadat strašně pitomoučce. Zrovna takhle se na mě díval každý, komu jsem řekla, že píšu knihu. Podotýkám, že to nebyla moc dobrá knížka. Nic takového, jako píše Aldes nebo Charles nebo ti ostatní, ale zabrala. Zdržel jsem se otázky, kterého z mnoha možných Charlesů má na mysli a prostě jsem se zeptal, chcete říct, že ji vytiskli? Ach ano, a vynesla mi taky dost peněz. Filmová práva. Co to bylo za knihu? Zeptal jsem se zvědavě. Jmenovala se Mým dobrodružstvím je sex. Chvilku jsem na ní vyjeveně zíral a pak jsem se praštil do čela. Josela Plejtnová, no ovšem, pořád jsem si nemohl vzpomenout, proč je mi vaše jméno tak povědomé. Tak to jste napsala vy, dodal jsem nevěřícně. Nechápal jsem, proč jsem na to nepřišel dřív. Její fotografie a při pohledu na originál jsem musel přiznat, že ne právě podařené, jste našli doslova všude, právě tak jako její knihu. Dvě velké veřejné knihovny ji odmítly půjčovat, patrně už pro sám název. Tím byl úspěch knihy zajištěn a její prodej závratně stoupal, až dosáhl 100 000. Josela se tlumeně rozchychotala. Byl jsem tomu rád. Ach bože, řekla, vy se tváříte stejně jako moji příbuzní. Nemohu jim to mít za zlé. Četl jste to? Zeptala se. Zavrtěl jsem hlavou. Povzdychla si. Lidi jsou stejně zvláštní. Znáte z té knihy právě jen název a pamatujete si, jakou měla reklamu a už vás to šokuje. A přitom je to docela neškodná knížečka, opravdu. Směsice namyšleného zeleného sebevědomí a růžové romantiky, říznutá špetkou holčičího rumněnce. S tím názvem jsem ale měla skvělý nápad. To záleží na tom, co myslíte slovem skvělý, poznamenal jsem. Ale dala jste té knize také vlastní jméno. To byla ovšem chyba, souhlasila. Vydavatelé mě přesvědčovali, že to tak bude lepší kvůli reklamě. Ze svého hlediska měli pravdu. Stala jsem se nakrátko známou osobností. Musela jsem se vždycky v duchu řechtat, když jsem viděla, jak si mě lidé v restauracích i jinde zkoumavě prohlížejí. Zdálo se mi, že si nemohou srovnat v hlavě to, co vidí, s tím, co si myslí. Do bytu mé přítelkyně se začala hrnout fůra lidí, kteří mi mohli být ukradeni, a tak, abych od nich měla pokoj a protože jsem už dokázala, že se domů vracet nemusím, vrátila jsem se pod rodnou střechu. Ta kniha ale všechno tak trochu pokazila. Každý bral titul doslova. Myslím, že od jejího vydání jsem byla v neustálé obraně proti lidem, které nesnáším. A ti, kteří se mi zamlouvali, ti se buď báli, nebo byli šokováni. Nejvíc je na tom mrzuté, že to vůbec prostopášná kniha nebyla, byla jen hloupě provokativní a to mohl každý citlivý čtenář poznat. Zamyšleně se odmlčela. Napadlo mě, že citliví čtenáři díla Mým dobrodružstvím je sex patrně usoudili, že i jeho autorka je hloupě provokativní, ale raději jsem zůstal sticha. Pošetilost mládí uvádí do rozpaků jistě každého z nás, ale pošetilosti mládí, které dosáhly finančního úspěchu, lidé jaksi neradi promíjejí. Všechno se tím nějak změnilo, postěžovala si. Psala jsem další knihu, abych zas všechno uvedla na pravou míru, ale jsem ráda, že ji nikdy nedokončím. Byla by trochu trpká. Měla taky tak pobuřující titul? Zeptal jsem se. Zavrtěla hlavou. Měla se jmenovat Zde spočívá opuštěná.
To už nezní tak řízně jako ten první.

0: první název, řekl jsem. Citát? Ano, přikývla. Z pana Kongreva. Zde spočívá opuštěná panna přesycená láskou. Ach, tak, vydechl jsem a chvíli jsem nad tím uvažoval. A teď je na čase, navrhl jsem, abychom se pustili do plánování dalších kroků. Smím nejdřív vychrlit pár poznámek? Rozvalovali jsme se ve dvou báječně pohodlných křeslech. Na nízkém stolku mezi námi stál kávovar a dvě skleničky. V té menší bylo Joselino Cointreau, plutokraticky vyhlížející bachratá číše s loužičkou nepředstavitelně drahého koňaku patřila mně. Josela vyfoukla obláček dýmu a usrkla ze svého likéru. Vychutnávajíc jeho chuť, zaklonila se a řekla: zajímalo by mě, jestli si ještě někdy budeme pochutnávat na čerstvých pomerančích. No nic, spustíte. Tak především, nemá cenu, abychom si zastírali skutečnost. Nejlepší bude, když odsud co nejdříve vypadneme. Když ne hned zítra, pak rozhodně pozítří. Jistě už začínáte chápat, k čemu tady dojde. Vodárenské nádrže jsou pořád ještě plné vody, zakrátko nebudou. Město začne páchnout jako jediný kanál. Už teď leží na ulicích mrtvoly a každým dnem jich bude víc. Neušlo mi, že se otřásla. Ve svém přehledu jsem na chvíli zcela opomněl, že moje slova pro ní mohou mít ještě jiný význam. Raději jsem chvatně pokračoval. Může z toho být tyfus nebo cholera nebo bůh ví co, proto je důležité dostat se z města dřív, než něco takového vypukne. Souhlasně přikývla. Další otázkou potom je, kam se odebereme. Napadá vás něco? Zeptal jsem se. Řekla bych, že bychom se měli uklidit někam stranou, někam, kde by byl spolehlivý zdroj nezávadné pitné vody, třeba studna. A domnívám se, že by to mělo být nejvýše položené místo, kam se pohodlně dostaneme, takové, kde by vál neustále čistý vítr. Ano, ano, řekl jsem. Na ten čistý vítr jsem nevzpomněl, ale máte pravdu. Aby to bylo někde na kopci a aby tam byl spolehlivý zdroj vody. To nebude tak snadné najít. Krátce jsem zauvažoval. V jezerní oblasti? Ne, to je moc daleko. A co někde ve Walesu? A nebo v Exmooru či Dartmooru? Nebo snad až dole v Cornwallu? Kolem Land's Endu bychom měli převážně severozápadní vítr, který fouká od Atlantiku a je naprosto čistý. Ale to je také daleko. Budeme značně závislí na městech, až do nich bude zas možno bez nebezpečí vstoupit. A co Sussexská pahorkatina? Navrhla Josela. Znám tam jeden krásný starý statek na severní straně, na svazích obrácených Pulborou. Na samém vrcholku kopce to sice není, ale je to dost vysoko ve stráni. Je tam větrné čerpadlo a mám dojem, že i vlastní malá elektrárna. Všechno tam bylo předěláno a zmodernizováno. To vypadá lákavě, řekl bych. Ale je to trochu blízko hustě osídlených míst. Nebylo by lepší zakotvit někde dál? Nevím, byl to jen návrh. Jak dlouho asi může trvat, než se zas budeme moci bezpečně vrátit do měst? Nemám nejmenší tušení, přiznal jsem. Řekl bych, že asi rok. Ale může to být dostatečně bezpečná lhůta? Rozumím. Ale když odjedeme příliš daleko, budeme mít později potíže s dopravou zásob. Jistě případná poznámka, souhlasil jsem. Otázku konečného cíle jsme prozatím odložili a domluvili jsme se na podrobnostech odjezdu z města. Rozhodli jsme se, že ráno si nejprve opatříme auto, prostorný nákladák, a společně jsme sepsali seznam nezbytností, jež do něj naložíme. Podaří-li se nám všechno nashromáždit, vydáme se na cestu ještě večer, pokud ne. A seznam se rozrůstal do délky, která tuto možnost takřka vylučovala. Budeme riskovat další noc v Londýně a odjedeme až pozítří. Byla bezmála půlnoc, když jsme k seznamu nejnutnějších věcí připojili také naše druhořadé osobní potřeby. Výsledek připomínal katalog obchodního domu. Ale i kdyby nám neposloužil k ničemu jinému, než aby pro zbytek večera odvedl naše myšlenky od nás samotných, nebyla by naše námaha marná. Josela zívla a vstala. Jsem ospalá, řekla. A hedvábná prostěradla na mé rozkošnické posteli již čekají. Zdálo se, že se po tlustém koberci přímo vznáší. S rukou na klice se zastavila, obrátila se a vážně si změřila svůj obraz v dlouhém zrcadle. Užili jsme si fůru legrace, řekla a políbila své dvojnici ruku. Dobrou noc, mámivý sladký přelude, rozloučil jsem se. S lehkým úsměvem se otočila a proplula dveřmi jako mlha odvanutá větrem. Nalil jsem si poslední kapku toho báječného koňaku, nahřál jsem ho v dlaních a zvolna upíjel. Už nikdy nic takového neuvidíš, řekl jsem si. Seek transit. A potom, dřív než jsem mohl propadnout krajní skleslosti, odebral jsem se na své skromnější lože. Byl jsem již na hranici spánku, když se ozvalo tiché zaklepání na dveře.
1: Pile!
0: Ozval se Joselin hlas.
1: Pojď sem rychle, vidím nějaké světlo.
0: Jaké světlo? Zeptal jsem se, vyhrabávaje se z postele.
1: Venku, pojď se podívat.
0: Stála v předsíni zahalená v rouchu, jež mohlo patřit jedině vlastníku té obdivuhodné ložnice.
1: Proboha,
0: vydechl jsem nervózně.
1: Neblázni, řekla podrážděně. A pojď se podívat na to světlo.
0: Nějaké světlo bylo rozhodně vidět. Když jsem vyhlédl z jejího okna ve směru podle mého severovýchodním, spatřil jsem kůžel světla jakoby ze světlometu, obrácený kolmo vzhůru.
1: To musí znamenat, že je tam někdo další, kdo vidí, řekla.
0: Ano, souhlasil jsem. Snažil jsem se pramen světla určit blíže, ale okolní temnota mi to nedovolila. Nebylo to příliš daleko, tím jsem si byl jistý, a protože proudilo zdánlivě ze vzduchu, bylo pravděpodobně umístěno na nějaké vysoké budově. Zaváhal jsem. Necháme to raději na zítra, rozhodl jsem. Myšlenka, že bychom se za tím světlem měli vydat do temných ulic, se mi nezamlouvala ani v nejmenším. A bylo dokonce možné, i když dost nepravděpodobné, nicméně možné, že to je léčka. Chytrý a zoufalý slepec by jistě dokázal takový reflektor zapojit i pohmatu. Řekl jsem si opilníček na nehty a podřepl jsem, abych se dostal očima na stejnou úroveň s okenním parapetem. Špičkou pilníku jsem pak pečlivě vyrýpal do laku rysku, označující přesný směr zdroje světelného kužele. Potom jsem se vrátil do svého pokoje. Ještě hodinu nebo dokonce déle jsem zůstal vzhůru. Noc jen násobila ticho města a zvuky, jež je porušovaly, zněly v její temnotě ještě bezútěšněji. Občas se z ulice vznesly pronikavé, hysterií přeskakující hlasy. V jednu chvíli zazněl do morku kosti zmrazující výkřik, který jakoby se popásal na svém úniku z příčetnosti. Odkud si z blízkého sousedství přicházel nekonečný, beznadějný pláč. Dvakrát jsem také zaslechl ostré třesknutí rány z pistole. Ze srdce jsem přitom děkoval tomu, co svedlo mě a Joselu dohromady. Naprostá osamělost byla tehdy tím nejhorším, co jsem si dovedl představit. Sám by člověk nebyl nic. Společnost dávala existenci smysl a smysl existence pomáhal držet chorobné obavy v šachu. Snažil jsem se ty zvuky odehnat myšlenkami na to, co musím udělat příštího a následujícího dne a ve všech dalších. Zapudit je dohady o významu onoho světla a o tom, jakým způsobem by mohlo ovlivnit náš další osud. Ale nedaleký pláč ne a ne ustat. Připomínal mi všechno, co jsem toho dne viděl a co uvidím i zítra. Náhle mě vyburcovalo slabé zaskřípění otevíraných dveří. Blesku rychle jsem se posadil. Byla to Josela se svíčkou v ruce. Oči měla široce rozevřené a temné. Uplakané.
2: Nemůžu usnout, řekla. Bojím se. Hrozně se bojím. Slyšíš ty chudáky, já to snad nevydržím.
0: Přišla si jako malé dítě pro trochu útěchy. Nejsem si jist, kdo z nás ji potřeboval víc. Usnula dřív než já, s hlavou na mém rameni.
1: Vzpomínky na

0: Šlý den mi nedopřávali pokoje. Konečně jsem však přece jen usnul. Má poslední vzpomínka patřila krásnému, smutnému hlasu děvčete, jež zpívalo: Tak už se tedy nebudeme za nocí toulávat.
1: Slyšíte hvězdu? Bezpečí před hlupáky. Stanice Hvězda.

chtěl pak jíst, ale ta ženská se obrátí na manžela, měla hubu celou masnou a povídá. Nebyl na něj moc pěkný pohled. Klátil se na tom dubu jako panák, víš, a měl fialový jazyk. Ty, poslouchej, proč on se vlastně Donald oběsil? Ale co se staráš, povídá ten chlápek, o něm nikdo dědit nebude. A nebuď tak vykulená, ještě si neviděla mrtvýho. Tohle a ještě dál. A mezi tím jedli, jako by se nechumelilo. Žaludek se zvedl, dveře do kořán, chlap ulice.

0: Stanice Hvězda.
1: Řekla mi včera dívka Tereza, že patřím do starého železa, že už mi šroubky nýty reziví, já se té holce vlastně nedivím. Jsem starý vysloužilý partizán, pudim, co byl už z misky vylízán, příslušník dávno vyhynulé rasy. Jo, kde jsou ty časy, jo, kde jsou ty časy, staré dobré časy, hoho. Člověk měl prázdný břich, však víry byl pln, uši měl otlačené od krátkých vln. Do práce každý chodil, neboť musel, a Moskva byla tam, co dneska Brusel. Jezeďák staral se jen o dobytek, jistý byl sociální výdobytek. Po lukách zjeli šťastné dětské hlasy, jo, kde jsou ty časy, jo, kde jsou ty časy, staré dobré časy, hoho. Hráli jsme nebezpečnou muziku a holky byly svolné ke styku. A ten, kdo nechyt jednu pendrekem, ten nebyl právoplatným člověkem. Melouny stály 7 a třešně 3, Slováci byli naši rodní bratři. A Vašek Havel psal dopisy z basy, jo, kde jsou ty časy, jo, kde jsou ty časy, staré dobré časy, hoho. Kdo nekradl, okrádal rodinu, na chleba s máslem byl na svačinu.

se vlasy. Jo, kde jsou ty časy, jo, kde jsou ty časy, staré dobré časy, hoho. Armáda střežila nám klidné spaní a žáci byli disciplinovaní. Svetr se po vybrání krásně srážel, prezident na hradě moc nepřekážel. Dostat se za železnou střeženou zeď, to bylo dobrodružství ne jako teď. Teď mají všichni v úkol svoje pasy, jo, kde jsou ty časy, jo, kde jsou ty časy, staré.

0: jste na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Bruselská věrchuška si stále jen stěžuje a navíc si hraje na něco, co vůbec není. Důkazem je poslední projev soudružky Leyenové, která si hrála na takzvané Spojené státy evropské, když přednesla svůj projev o stavu Unie. Brusel ale sklízí, co zasel. Země ztrácejí průmysl, energie je drahá a byrokracie řádí o 106. Naopak Čína vítězí, ale lidé v Evropě to vidí a bouří se. Leyenová má k tomu zázračné řešení, že prý více kontroly, více šmírování, cenzura a totalita pod různými vznešenými názvy všem pomůže. A kdo se k tomu přidá? Přidají se k tomu i čeští poslanci? O tom všem máme nový článek a také o tom, co chystá orwellovská bruselská ideopolicie. Není od věci si ho přečíst. Připravil nám jej Milan Kramberger.
1: Na stránkách protiproud.info.
3: Dřív než se ptáci probudí, tam zatratí.

0: noc s hvězdou.
1: Jednoho dne jsem se vracel domů. Totiž jednoho dne. Jedné noci. No tak noci, no vracel jsem se z povolání, které už takové... Prosím? Že už jsem to říkal? Na minulé straně desky? Ne, pardon, dokážu. Tenkrát to bylo 2 měsíce po svatbě, vzpomínáte si. Tohle o 7 let později. Ano. Prostě vracel jsem se domů se všemi pocity člověka, který se vrací k ženě útlých zápěstí a drobné postavy, byť už 7 let po svatbě. S těmito pocity jsem prošel domem, vystoupil po schodech, prošel před síní, svým pokojem, jejím pokojem, kuchyní, koupelnou, příslušenství, a žena nikde. Žena nikde. Můj syn nemá je ještě plných 8 let a nic jiného v plánu, spal. A žena nikde. Neuvažuji v takové chvíli o nejhorším, nemyslím na útěk, únos, zločin, nechovám se taky jako nepříčetný zuřivec, ale jako inteligentní muž momentálně nepřítomné ženy a řeknu si, no, třeba je uznám jich. A usedám obyčejně již částečně odstrojen a nahlížím do různých literárních úvah. Také tehdy jsem seděl, nahlížel, četl, nahlížel, když v tom jsem zaslechl zpěv. Zpěv. Kdyby to bylo dnes, věděl bych, to je tranzistor mého syna, kterým se uspává. Ovšem v tom případě bych slyšel Rolling Stones, Supremes, Beatles nebo Jarmilu Šulákovou a ne husický chorál. Ano, já jsem v této tiché noční chvíli zřetelně slyšel husický chorál, pokud se dá mluvit o chorálu, jde-li o jeden jediný zpívající hlas. Totiž hlas. Já viděl jsi Hamleta, který vynikajícím způsobem předstíral, že slyší hlas svého mrtvého otce vycházet ze země, zatímco tento zřetelně promlouval z amplionu nad jevištěm. To byl veliký výkon. On pobíhal, hledal, jako by těch amplionů bylo aspoň 5 a všecky pod těmi prkny, která znamenají svět. Já nikdy nehrál Hamleta, proč nevím. Ale v této chvíli jsem pochopil ten jeho akustický zmatek, tak já nevěděl, zda ten hlas z důly nebo z hůry zněl. Zněl, řekl bych, odevšad. A já začal propadat panice. Byl jsem sám. A hlas byl taky sám. Ovšem dovedl jsem si představit, že při větším množství hlasů zpívajících tuto píseň muselo propadat panice i veliké množství křižáků. Ti ovšem věděli, co je po skončení písně čeká, ale já nemohl předpokládat, že se pak na mne vyřítí jediný husita se sudlicí v ruce. A přesto jsem pomyslel na útěk. Ovšem z bytu a v polovičním negliže se prchá hůř než od doma žlic. Stál jsem tedy bez hnutí. Bez hnutí! Ovšem to, co se dalo s mými vnitřnostmi, včetně srdce a plic, se nedá nazvat jinak než úprkem. Stál jsem bez dechu. Stál jsem naslouchaj tomu hlasu. Sliboval jsem si, že se polepším. Stál jsem jak solný sloup. Je tedy bývalá to žena Lotova. Když v té chvíli jsem spatřil svou ženu vlastní, jak se noří z bedny na peřiny a jak odtud vystupuje, zpívající ještě poslední verš této slavné husitské písně. Mám rád tento humor.

A vždy, keď na strome zlomili halúsku, házali mi chlapci čerešně za blúzku.

0: Noc plná hvězd.
1: Já upozorňuji, že ještě jsme nevyřídili dětské okénko, že děti musí jít spát.
2: No a bráním jim v tom?
1: No bráníš, protože jsme nezařadili svoje hry, které pro milé děti píšeme v bezesných nocích.
2: A to by byla velikánská chyba, protože pro dnešek jsme připravili skvělé hry, které si určitě rádi zahrají i dospělí.
3: Tak nejprve je to hra na karavanu s velbloudy. Hra je vhodná pro parné dny ve městě. Asi 25 dětí a 5 velbloudů, představovaných ovšem rovněž dětmi, tvoří karavanu, která se motá pouští městem asi 4 hodiny. Samozřejmě nikdo se nesmí napít. Kdo má velkou žízeň, vylévá si zlost na velbloudech, kteří musí nést náklad ostatních, ale mohou se za to též tu a tam napít spolní lahve pomyslného velbloudího hrbu. Konečně vůdce karavany spatří oázu, tedy předem zvolený byt jednoho z účastníků hry, jehož rodiče o tom ovšem nevědí. Karavana vpadne do oázy, bytu a vypije vše, co najde. I tatínkovu lihovinu a maminčin ocet.
1: Krásná hra. A komu by se nelíbila, tak může hrát náročnou soutěž na tátu hub. To je moje nejmilejší. Účastníci náročné hry na tátu hub se shromáždí ve 3 hodiny ráno na kraji lesa. Po signálu, nejlepší je silnej hvist, se rozběhnou po lese a tuší označují jedlé houby. Pozor, každý hráč má pro tento účel své znaménko, například kolečko, křížek a tak dále. Ve 4 hodiny si pak hráči sednou u cesty vedoucí z lesa a kontrolují košíčky skutečných houbařů. Je-li na houbě značka či více značek, zapisují si podle nich hráči body. Kdo do oběda získává nejvíce bodů, vyhrál a je tátou hub.
2: No a milé děti, teď můžete jít klidně spát, protože v dnešním pořadu už nebudou ani vraždy, ani striptease, zkrátka o nic nepřijdete.

0: Hraje hvězda.
1: Stanice hvězda.
0: Na vlně bezpečí.
2: Ten den zrovna měla jsem

0: Noc s hvězdou.
1: Drazí друзья, сейчас будет опера. Meine sehr geehrten Damen und Herren, nun eine kleine Opera, Selbstbedienung, Samoobsluha. Monsieur, Dame et Monsieur, chers auditeurs, une opéra Samoobsluha. Opera bez ouverture, nebo ouvertíry. Jaký máte vzdělání?
2: Došetří vaše nervy a došetří váš čas. Samoobsluha, samoobsluha, nabízí konzervy.

0: a co nemám, neprodám.
1: A co nemám, neprodám, dokud mu to velkou obchod nedodám.
0: Hle, zde jsou páni zákazníci, nuže rychle do práce.

0: právě nám došla.
1: Když došla, tak to musí být.
0: Říkám, že došla, tak to být nemůže.
1: Když došlo, tak to být musí.
0: Nemůže.
1: Říkal jste, že došlo.
0: Došla mě torb, jeli vosoto. Mám jen jedny nervy a ty si nenechám vzít. Lítám s nimi dolů nahoru. Ty nervy patří mě a ne socialistickému sektoru. Chápete?

0: toto heslo dál nežije. Naši cíle jsou prémie.
1: Pane vedoucí, kde máte vejce?
2: Hle, zde jsou. Kolik jich chcete?
1: 1000.
3: Vydaho, zesnice strejce, kupuje vejce, hanebník jeden, že se nestydí, hamba mu.

Vy však nepřijete zkrátka, já od vás budu kupovat vejce a vy tak budete plnit plán. Já vám ty vejce zas budu prodávat a já budu plnit plán. Co chcete víc, než plnit plán vajec bez slepic? Ať plán sebe vyšije, my

0: šinkne, to znamená manko a žádné prémie.
1: Zpropadný fishinger.
2: Co budeme dělat? Ztratil se fishinger.
0: Fishinger.
2: Někdo ho asi ukradl.
0: Fishinger.

0: to znamená, že zas budou prémie.
1: Kupujeme.
2: Dost! Zavíráme a než opustíme krám, pomodleme se naší modlitbu.

Ta zem je strašně vyprahlá a žízní ještě dnes. Duch muže, co tam umíral, se jménem Ira Hayes. A tak bych vám chtěl vyprávět, proč už jen modré hory, tam nad údolím Fénix znaj Ira Hayesovu story. Jiskří vávda tisíc let nosila do údolí život rudýmu národu a vláhu jeho polím. Vzali mu právo na vodu, když přišli muži bílí, a od těch dob zem plodila jen podlá.

Po svých otcích byl Ira Hayes a jeho Amerika neměla pro něj nikdy víc než kabát nádeníka. Pak přišla válka a Ira Hayes najednou nebyl jiný. Pod hvězdnou vlajkou plul se být do písku Iwo Jimi. Byl jedním z mála těch, kteří tu bitvu přežili a tenkrát jen pro něj hvězdy na vlajce svítily. Když přišel mír, tak divná změna najednou se stala. Ta jeho zem už Indiána nepotřebovala.

a policejní vůz mu hvízdal, když se někdy bouřil indiánský blues. Dva palce vody v příkopu za mrazivýho rána, hrob jinej ta zem neměla, prohej se indiána.

0: hvězdo.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Česká literatura zná celou řadu katolických kněží, kteří byli zároveň i básníky. Skládali jak duchovní, tak světskou poezii. Stejně jako jubilant, kterého si v těchto dnech připomínáme, od jeho narození totiž uplynulo 155 let. Jmenoval se Karel Dostál Lutinov a byl rodákem z Žírné Hané a zůstával jí věrný vlastně celý život. Narodil se v roce 1871 v Prostějově. Po maturitě pokračoval ve studiu ve Velkém semináři a na teologické fakultě v Olomouci. Nastoupil dále jako kaplan v čistě německé farnosti Loučná nad Desnou na Šumpersku a hned v roce 1895 se stal kaplanem v národně smíšeném Novém Jičíně. Ale hlavně psal básně a založil také katolickou sportovní jednotu, takzvaného Orla. Více nám o něm píše Radomír Malý.
0: Na stránkách akademie
3: ztrátyanalezy.info
0: ztrátyanalezy.info

0: noc s hvězdou.
1: A hele, dobrý den, dědo.
2: Dobrý.
1: Horko, víte?
2: Co? Horko? Tomuhle říkáte horko? Drahý pane, já pamatuju takový horka, že jsme slepici museli dávat do kukaní pytlíky s ledem, aby nám nesnášeli vejce na tvrdo. To byly horka, pane.
1: Dobrý. Prosím vás, jdu dobře na křivoklád.
2: A v 31. pane, to byly takový hice, že když náš pes honil zajíce, tak šli oba krokem. To byly horka, zlatý horka, pane.
1: Ano, já jsem se vás ptal, jestli ano, se tady dostane na křivoklád.
2: Na křivoklád, tadyhle tudy, to je pak, to jdete úplně špatně, člověče, jde pak tadyhle tudy na křivoklád.
1: Já to tady totiž neznám, víte, já nejsem zdejší.
2: No jo, to pozná malý dítě, že to tady neznáte. Jo. Ale pak tadyhle tudy na křivoklád, a ještě, že jste se mě zeptal, protože to byste tady jináč bloudil až do rána. A nakonec byste přišel stejně úplně někam jinam. Víte, kam byste přišel?
1: To nevím.
2: No tak to vidíte. Někam úplně jinam. Drahý pane, nejhorší je, když v životě člověk někam jde a neví kam.
1: Jenomže já to vím, já bych se rád dostal na křivoklad, proto se vás ptám, kudy se tam dostanu.
2: No, to já vám povím, já to tady moc dobře znám, víte.
1: Jo?
2: Ne, že bych byl zdejší, já jsem rodák z Broumovic. Z Broumovic, ale tady jsem přes 40 let.
1: Jo.
2: Já jsem se sem přiženil nešťastnou náhodou.
1: No tak to je dobře, že to tady tak dobře znáte.
2: No jo, já tady znám každý kámen jako svý boty.
1: Jo.
2: A zase boty jako svůj vlastní kámen.
1: Tak to je zajímavý, dobře, co mi tady povídáte, ale já bych přece...
2: No, hlejte, zase to moc zajímavý to není, když uvážíte, že jsem tady přes 40 let. Zajímavý by to bylo, kdybych to tady po těch 40 letech vůbec neznal.
1: To je pravda, jenomže vy to tady naštěstí dobře znáte, takže mi můžete říct, kudy se dostanu na křivoklád, protože já nejsem zdejší.
2: Dobře znám.
1: Já jsem totiž z Prahy, víte?
2: Promiňte, že vás ruším, nezapomeňte řeč, ale když tak na vás koukám, nejste vy z Prahy?
1: Jsem?
2: No.
1: Jak to víte?
2: No, to já se kouknu a hned poznám. Vy totiž všichni máte takovej žluto-zelený ksicht. Něco jako povadlá kapusta. Nic vezlím, víte, ale já když vidím takovouhle strašidelnou vizáž, jako máte vy, tak si řeknu, vydá zase jeden chudáček nedůživej z Prahy.
1: No,
2: no nic vezlím, nic
1: tak
2: vezlím.
1: Vidíte, proto jsem se vydal do přírody, abych se nadechal čerstvýho vzduchu.
2: No,
1: rád bych se dostal na křivoklád, abyste mi řekl, kdy se tam dostanu.
2: A co tam budete dělat, kromě toho čerstvýho vzduchu?
1: No, jdu na vejlet, abych se tam nadechal čerstvýho vzduchu.
2: No nic myslím, že se vás ptám, víte, to já vám rád poradím, já to znám všude, když chcete na křivoklád, tak vám řeknu na křivoklád, kdybyste chtěli na Líšnici, tak vám řeknu, sakra, nechtěli byste jít na Líšnici?
1: Co bych dělal, prosím vás, na Líšnici?
2: Tam je vzduch, drahej pane, a pivo jako křen, zeťák ho tam šenkuje, jestli vám můžu dobře radit, jděte na Líšnici, to se dáte, helejte, takhle vlevo.
1: No moment, já nechci na Líšnici, já chci na křivoklád a když jsem si řekl, že půjdu na křivoklád, tak tam taky dojít musím.
2: No prosím, když musíte, tak musíte, to já vám to neberu, já to znám tady všude, když chcete na křivoklád, tak mám řeknu, na křivoklád, když byste chtěli na Líšnici, tak mám poradit na Líšnici. I když jak znám to kolem ve všem okolí dobře, když jak říkám, tak já nejsem zdejší, já jsem z Broumovic, víte, rodák z Broumovic. Safra, nebyl byste tam někdy?
1: Kde, prosím?
2: Broumovice, Čechy. Broumovici.
1: No nevím, kde to vůbec je. Mě to taky nezajímá a Broumovice mě vůbec nezajímají. Řekněte mi, kudy se dostanu na křivoklád.
2: Víte, mě pořád vrtá hlavou, že vy jste mi takový nějaký povědomý. Tak vážně, jste nebyl v Broumovicích?
1: Bude bych vám nebyl
2: neměl jste tam před první světovou válkou, neměl jste tam trafiku? V Broumovicích, tam byl jeden takový chlapík.
1: Bude bych vám nebyl povědomý, tady na mě půl hodiny koukáte.
2: A víte, že to je možný? No jo, konečně, když vy jste z Prahy, tak jak bych vás mohl znát z Broumovic? Zvláště, když už jsem tam přes 40 let nebyl.
1: Dědo, vy máte nervy ze železa.
2: No jo, a víte, čím to je, mladý pane? Že já mám nervy jako ze železa.
1: Vy máte nervy ze železa, ale já mám nadranc. Řekněte mi, a naposled se vás ptám, kudy se tam dostanu?
2: A kam, prosím vás?
1: Na Karlštejn.
2: Na Karlštejn, to jdete už.
1: Co to povídám, na křivoklád.
2: Jo, na křivoklád. No vidíte, konečně rozumná řeč. Tak poslyšte, když vyjdeme tady z toho standpunktu, jak tady sedíme, vezmeme to jako výchozí bod, pak spojnice Nechtěl byste radši na Líšnici?
1: Já chci na Křivoklát.
2: Tak hledajte, abyste nelitoval, pane, tam je vzduch jako křen, pivo jako křen, zeťák, to je taky křen.
1: Já chci na Křivoklát.
2: Počkejte, na Křivo... No tak to jsou dneska lidi. To bude asi z toho horka. Řve na Křivoklát, já chci na Křivoklát. A nakonec jde stejně na Líšnici.

0: Noc plná hvězd.
1: Byl jednou jeden král a ten měl strašně ošklivou dceru. Princezna byla tak ošklivá, že v celém království nebyla ošklivější. Taková to byla krása. Navíc ještě byla zlá, ukvičená, měla ákné, senou rýmu, psát neuměla vůbec a číst jenom ženské časopisy. Prostě hloupá tak, až oči přecházely. A právě do tohoto království, kde se vzal, tu se vzal, přiletěl strašlivý drak. Řval, klel, nadával, mával křídlama a zaletupil rum.
2: Den po drakově přistání přišel ke králi komorník, jehož úkolem bylo přinášet jenom samé smutné zprávy. Říkali mu katastrofiol.
3: Přináším velmi špatné zprávy vašemu vysokému urození.
4: Já vím, ty starý ponurý černý pavouku. Blídnám jsem drak. No, chce se žrat princeznu. Máme nějaká opatření?
5: Ovšem, že máme vaše sáhodlouhosti. A dokonce jenom jedno.
2: No?
5: Dát můj.
2: Co?
5: Teda. Já bych mu ji třeba jenom ukázal a obluda se zděsí a odletí.
2: Tak to nejde. Přece princezna neumí létat.
5: Ale ne, já myslel draka.
2: A tak, ale i to... I

0: to se mi zdá poněkud riskantní. Tenkrát si králové říkali mi stejně samozřejmě, jako my si dnes říkáme já. Pravda, naše princezna už není hezká. Ona dokonce už není ani ošklivá. Ono prostě na ní ještě nebylo vymyšlené slovo. Ale konec konců je to naše dcera a není vyloučeno, že bychom ji oplakávali. A my důrazně neradi oplakáváme. Ergo Čuvix. To pak se tady nejde nějaký princ, který by se drakovi postavil? Nebo nějaký chuťas s vidlema, pluhem? Kurník Šopady to nebude dělat zadarmo. Dostane půl království a princeznu za ženu, no.
1: Je, to poslední bych jaksi vaše osobní odpovědnosti vůbec nezdůrazňoval. Hrdina by se mohl zaleknout a utéct.
0: Tak teď začínáme být zuřivé, teď začínáme být nepříčetné. To, co my tady máme, vlastně co děláme? No, co děláme?
1: Ten drak vaše pracovní neschopnosti zdá se mi být poněkud blbý. Co kdybychom ho odbili nějakou jinou dívkou? Tedy ne. Ve smyslu, že bychom lapili nějakou poběhlici, za princeznu ji převlékli, no ne. A máme vyhráno. Obluda se nažere a vaše koza zůstane celá. Tak co? Jsem váš malý sladký intrikant?
0: Dítě jo, co pak o to, ale ono to není jen tak vzít nějakou holku a udělat z ní princeznu. To musí být inteligentní děvče, musí mít maturitu, musí umět 3 jazyky, musí mít několik vysokých škol, musí umět hrát tenis a zpívat arie u piano. Máme vůbec něco takového v našem feudalistickém revíru?
1: Z toho, co jste s dovolením, jak si vaše záchranná brzda ráčila jmenovat, nemá naše princezna vůbec nic. Dá se říct, že obstojně hraje rugby, slušně střílí z minometu, ale jinak vůbec nic.
0: No, teď to je taky v pořádku, je to naše dcera, ne? Ale já mluvím o té, kterou bychom si jako naadoptovali, jako dceru.
1: A uvědomuje si váš nechráněný přejezd, že ta poběhlice by byla vaší dcerunkou jenom na chvilku? Na malou chviličku, potom se objeví obluda, drak, chrám s ňám zkoust a holka má tak říkajíc po funkčním období. Tak co, neslevíme trošičku?
0: No, já nevím, poslouchej, a je to opravdu takový blb?
1: Koho má na mysli vaše podlahová krytina?
0: No toho draka, je to opravdu takový blbec.
2: No to je velehňup. Extraliga tupců, supermogul s hvězdičkou.
1: Co vám mám povídat, na 3x přistával ve vaší oboze. A přesto, že viditelnost byla úplně dokonalá, stejně byl na přistání dlouhý. Co vám budu povídat? Jedna hlava vygumovanější než druhá. A popravdě řečeno tu sedmou, tu má jenom kvůli rovnováze. Já vám garantuji, ten nerozezná princeznu od pošty.
0: Katastrofy, jo, to já rád slyším. Poslouchej, že tak hovoříme. Já tě viděl včera hrát tenis. No, tak... Dobré to bylo.
2: Pravda, trochu jsem se rozpinkával u zdi a zkoušel servis, ale vaše osvětová beseda je příliš laskavá.
0: A zpívat taky umíš? Ne. Jednu školu máš vyšší ne. Než druhou? Ne. My tě zkrátka adoptujem na princeznu.
1: Ne. Dovoluj si blekotat, prosím to ne.
0: Ticho, babi dám. Kuří noho. Nosíš mi se jednu zprávu za druhou?
1: To prosím.
0: Jednu špatnější než první a teď budeš najednou fňukat.
1: Milost, vaše vysokoškolské stipendium, milost. Prosím, dejte mi milost.
0: Konec, již jsem řekl.
1: Nebo mi aspoň dejte klid, aby lidé věděli, že jsem princezna, tedy vaše dcera, aby mě chátra neopivávala, až půjdu převleku.
0: Ale to prosím, je nápadíček, klidit ti dáme na tu chvíli, co by ne, dokonce ti ho dáme i s královským razidlem. Večer přišel komořník do obor.

0: Hory, kde drak byl na mol, dvě hlavy spaly, pět jich řvalo. Komoří se postavil před draka, drak se ho prohlídl a lekl se. Povídá.
1: Ty jsi ten, ta princesna.
2: Ano.
0: Odpověděl komoří sváně hnusným hlasem.
2: Jsem zlá, stará, šlachovitá princezna. Samá flaxa a v kloubech mám revmatické změny.
0: A dodal téměř slavnostně.
2: A navíc jsem chlap.
1: Ti říkají.
2: Mně říkají česneková panenka.
0: To se na to vykašlo, kde je tady první hospoda s držkovkou. Komorní mu ji ukázal, drak se vznesl, rozbil si několik rypáků o věž a zmizel. Mezitím seděl král na trůně, šťastně se usmívaje přemýšlel, když v tom se rozletěly dveře a dovnitř vesele vběhl komoří jako princezna.
3: Táto, tatínku, já jsem tak šťastná, statečný komoří mě zachránil a ty mu dáš půlku království. Já jsem tak šťastná, tačko.
4: Co si to dovoluješ, ty vohrábla? Ty šlajšno, ty tuho, ty tunele, ty horochu v týna.
3: Ale já jsem přece vaše dcera, dcerulinka, a statečný komoří mě zachránil.
0: Co ty to tu... Ty jsi komoří?
3: Nejsem. Jsem tvoje dcerulinka, přídivčím penzionátu a stokrát jo. A mám na to glejt.
0: Už tomu rozumím, jenomže já mám tadyhle, víš? Za ušima, tak chci vidět komořího. A hned, aha.
5: Tady jsem vaše posuvné bednění.
0: Tak, chci vidět svoji adoptivní dceru.
3: Tady jsem, tato, tatínku. A dáš mě komořímu a dáš mu tu půlku království. A ne tu zaostalou, tu progresivní, jak tam mají manufakturu komín na retenční nádrž.
0: Já jsem tě upozorňoval, že mám za ušima. Ceruško, ukaž mi ten glejt, až si ověřím jeho pravost.
4: Ale my nic nevidíme.
0: Ne.
4: My žádný glejt nevidíme. A v tuhle dobu královská dcera bere hodiny boxu v zámecké gorilí kleci. Takže ty jsi podvodnice a my tě dáme otrávit rybím tukem žluklým.
3: Milost, jsem to já, váš černý pavouk, váš černý kořen, Radik Snigger, to já jsem, komoří, to já jsem zachránil princeznu.
0: No vidíš, že to jde, komoří. No tak my teda ti to království, tedy půlku toho království dáme.
3: Díky, vaše osvobozená domácnosti.
0: Ale zároveň k tomu ti přidáme taky svoji jedinou apokalyptickou dceru.
3: Pomoc? Ne. Hilfe, draku, prace, já chci být sežraný. Pomoc!
0: Milé děti, jistě jste si všimli, že tato pohádka ze začátku byla hloupá. Nicméně ke konci byla mnohem hloupější. A víte proč? No, protože se jmenovala Hloupá pohádka. Dobrou noc.

0: Noc s hvězdou.
1: Ať Ježíš Kristus, podívejte se. Mně vybouchla ta věc, jo?
2: Ta věc?
1: Za 90 Kč měsíčně vybouchla.
2: Televize.
1: Zrovna jste řekl, že jste fajn šmekr na společnost.
2: Aha.
1: Tak jsem si řekl, tak musím tam jít.
2: Čili vy jste nepřišel jako odborní poradce?
1: No, já vás rád poslouchám, mě to vybouchlo. A vidím, no tak jsem si přišel, stará známost, jsem si řekl, vetřeš se.
2: Vetřel jsem se, jako...
1: No tak lidi, aby viděli, že jsem a tak a to.
2: Jak to, že jste?
1: No oni píšou, že nejsem a tak a že... A proč, no a já co tomu říkáte? A tohle a tak. Tak aby
2: takže
1: viděli,
2: jasný
1: že...
2: důkaz, ano, ano.
1: No, a tak mluvte dál,
2: jo,
1: já se ne...
2: Promiňte, já jsem...
1: Klidně dál, jo. Máte to tu hezký.
2: No, to je takový...
1: Co vám to hezký postavil, když jsem tě byl Rudolf druhý. To bývaly, tady bývaly srandy.
2: Jo.
1: To vám pak povím.
2: Dobře, soukromně, jo. Dobře, to jsem zvědav tedy.
1: A jo.
2: Já tady řeším
1: zrovna tak... U chodku.
2: Jo?
1: No jo.
2: Já...
1: Jak je tam ten pomník?
2: Který pomník?
1: No jak je tam ta tlačenice Mramorová taková.
2: Aha.
1: Ale Zajer tam něco.
2: Zajer.
1: No je, to se... Ono se to nepublikuje, ale on byl.
2: Ano, básník.
1: No jo. Teďka už jo, teď to jde.
2: Já?
1: Tennessee Williams taky.
2: Taky?
1: Jo.
2: A Oscar?
1: No jo, Atlian.
2: No jo. Celá řada.
1: Celá řada.
2: Celá řada.
1: Dneska být heterosexuální je nebezpečný.
2: Já se zase bojím, že nejsem odcizenej. To se taky hodně nosí.
1: Taky. Já jsem.
2: Jo. Já dělám, co můžu a já ne, a ne se něčemu odcizenej.
1: Ne, já jsem zrcadle nepoznám.
2: Vážně, natolik už to máte?
1: No,
2: to
1: je vidím krás. Takového starého pána.
2: Jo. Já bych se taky jako chtěl najít takovou neschopnost se realizovat. To taky mám rád, když někdo má.
1: Nemá schopnost se realizovat.
2: Nemá schopnost se realizovat, ano. To taky nemám. Já se furt realizuju denně. Dá to práci, já se denně realizuju.
1: Ale... No ale já nechci vyrušovat.
2: Pardon, já jsem tady zrovna řešil takový fyzikální problém, možná, že byste do toho mohl zasáhnout, jestli je možno se opálit přes sklo.
1: No ano,
2: je to možný, že jo, děkuju.
1: Je to nějaké, které propouští ultrafialové...
2: Paprsky.
1: Je takové... Bulharské okurky, no tak, jak by to mohlo uzrát?
2: Pravda.
1: Nějaký zákon bulharský patrně bude na to, nebo tak?
2: Ano. Ovšem ty jsou zelený.
1: Jo.
2: Když to já
1: mají
2: se...
1: tam tedy.
2: Okurky,
1: ano.
2: Ano. Tak... Já myslím, že jelikož jste tady, že bychom to měli využít a že by ty těžší dotazy dneska měly patřit vám, protože já...
1: Ty těžší dotazy.
2: Já myslím, že by to mělo být... Vy jste se díval na ty minulý hovory, pane Verich?
1: Na co?
2: Na ty minulý hovory moje.
1: Vždycky.
2: Jo?
1: Vždycky. Teď vy víte, že já jsem na vás fan.
2: Počkejte, to nechme...
1: Proč jsem si vás platil u nás divadle? Abych měl někoho vedle sebe, s kým je sranda.
2: Dobře, tak to nechme napak.
1: To nechme napak.
2: Já bych se spíš zeptal, viděli jste někdy takovejhle pořad, že byste mi dal pokyny někde v cizině? Třeba v Anglicku? Ve Velkém to Británsku?
1: Takhle dobré, jako máte vy?
2: Lepší, já chci slyšet o lepší.
1: No.
2: Vy jste jmenoval minulý
1: nějaký... No v Anglii je pan Frost, Frost se jmenuje,
2: Frost?
1: Jako mráz. Pan Frost, ten má, ale on má taky politické věci. A on to nemusí předkládat. Má tam veliký, pěkný, já jsem ho pozoroval dost dlouho. Pěkný věci. Teďka zrovna myslím, dělá v Americe za někoho, na léto podepsal, za někoho zaskakuje, jsem čet.
2: A kdo za něj dělá v Anglii?
1: To taky já nevím, no, to nevím. Taky to tam dělal, no to chytne, že to dělal napřed, nebo tak.
2: A on to dělá s projekcí taky, že jo, nějak?
1: No, tak já tam viděl moc, jeden program jsem tam viděl, když byl, jak se to jmenuje, to, Spolkové republice Německé, byl tam nový zvolený, asi ta jména tam v ten kraj sválně nepamatují. Tam byl ten zvolen, ten předseda té vlády. Kitzinger, nebo tak něco.
2: Tak nějak, já si nepamatuju.
1: A on s ním něco projednával, něco, a poprosil ho, jestli s ním bude mluvit, a on řekl, že jo. No, ono to bylo v televizi tím způsobem, že tady seděl pan Frost a tady byl obrovský plátno, kde byl ten dotyčnej vyše jmenovaný a to byl taky televizní projev, že ano?
2: Živej televizní.
1: Živej, jenže byl promítaný nějaký, to oni mají na to nějaký lidi, my taky jistě, ano. Ale nemáme na to ty
2: prostředky.
1: Ty prostředky. A
2: my máme spíš ty okraje.
1: Ano, ano. Co mu dal otázky, on mu odpovídal. A on to má jaksi promíchaný tím, že najednou on sám je jednak, on je chytrej muž, vzdělaný muž a on je komik vedle toho. On někde vystupuje, nevím přesně kde. A tohle jeho program, kde on a vedle toho on uvádí mladý lidi, třeba mladý orchestr nebo mladý zpěváky, takový, který jemu se líbí a uvede je tam. A žádný dělá s tím žádný tento parády, žádný, kdo se v březnu narodil, tak a tak. Nebrž, má to. Normálně to má. Tom v ateliéru, že má tam takový, jako, skoro improvizovaný sedadla, takový lavice. A tam sedějí lidi. Jsem si zrovna prvé říkal, že jsou si dost podobný s těma našema, že to jsou takový slušně oblečený a moderní lidi. Jsem původně myslel, že jsou než tam a vidím, že tady jsou taky a ono se to šíří a na odsaď tedy.
2: No, ale já.
1: No tak to je teda pak v Americe, to má každá ta firma, každý ten kanál. To je hezký jméno, to mu říkal. No tam mají 14 kanálů, 9 jich funguje.
2: 9 jich funguje?
1: Jo,
2: čili to podle roku. Známé písně, já mám 9 kanálů.
1: Ano, ne, kanálů, ne kanálů, kanálů. Ačkoliv, proč ne?
2: Proč ne? Kdo má 9 kanálů, tak ať má 9 kanálů.
1: A nejde mu do pálu.
2: Do pálu.
1: No tak tam jsem tam to pozoroval a některý jsou tedy fantastický. Blbý teda. To se snad nedá docílit, než tam s těma možnostma. To je neuvěřitelný. Tam je jeden komik, pane Horníčku, to by stálo za to se na něj podívat. To je neuvěřitelný, Red Skelton se jmenuje. No pochopitelně, že je šíleně oblíbený. Takže jak známo, masa má vkus. A já ho ještě pamatuju, když začínal to za války. A on už je starý, no tak to bych mu nevyčítal starý, že to konec konců je i bravura být starý, ale on je tak strašně blbý, on tu komiku, co on dělá, to je neuvěřitelné. Korunu by si nemohl vydělat nikde, kdyby byla spravedlnost. A jo, tak to jsou takový.
2: Takže není nutno mít mindráky tady, žádný.
1: Naopak, já vám řekla, to nedělám legraci, že co se týče televize, nejsme na tom špatně, to opravdu jako máme v té světové, ona nemůže být dobrá. Žádná, protože když to jde furt, to by i Shakespeare zblbnul, to se nedá. Ale jako v tom průměru, to je tady naše
2: no, já myslím, že využijeme tedy přítomnosti
1: pana... A vy jste z toho nejlepší. No.
2: Teď to bude vypadat, že jsem si to objednal.
1: No ne, to je proto, abyste mě zase vzal za hosta, brzo.
2: Je.
1: No.
2: Já budu vaším hostem, ne vy mým. Já myslím, že využijeme přítomnosti pana Vericha a že položíme eventuálně přímé dotazy jemu z publika. Prosím. Tady.
3: Rád bych věděl, jak vznikly řády.
2: Pane Verichu, jak vznikly řády? Jako metály asi, že jo? Ne společenské řády, metály.
3: Ano.
1: Myslíte, dajeli mi medaily, či nedajeli mi medaily? No jak to mohlo vzniknout? No patrně někdo něco udělal a říkal mu Fešák, umíš utrhli větvičku, dali mu, ne?
2: Olivu třeba.
1: Olivu, no. No pak to nechali dělat stříbrný, pak zlatý. No pak čím to bylo těžší zlato, tak tím víc si to dostávali lidi, co to méně zasloužili. No to, podle toho pravidla to trvá furt, ne? No byly to řády jako order, se to jmenuje, ne, to se jmenuje order. Ve všech jazycích.
2: Snad, já.
1: Řád, česky, taky. A bylo to jako, asi jako, no jako kapucíni, nebo tak. Tak byl ten šéf toho řádu, nebo křižáci, že jo, no. Ta řád, myslím, že ten podvazkový řád, co je na ním napsáno, jsem si to vždycky vykládal, že hony jsou a malý penze. Na podzim, když se střílelo, tak jsem říkal, hony jsou a malý penze. Tam je napsáno starofrancouzsky, oni jsou jaký malý pons. A to je hony jsou a soj. E malý penze. No a já tedy vždycky si říkal, hony jsou a malý penze, na podzim, že?
2: Oni
1: jsou furt hony a furt malý penze.
2: Hony jsou jenom na podzim, ale...
1: No tak jich bylo, myslím, 13. A ten řád byl založený jako ten rok, co byla založená, myslím, univerzita pražská. 1348.
2: Aha.
1: 48 je v našich dějinách velice důležitý.
2: Už zapomínám. Už zapomínám.
1: To jsem se vždycky díval. To bylo to, že nevyslovujou H.
2: Francouzi, ano.
1: Francouzi.
2: Oni jsou.
1: Ano.
2: Oni jsou.
1: Už zapomínám.
2: No a co třeba zlaté rouno? To je zajímavý řád, on vždycky vrtá hlavou, co to je zlatý rouno.
1: No zlatý rouno je rouno, ale rouno to je nějaký, to byste mě jednou povídal, že někdo jel pro zlatý rouno někam.
2: No to vím, že jel Jáson.
1: Jáson, a byl to byl, no jo?
2: Jáson jel někam pro zlatý rouno.
1: A to byl syn nějakého krále, který Tesalskýho, jestli se nepletu. A který se měl, to se měl Jáson.
2: Eason.
1: Eason, anebo Eason.
2: Tak nějak. Tak nějak, no.
1: A jeho žena byla Medea.
2: Ano.
1: Toho Easona. No jo, no jo, no jo, a on je zapudil. To se hodně dělá, že se zapudí Medea, jenže tahle Medea byla mrcha. Ona...
2: Nezapuditelná.
1: Ta byla, no, ona byla zapuditelná, ale ona byla pomstivá. Ona dala ty nový manželce takový šaty samovznikitelný a takovou čelenku, než si to oblíkla, tak to než se na ní vznělo a ona zkořila, a ona pak zabila jejich děti. A o tom napsalo moc lidí, moc her. Jonesku jistě taky, nebo někdo.
2: A on právě plul pro to rouno a vím, že jenom si to nějak
1: rouno
2: asi...
1: je, myslím...
2: Ovčí... Když má ovce Perzián, tak to je rouno.
1: Jo. Už jsem mu ještě neviděla na Perzián.
2: No jistě. Třeba pak ovce si vydělá na Perzián. A on jel pro to rouno.
1: Na Perzián, no. Co? Už teda.
2: Prosím?
1: Ne, nic.
2: Ne, nic, já jenom, no, dobře. Jsem o tom... A on proplul mezi takovýma dvouma skalama slavnýma.
1: Na pantech, ty byli na pantech.
2: No, takový... Lítačky to byly anglické.
1: A jmenovali se ty skály?
2: Skyla a Charybda.
1: Ano.
2: Že jo? No. Já to asi znám z Offenbacha. To je takovej... Taková jediná cesta, jak člověk pozná antiku ještě dnešní, ne?
1: Ano, a to je, Offenbachovi to je?
2: Asi jo.
1: No jo, to bude.
2: To ještě je. Kde by to bylo, když už by to nebylo v Offenbachovi?
1: Offenbacha nebo nejedlí.

0: Noc plná hvězd.
1: Copak, pane Malca? Máte něco na srdci?
2: Takový problém. Spíš problémeček.
1: Nějaká nemoc v rodině?
2: Kdepak, všecko v pořádku. Babička je k neutahání. Ale chtěl jsem na sobotu a na neděli vyrazit konečně do přírody.
1: Pane Malca.
2: No s rodinou, samozřejmě.
1: Já vím.
2: No nadýchat se čerstvýho ozónu. A rád bych vyrazil už v pátek. Znáte to, auto bude mít jako poruchu, strčím ho do opravy a ten jeden den bych měl k dobru.
1: Tím se nikde nechlubte, já o nič nevím, pane Máca.
2: Já taky nikomu ani muk, ale vám to přece musím říct. V pátek se totiž bere záloha. Tak jsem si myslel, kdybyste to mohla zavonačit, abych ty prachy dostal už ve čtvrtek.
1: Pane Máca, víte dobře, že to nejde.
2: Ale paní Jeřinko, proč by to nešlo, když vy budete chtít? Já to taky nechci jen tak, uděláte si večer s manželem samozřejmě. A je to, když do nic nejde.
1: A co to děláte? Někdo sem vtrhne.
2: Tak to šok. A je to v suchu. Ten jeden den přece nehraje roli.
1: Že jste to vy, pane Máce, ale prosím vás, nikdy ani slovo měla bych z toho malé. A stavte se, já vám to připravím, jo?
2: Děkuju, Jiřinko. Kdyby mě hledal starej, tak jsem vedle. Já totiž jdu zavolat mamině.
1: Koňak. A pětihvězdičkovej. Páni, ten se ale praštil přes kapsu. A asi mu na tom moc záleží. Já ti dám maminu.
3: Tady tu máte nějaký kadrel, soudružka Drábková.
1: Ale nemůžu zavřít registraturu. V jednom kuse to padá, mám tam důležitý spisy. Musíte to spravit, pane Osáhlo.
3: Podejte mi tašku.
1: Co to?
3: Kladivo. No
1: a kdy pak se k nám přijdete podívat na opravu toho gauče, pane Osáhlo?
3: No, já jsem na tom teď v letě s časem. Šroubovák.
1: Už mi to slibujete rok?
3: No, není materiál, víte?
1: Takovej odborník jako vy s tím přece musí být hotovej za půl dne a materiál, to je no, pro vás maličkost, ne?
3: Půl dne sem, půl dne tam máte večer, kleště. Kdybych se nemusel v práci zdržovat s takovýhlema blbostma, už jste měla opravených 10 gaučů. Kleště.
1: Já to přece nechci zadarmo, pane Osáhlo.
3: To se rozumí, že brigádně mě do toho nelez.
1: A co takhle? Tenhle pátek, no.
3: Jo, to musím opravit vrata od garáže. Šroubovák.
1: Nedalo se to odločit na pondělí.
3: Helgo, to je materiál tohle.
4: Malá pozornost za vaši ochotu.
3: Tak já v pátek jsem u vás, nikomu ani muk. Váš gauč jsem nikdy neviděl.
1: Děkuju vám. Jo, a kdyby mě někdo hledal, tak jsem si odskočila do uštárny, jo?
3: Jo.
1: Ještě jednou vám moc děkuju.
3: Ergo, to je materiál to.
5: A sakra, Osáhlo. Vás člověk najde v podniku už jako čtyřlisté.
3: A mě pošlou se druhou vedoucí tam makam jako kat.
5: Tak byste mohl konečně opravit ta vrata od garáže. Přece tam nebudu věčně stát a držet ruku na zámku, aby nás někdo nevykrát.
3: No, já jsem to měl připravený na pátek.
5: Měl? Jak to měl? Chraň vás Bůh, soudruhu, abyste to odložil na příští týden.
3: No, já vím, že je to důležitý.
5: No?
3: No tak jestli budu mít dneska chvilku čas, já tam skočím.
5: No, Osáhlo, to je slovo chlapa. No. Ovšem, přes časy za to nebudou.
3: Proto já bych se neodvážil žádat, soudru vedoucí. No. Já bych takhle, kdybyste mi v pátek dopoledne mohl dát volno.
5: Kde pak ne, s tím nechci nic mít. Zrovna se po vás bude někdo schánět
3: a... No tak jsem šel pasovat materiál do skrátky. Jde o pár hodin.
5: Ne.
3: Já bych to taky... Nechtěl zadarmo, já... Já bych si dovolil tady ne...
6: Zbláznil jste se, no soudru, zbláznil jste se, prosím
3: vás. Tak ne, no...
5: Počkejte, tak to teda... Jo, já jsem myslel, že je to pivo.
3: Hlavně, že to máte pod kabátem. Já jdu na ty vrata.
5: Jo, běžte. Vy jste. Hele, pětihvězdičkovej. Páni, ti opraváři si ale žijí.
7: Nesete mi ty výkazy, kozinka?
5: Ještě ne, soudru řediteli. Já jsem zrovna zařizoval ta vrata a jak si ale všecko bude ještě dnes, ještě dnes.
7: Čert ven vrata, já potřebuji výkazy, už jste mi je měl dát včera.
5: Zítra budou, soudru řediteli, já nastavím celou noc a...
7: Jestli z toho budu mít nějaký malér, tak si mě nepřejte.
5: Ale chraň, soudru řediteli, jsme nad plánem. To prosím, nebudou výkazy, to bude přímo prezent.
7: Co to máte pod tím kabátem, kozinka?
5: Taky prezent. Řediteli, to je, nerad bych urazil, ale máte prý narozeniny. A tak taková malá, jaksi pozornost od kolektivu, pochopitelně. Řediteli.
7: Pochopitelně. Ano. Jak jste na to přišli? Já jsem měl narozeniny v lednu.
5: A, my máme všecko v merku, my všecko hlídáme.
7: Ano, až na ty výkazy, že jo? No, tak víte co, hezky se vyspěte, no a přijeste ty výkazy v pondělí.
5: Ano.
7: A jestli je tam někde máca, tak mi ho zavolejte.
5: Zajisté, soudru řediteli, zajisté.
8: Někam vyrazíme, soudru řediteli.
7: Jo, zítra. Na služební cestu a vrátíme se až v pondělí.
2: A do Prčic.
7: Ne, do Plzně.
2: Já jsem chtěl vyrazit s rodinou do přírody.
7: Ale to já taky mám. Jenže to se nedá nic dělat, služba je služba. Ale víte co? Aby vás to tak nebolelo, tadyhle máte flašku.
9: To je snad sen.

Já se trusy slzy až s Bohem ti dám, zapomenu brzy, vždyť víc pánů znám. Umí tančit šimi, to zas bude ráj, tož s Bohem můj čimi

Ano, to byly ty chvíle, kdy mladý námořník Jimmy na molu říkal své dívence goodbye a odjížděl na oceán na svém korábu, aby z oceánu vydobýval tresčí játra, humry a jiné lahůdky, které pak zdobily stoly bohatců 20. let. K jejich kulinárním orgiím patřily i divoké tance, mezi jinými pověstný tanec Shimmy. Dnes jej zná již málo kdo a proto si Shimmy předvedeme alespoň malé retrospektivní ukázce, tím spíše, že jest mezi námi Miloš Tyby, který ovládá Shimmy jak teoreticky, tak prakticky. Miloš Tyby předvede základní krok tance Shi, prosím. To je Shi, děkuji. A nyní druhý základní krok mi, prosím. To je mi ve zpomaleném provedení. A nyní již v tempu Shimmy celku. Děkuji, to je brilantní Shimmy. Virtuózní tanečník, a tím Milo bezesporu je, si může dovolit i povrácenou variantu, tedy Miši, prosím.

exibice. Pověstná Štybichova figura Šimi Šimi Miši v celku. Přátelé, jste svědky extáze. Touto figurou obtančil celý svět. Tak mu bleskalo Tokio, Yokohama.

Tma je tmavá, z mraku neprší, cítím se na

0: Noc plná hvězd.
1: A teď kouknu, jak jich proženu střelcem. F13 na G4, tak a hrc do báby.
2: To jsou všecko ty vaše průpovídky. Takové jsem to měla hezké a teď abych měnila dámy. A jestli mi ještě zdvojí věže, tak to můžu rovnou zabalit.
1: Tak šup, stará hajná, šup, šup. A mač si to.
2: Nechte si ty řeči, když dávám garde, řeknu garde a ne hrc do báby. A tu hajnou si nechte taky od cesty. Seberete mizernýho pěšáka a hulákáte tady jako pavián. Hoj, ty štědrý večere. A já bych teď měnila dámy.
1: No, no, tak, tak vidíte to.
2: Hernajs, nechte si ty řeči, člověk. V jednoho umluvíte, to je ono. To je vaše, čím vyhráváte.
1: Klid, vdovo, klid, pár tahů a zbyde ti pár pěšáků a oči propláč.
2: Nejradši bych do toho kopla, vy s tím řečněním, ale...
1: Tak táhnou, vdovičko, táhnou a nepudrujou se mi tady.
2: Šach je ušlechtilá hra. Jsou hry, při kterých se nemá spěchat.
1: Kam to koukáte? Tady je šachovnice. A mě to z očí nevyčtete, depák.
2: Očích se vyčte mnoho, jsou-li dostatečně hluboké. Myslíte, že mám oči ke čtení?
1: Přestaňte číst, dávám šach. Čert věřdově vdova kolikrát zkomplikuje věci. Šach! A jdu vám po střelci.
2: Ach, co je do střelce? Vem si střelce! A vem si nejen střelce, vem si všechno, co chceš.
1: Hernajs, dej sem tu věž. Tadyhle jsem měl stuplovaný věže, dejte jsem. Já jsem neviděl, že mi na ní jdete.
2: Dotčeno ta ženo, jinak to s váma hrát nemůžu. To nejde sáhnout si na figuru a nechat. Jak se sáhne, tak se hraje. A mat zdravotní.
1: Hernajs, dovo, já jsem neviděl, dej tu věž. No.
2: Ale depák, ne, ne, tohle se smí. No, no, no, no, no, no, no, no, tak drahoušku. A teď pojď, dotčeno ta ženo, kde pak sáhnout si na figuru. Jak je figura v ruce, musí se s ní hrát. Tak vidíte to, teta, a jdeme zítra na radnici.
1: Herna, ženská, nech si ty řeči, ty jednou umluvíš, to je ono. To je...
2: Tak šup, šup, šup, šup, šup, a maš si to pěšáku.

divnej sen. Slunce pálilo a před salonem stál v prachu dav, v tvářích cech očekávání. Uprostřed šibenice z hrubých klád šerifův pomocník sejmul odsouzenci z hlavy kápy a dav zašuměl překvapením. I já jsem zašuměl překvapením. Ten odsouzenec jsem byl já, šerif četl neúprostným hlasem rozsudek.

0: si hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: 16. září přednesla předsedkyně Evropské komise a přední politička německé CDU Ursula v Bruselu svůj projev o takzvaném stavu Evropské unie, který šokoval svou nabubřelou arogancí, naprostou absencí reflexe reality nebo přiznání si jakékoliv elementární odpovědnosti za ztrátu ekonomické výkonnosti politického významu EU v mezinárodních záležitostech. Merz je prostě v pasti a zemské volby byly pro jeho stranu CDU katastrofou. No a iracionální nenávist vůči AfD se vymkla kontrole. Alternativa totiž mohutní. Lidé dostávají rozum a volí nepodvoleně, a to na celostátní německé úrovni. Co se to vlastně u našeho západního sousada děje? O tom nám píše Jiří Weigl.
1: Na stránkách protiprout.info

0: Noc s hvězdou.
1: Já bych chtěl při této příležitosti co nejsrdečněji v Praze pozdravit své bratislavské kolegy Lasica a Satínský. Jsou zde, prosím. Tak ještě jednou vás zdravím takhle zblízka. Dobrý večer. Milí přátelé, já myslím, že už léta, 50 let žijeme, myslím tedy ne my tři, ale tyto národy v jedné velké rodině, tedy myslím národ váš a národ můj, že? Prostě naše národy, jak se říká hrdě. A že o sobě málo víme, že jo? Co pak my o sobě víme dost, ale myslím národy.
2: Bohužel, vlastně nevíme o sebe nič.
1: Ano.
2: Nič o sebe nevíme. My bychom mali začít hned teraz od začátku.
3: Preklenout ty rozdíly a spoznat se vzájemně.
2: Já bych vám najprv ukázal na mape, kde je asi Slovensko. My jsme se dostali, mali jsme nějaké známosti v Evropě, do Evropy.
4: Na mapu Evropy jsme se dostali.
1: Stejně na globusu?
2: Na obi dvoch pologuliach samozřejmě jsme si to vybavili.
1: Ano.
2: Na námorné mapy jsme se nedostali.
4: Tak
2: tuto například, toto je Břeclav. Ne, pardon, Břeclav to už nie je Slovensko.
4: No ale možno, že bude.
1: Ano, to se...
4: Já se v tom lepší vyznám, aby som to vysvětlil tak topograficky.
1: Ano.
4: To zelené, to jsou ty nížiny tam u nás. A tu na to hnědé, tak to jsou velhory.
2: My máme velhory.
1: Vy máte velhory.
4: Máme velhory. To jsou velhory velmi teda vysoké, keď se postavíte na vrchol našej velhory a keď je jasno, tak dovidieť až do Budějovic.
2: Ale my se nepozeráme, lebo víme, že to se nepatří.
1: To je zajímavé, že je to i u nás. U nás z některých pražských věží, když je jasno, tak je vidět Tatry.
4: Ano.
2: Zajímavé.
1: Ty 603 dole.
4: A teraz bychom mohli prejsť k mestám. Mesta, máme mesta.
1: Máte,
4: samozřejmě, máme niekoľko. Tu nám máme vyznačené mesta podľa počtu obyvateľstva buď krúžkami, alebo štvorcami, alebo potom takými tými vyšrafovanými. Podľa počtu obyvateľstva.
2: Počkajte, a koľko máme vlastne obyvateľov?
4: Obyvateľov, no tak moment, ja by som sa na to pozrel. Tak všetci nie sú doma teraz momentálne, ale... Ale je to dosť nás, je nás dosť.
2: Vy by ste si mohli myslieť, nakoľko nie ste informovaní v poslednom čase, že ešte kočujeme.
4: To nie je
2: potom. My bývame v domoch, máme domy, máme vysoké, nízké domy. Napríklad vo vysokých domoch nemáme rebríky.
4: Nie,
2: rebríky nepoužívame.
1: A jak sa dostanete?
2: To je práve vaša. To je taká zvláštna. Nechaj ma, to vám vysvetlím. My máme kamene.
1: Cože?
2: Kamene. Ale pekne usporiadané, viete, jeden na druhom, tie kamene, takže sa môžete dostať
4: pohybovať. Jedna noha musí byť na spodnom kameni, pochopiteľne, a druhá noha zatiaľ už na tom vyššom kameni.
2: Neviem, či to chápete.
4: A tá spodná noha sa potom preniesie na ten
1: vyšší kameni.
4: Postupne človek sa dostane až hore. Ako sa dostane dole, to ovšem
2: nevieme.
1: No, tak sa môžete... Ja myslím, že daleko rýchlej.
4: Áno, isté.
2: Môžete sa dostať až do výšky 200 metrov.
4: No tak ešte, aby som povedal k obyvateľstvu, to vás iste bude zaujímať, u nás na Slovensku väčšinu obyvateľstva tvoria ľudia.
2: Áno. To je dokázané.
4: Tak sú to muži.
2: Stáň aj.
4: Muži sú to... Je to niečo podobného. Nie celkom, ale...
1: Ne všetko, dúfam.
4: Približne. A sú to potom ženy.
1: Áno.
4: A je celkom možné, že by vás zaujímalo, ako sa u nás na Slovensku rodí človek.
1: Áno.
2: No tak počkajte.
4: No človek, ako sa rodí človek, no tak vzniká spojením, teda takou známosťou medzi mužom a ženou.
2: Muž si musí začať so ženou.
4: Áno, musí zoznámiť so ženou a potom už postupne, no potom to už ide ako... Ako napríklad v Španielsku, to už
2: je... Počkaj, ja vám to poviem tak, poďte sa, on vás to zdržuje, ja vám to poviem celkom jednoducho, tak nášsky.
4: Ľudovo.
2: Ľudovo. To je ako keď včela si sadne na ten kvet.
4: A potom...
2: Asi tak.
1: Áno,
4: keď si sadne na kvet a potom z toho vzniknú deti teda
2: do spojenia muža a ženy, deti, to sú takí tí malí, ktorí sa neustále zväčšujú, vstane.
1: Ano.
2: Až potom môže z toho vzniknúť až takýto Slovák.
5: Áno.
2: Bohužiaľ, ja už nerastiem.
1: No, ne?
2: Nie, nie. Milan bude mať na Vianoce 2 metra.
1: Ano, to bude radosná událost.
2: Ano, taká no, radosná. Ja. Viete, čo je zaujímavé u nás ano. Na Slovensku? Aby som pokračoval v takých tých drobných, detailných informáciách. Naše deti, keď sa narodia, nevedia hovoriť.
3: Nie, nevedia rozprávať.
1: Ale
2: nevedia rozprávať. Nie, že by sa nevedeli vyjadrovať.
1: Áno. Vôbec nevedia hovoriť. Myšlenky nemáš.
2: Zvlášť vôbec nevedia, sú... No, povedzme si to otvorene, sú hlúpe.
1: Hlúpe.
2: Hlúpe. Ja napríklad, keď som bol malý, tak ja som volal každého som volal mama.
1: Ale roztomilý, to je roztomilý.
2: Celý personál, pôrodnice, všetkých som volal mama. No ale potom som sa vyvíjal, rástol som, zmúdrel som, potom už som vedel, rozoznal som. Toto, toto a toto a toto je tata a toto je mama.
1: Vyvíjal som.
2: A potom... Keď sa dieťa vyvíja, začne hovoriť a to, teda už pristupujeme k ďalšej takej veci, to je materinská reč, neviem, my na Slovensku máme materinskú reč, slovenčina teda.
1: Ano.
2: Spočíva v tom, je to taká zvláštnosť ďalšia, že všetky predmety, ktoré nás obklopujú, na všetky predmety máme náš špeciálny slovenský výraz.
1: No počkaj, ale tu musíš...
2: Slovenské slovo špeciálne.
1: To musíš hneď doložiť. To bych práve rád měl doloženo, protože
2: to
1: se snadno řekne.
2: Teoretizuješ. Príklad, pojďte sa, napríklad tuto v štúdiu, čo by som po slovensky, taký predmet, no tak napríklad vzduch.
3: Vzduch, ano.
1: A,
2: to je vzduch. Po slovensky, alebo potom...
1: Ovšem, tady bych ho nepředpokládal.
2: A to je nos, však tiež nos, slovenský ano, výraz na tú takú tú vyvýšeninu.
1: No to je prst.
2: To je prst, potom prst. Tu je oko. To je ano. Oko.
1: To je po česky 1,20.
2: Áno.
1: Takto je to s tými výrazmi, ale to bolo len pár výrazov, to my máme viac na Slovensku, o mnoho viac. Mě by právě zajímala jedna věc, když už jsme u toho výraziva, jestli ten poměr mezi jazyky našich národů je v tom, že dejme tomu, vy jste si některé slova obrátili, anebo my jsme obrátili vaše slova, například mlha.
2: Aha.
1: To je hmla.
2: Ano, to je hmla, to je potom že? Taká...
1: Přesmička.
2: Je to vlastně
1: přesmička. Nebo bedna.
2: Ano, to je děbna.
1: Děbna.
2: Děbna.
1: Ano, děbna, hej. Nebo pro vás.
2: Ano, ano.
1: Alebo pro nás teda. Ano. Pro, ne, já myslím pro vás jako špagát.
2: Ja, tak, to je špagát, tak to je obrátěné úplně.
1: To je úplně.
2: Alebo kabát, obrátěné tabák.
1: Ano.
2: Ale například máme taký predmet tu na, jako vidíte.
3: No tak povím vám, pojďte se například.
2: Slovenský výraz.
3: Toto se volá...
2: Stvol.
3: Stvol. Stvol. No, ale nepíše se to S-T-U-O-L.
1: Ne, no, ne.
3: My máme nad O taký vokáň.
2: Taká.
3: To máme okrem Francúzov len my.
2: Ano.
3: Francúzi ty to volají Axan. Sýr komplex.
2: Ano,
1: ano.
2: My
1: to
2: máme...
3: To je jeden z najlepších sýrov.
1: Ano, ano.
2: To je taký ten vokán, keby pršalo náhodou, že
1: na to,
2: by
1: som... Áno, áno.
2: Teda, mňa by zaujímalo, ako sa po česky povie stôl, pretože naše jazyky sú si blízke. My sme väčšinu toho, čo ste hovorili, sme väčšinu rozumeli.
1: Áno.
2: My sme väčšinu rozumeli to.
3: Áno.
2: Takže ako sa napríklad po česky povie stôl? Stýl, stél...
3: Počkajte, ja budem hádať. Strl?
1: Ne. Já vás překvapím.
2: Ano.
1: Česky se řekne z této věci stůl.
3: Ale to vidím.
1: Ano, opravdu stůl.
3: Ale to mi nenahovo.
1: Už léta.
2: To se píše s dvomi O.
1: Ne. My nemáme v češtině dvě O. Ne. My nemáme v češtině dvě O. Ne.
2: Stůl.
1: Stůl? Ne, to se píše, to je pravda.
2: Stůl.
1: Ne. To by bylo francouzsky.
2: Aha.
1: Stůl se píše s U a je na tom kolečko.
2: Prosím?
1: Kolečko. Ne, to je trakař. Kolečko jako znak.
2: Kružok.
1: No a to je právě ten pozůstatek toho O, které vy jste nám, nevím kdy a proč, zanechali, jo?
2: Ano.
1: Ale my jsme si to, protože jsme se toho báli zbavit hned, že jo?
2: Ano.
1: Tak to píšeme na to U jako takové malé kolečko, aby jsme nějak tak zůstali pohromadě,
2: ano,
1: jo?
2: Je to vlastně taký pozostatok Velkomoravské ríše,
1: která no, se rozštěpila na Čechy a Slováky.
3: No ale nechajme jazyk.
2: No ale ještě bychom si mohli povedat například kniha. Keď
3: no
2: už
3: to,
2: pri tom,
3: kniha, to se povede kniha, kniha. To se to je kniha, alebo knihu.
1: Ne.
3: To je to.
1: Kniha má zajímavý tvar v češtině. No se řekne kniha.
2: Aha.
3: No tak to nie je tak zaujímavé.
4: Ja by som sa chcel spýtať, aby sme prešli k inej téme.

0: máte u vás v Čechách vlaky, rozumíte?
1: Vlaky.
0: Jo, máme, ano, máme vlaky, máme, ano. U nás máme takisto, samozřejmě na kolejnicích, všechno, ano, se to pohybuje.
1: U nás železnice patří ľudu.
0: Ano.

0: to je fantastický. To je fantastický. Jak oni vědí, ti vaši inženýři, kde se mají ty koleje setkat. Ano. To je zajímavé. Ano, ano.
1: No u nás je jedna dědina, se volá Horizont.
2: Ano, to aha, je tak to tam.
1: Aspoň, to nemám overené.
0: A nemenuje se Horizont?
2: Horizont.
1: Horizont. Já bych som vám ještě...
0: Třeba například mě by zajímalo, ano. Můžu se zeptat sám?
2: No prosím, ano, samozřejmě, ne? Tak nebudeme odpovědět, ale nech se páči.
0: Mě by třeba zajímalo jídlo. Jíte?
2: Já, tak to, no. To jeme, samozřejmě.
0: Jo?
2: My jeme na Slovensku trikrát denně.
0: Ano.
2: Ráno raz a dvakrát večer. Každý druhý den. Jeme.
1: Mám, no dobré, tak jeme, jeme. To je samozřejmě, ľudia na celom světě jedí, ale čím jeme? Pan Horníček, pojďte se.
2: Ano, tak to je... To jsou,
1: je príbor. To my jeme.
2: To jsou príbory.
1: Mě říká, je to praktická vec.
2: Zvláštna špecialita, keď jete, tak si vlastně člověk neušpiní ruky pri jedle. Keď používáte príbor, takisto zuby zostanou dost zdravé poměrně. To je, myslím, typický slovenský...
1: No, pardon, toto nie je typický slovenský príbor. Ne. Toto mám z hotela Esplanade.
2: Ano. No, ovšem, nie všetci Slováci majú príbory z hotela Esplanade.
0: No, jistě.
2: Niektorí majú aj z hotela Európa.
1: No, ozaj. A poznáte vy takéto typické slovenské
2: obeživo,
1: jedlo?
2: Ne, pardon, ešte by sme sa vrátili
1: k obeživu. Ale zostaňme pri jedle.
3: Pri jedle, ja by zostal rád. Pri jedle ja rád zostávam.
1: Ja viem o vás, že musíte mať rád brinzové halušky.
0: Milujú!
1: Brinzové halušky!
0: Milujú brinzové halušky!
1: Ja som vám priniesol, toto je jedna z mnohých. Dovolte. Malý darček. To je brinzová haluška. Ty sa páči, ale dajte kolovať radšej, aby sa...
0: Prosím, dejte kolovať.
1: To je pravá brinzová haluška.
0: Můžete ji ochutnat, práce to nemusíte, o nich mají víc. Mají spoustu brinzových halušek.
1: Hovorím, jedna z mnohých. U nás brinzové halušky rastú ako huby po daždi.
2: Ja som chcel hovoriť o obeživé. Prepáčte, že ja mám teda to v rodine peniaze, rozumiete? U nás taká vec, keď človek niečo kupuje, tak potrebuje peniaze. Musí zaplatiť. Teda, ja neviem, aby som to tak názorne predviedol, to sú naše teda obeživo, teda za to, keď idete do obchodu, hej, tak za to dostanete potom nakúpiť tovar. U nás sa väčšinou nakupuje chlieb.
1: No tak obyčajne nič iného nedostať.
2: A ten potom, ten predávač potom s tými peniazmi uteká na poštu a tam potom na pošte.
0: To jsou úplně stejný, to je zajímavé.
2: To jsou rovnaké. Na poště ten poštár potom nenápadně prenesie ty peniaze.
1: Do
2: banky ty peniaze prenesie nenápadně a tam v banke potom...
1: Vidíte, čo je to banka?
0: Jo, banka.
1: Banka.
0: Ano, dejte kolovat.
1: U nás na Slovensku to je banka pri banke.
0: Jo.
1: Banka pri banke.
0: Pre bančino je, jo.
2: Máme takú ulicu a tam jedna banka vedľa druhej.
0: Áno.
2: A tam sa zhromažďujú tie peniaze.
1: No a pred bankou sa zhromažďujú zlodeji.
2: Áno. Zatiaľ ovšem teda napriek tomu slovenské banky majú v cudzine veľmi dobrý zvuk.
1: Skutočne slovenské banky majú v cudzine ohromný zvuk.
0: Áno.
1: Počujete?
2: To bol zvuk slovenskej banky. Ja myslím, že sme sa dozvedeli hodne za tých...
0: Áno, je vidieť, že i krátka chvíľka postačí k tomu, že ty národy...
2: Zblíženie sa.
0: Áno.
1: Ide o to, že nám, viete, mali sme...
2: Že ste spoznali našu krásnu zem a spoltovo z nášho rozprávania.
1: Prejdime na inú tému. Mne na peniazoch vôbec nezáleží, nám Slovákom.
2: Áno,
1: to je jedno.
2: Ďakujem. Ja už nemám.
1: Ale aby ste spoznali našu krásnu zem, ja som vám priniesol skutočne originál, toto je slovenská zem.
2: Je to tá.
1: Ja vám to dám takto v papieriku.
0: Áno.
1: My vieme, my sme to vzali, to sa nesmie.
2: My sme to vyhrábali, ja vám to môžem ukázať na mape, kde sme to vyhrábali. My sme to vyhrábali tu na mape, kde je tá dierka.
0: Áno. Tam to chybí, no jo. Áno. A to je prst.
2: Áno, to je po slovensky prst.
1: Tak,
0: prst.
2: Po česky prst.
0: Prst. To si bral Komenský, když šel...
1: Na Slovensko?
0: Ne.
1: On nebol na Slovensku?
0: Ne.
2: No, však príde.
0: On šel do Holandska napřed. On šel do Holandska a tak si si bral hrst prstě.
2: Ano.
0: To je takový obyčej u nás.
2: U nás taká obyčej, zase sekeru si požičej.

0: Chlapče, nesmíte se hněvat, my už budeme muset jít, protože teraz...
1: Prosím vás, já bych rád, kdybyste to mohli vrátit u té dědiny, kde jste to...
0: Vy jste velmi láska.
1: No,
0: vy jste velmi láska.
2: My budeme muset jít, ano.
0: Budeme muset jít, protože teraz... Za chvíľu je noc a v noci sa chodí najlepšie. Cesty sú voľné, slobodné a kráča sa tak dobre.
1: Ano. Tak šťastnou cestu a naschledanou, dovidenia, Bratislavie. Dovidenia.

od jihu ptáci, jak do potoka raci, jako jaro do krajiny modrých poměnek. Jak vracejí se investice například z ropy, jak východ se vrací do Evropy. My ze slibů vracíme se zpátky do trenek. Kdo chce s námi světem jít, rovnou nohou vykročit po dlouhé noci, najít zase den, mít hlavu plnou nových myšlenek, jen ať se vrátí do trenek, ať se přidá k dlouhé řadě slavných men. Byl to Shane, byl to Shane, Thompson i Chamberlain, Hillary, Amundsen, seržant Pieper, Manfred Mann, doktor Jekyll i pan Hyde, a každý, kdo chce být alright, na doma i na venek.

0: jsem v dlouhé řadě slavných men. Byl to Šaj, byl to Šaj, Tom Sawyer i Chamberlain, Lomika, Kozina i Vlasta Rédo ze Zlína. Nosí je pražská Sparta, Timur a celá jeho parta. Na doma i na venek, zpátky do trenek.
1: Hraje hvězda.
2: Stanice Hvězda.
1: Na vlně bezpečí.

0: Noc plná hvězd.
1: Nastalo ticho. Jen oheň praskal a vlhká dřeva v něm syčela. Podezřelý stín se kradl v té chvíli za zády trampu. Byl to Matlafousek, vyslaný svým pánem, aby přinesl něco k jídlu. Psí čenich se vnořil do jednoho tlumoku a ukousl k bytě spletence vůstu jednu uzenici. Jako duch plížil se chytrý psík zpět se svou kořistí. Za chvíli si již podpalubí pochutnával budulínek na uzence a Matlafousek zhltnul slupku. Zatím nahoře na palubě povstal tramp Bivoj a zvolal. A teď, kamarádi, dost smutných melodií. Loď je naše, řeka bude naše. Nuž horujme a pijme. Radostný řev otřásl palubou. Šerif Jack Aspirin vnořil osmahlou paži do batohu a vytáhl pletenec vůstů. V příštím okamžiku zbledl. Proklatě, zamumlal. Bylo jich přeci 6! 6 párů očí pohledlo zděšeně na 5 uzenic, které se strašidelně houpaly v ruce Aspirinově. Duch lodi se mstí, zaučel Nick Wharton. Nepříjemné mrazení proběhlo všem po zádech. 6 mužů a 5 uzenek, řekl Forbes. Víte, co to znamená, hoši? Jest na některém z nás, aby následoval příkladu o něch hrdinů, kteří v polárních končinách se obětovali, aby uchránili druhy nedostatku potravin. Nick zvedl odhodlaně prošedivělou hlavu. Jsem již star, řekl drsně. Buďte zdraví a zůstaňte celými muži. Po těch slovech se vrhl do vln. Se slzami v očích stálo 5 zálesáků u lodního pažení a pohlíželo za hlavou Nikovou, jaký prout unáší. První promluvil tramp Ping Pong. Ubohý Nick, kam ho asi vlny zanesou? Jsou místa na vodách, kde není zdrávo ani odvážnému muži. Nedej bože, aby se dostal do ďáblovy propusti, pravil Jack Aspirin. Kde je vlastně ta ďáblova propust, ptal se Bivoj. Neslyšel jsem nikdy to jméno. Nevím nic o takové propusti, krčil rameny Ping Pong a hleděl tázavě na Joe Čiklece. Což neznáte příběh o ďáblově propusti? Zeptal se Čiklec. Záporné mručení letělo kolem ohně. Joe si pošinul širák do čela a začal.

neznám zemi, kde by nebyl tram. Od Viktory jiných vodopádů přes Island do argentinských pam. Do světa, když kamarádi míří, mají v očích touhu prokletou. Dálka jejich bolest neusmíří, nosí v sobě kletbu staletou. Jak letokruhy

ať je člověk zvěří nebo lovcem, kolem ohně najde leto kruh. Dálka určí cenu rodných strání, jednou každej oheň dohoří, léta naplní čas mužných zrání.

0: noc s hvězdou.
1: Divadelko pod věží mi dalo mnoho radosti a splnilo celou řadu přání. Já mám například hrozně ráda rybařinu a rybáře. A tím je i národní umělec Josef Kroner, s nímž se mi pak snad nejlépe zpívalo.
2: Ale keďže vy jste také naše slníčko, tak jsem si dovolil, tak je to praktický dárček.
3: Děkuji. No, to je vánoční kapr?
2: Ano, a chytil jsem ho pro vás sám.
3: To už je dneska druhý živý dárek. Vy jste ho chytil sám a kde?
2: Kde? No, to je také jasné. Já vám povím pravdu, lebo raz jsem už na to doplatil. Totiž před rokmi jsem ženě přinesl vlastnoručně chyteného kapra, dal jsem jeho na stôl do kuchyně a naraz počujem, ale čo, 48,50? Tolko stál ten kapor.
3: On totiž
2: mal, ano, on totiž mal tu prilepený pokladniční lísto. Takže tohoto kapra jsem chytil v ostravské rybárni. Já jsem totiž moju manželku Terezu vytiahol na ryby a on ten dážď a búrka prišla. Boli jsme schovaní pod stanom celou noc. Na druhý deň moja drahá žena sa nemohla vystrieť. Dostala hexenšus, po česky housera, po grécky ischias. Chodinka kričala od bolesti, keď som ju chcel trošinku napraviť, lebo to... Nie, nesmieš, mne sa nechce žiť, to je taká strašná bolesť. A ja chcejúc jej pomôcť, hovorím, vieš čo, chyť sa ma tuto, koordinuj si pohyby, ja ťa budem pomaly dvíhať. A tak som ju dvíhal a naraz drč a ja som zostal tak. A teraz sme 3 dni chodili po chalupe, takto skrčený, ja sa pýtam, ty čo hľadáme? A ona v bolesti kričala, somár, nerozprávaj také veci, lebo mňa to bolí, keď sa smejú. Mojemu priateľovi Vaškovi sa narodilo dieťa. A ja plný takej účasti som zdvihol telefon, hovorím, Julo, že niečo máš? Áno, má. Čo máš? Dceru. Báječne, sú zdravé? Sú. Koľko? Čokoľko? Koľko váži? On hovorí, 3,5 kila. Vieš, čo by to robilo na háčku?